Sem k nám do studia Rádia Kiss vyhraje dva lístky, a to konkrétně na 19. června, kdy je tady Metronom Prague 2026. Dva lupeny budou vaše. Ale to až vám řeknu, volejte, volejte, volejte. Teď určitě ne, teď se ještě budeme věnovat dvěma jukeboxovým přáním a bude to konkrétně pro Miroslava, který mi tady napsal zprávu. Ahoj Kati, doufám, že je správně jukebox, ale to je jedno, jste super Radio Kiss. Odkedy jsem tu v Prahe, hráte pecky, ale chtěl bych sem se opýtat, mohla by si pustit Katy Perry Smile? Ak ano, budem velmi rád. Patrilo by to pre všetkých, kteří musí pracovat takto jako já v noci, jsem vodič autobusu v pražské MHD a nech se všetci pracující usmějí a vykašlu se na všetko zlé. Ďakujem ti neskutečně pěkně, Smile patří aj těba, Kati, ahoj Mirec. Tak jsem to přečetla tak nějak jako československy, já jsem teda sice dítě narozené ještě jako v době Československa, ale ta slovenština pro mě je akorát tak jako, že ji poslouchám, protože pro nás Čechy nebo pro mě konkrétně je to krásný jazyk, ale že bych ji ovládala, tak to určitě ne můj kamarád. Vždycky, když mě slyší mluvit slovenský slova, která samozřejmě, tak se mi strašně směje, říká mi, ať radši jako jsem sticha, že tohle to se prostě nedá poslouchat. Takže Miroslave, písničku tady mám pro tebe nachystanou, napsal si to krásně, ať se všichni usmíváme a vykašleme se na všechno zlý. Takže kysáci, všechno hodit za hlavu. A vždycky říkal můj muž, co ho naučil trenér v Americe, když byl v juniorce nebo kde tam byl, tak říkal, vždycky musí být hůř, aby potom mohlo být líp. Takže hlavou vzhůru, ony ty hezčí a lepší dny přijdou.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci moji milí, chystejte se pomaličku, protože teďka odezní pár písniček a já vás vyzvu k tomu, abyste volali o soutěž o dva lístky na Metronom Prague 2026, který se koná 19. června. Tak až vás vyzvu, první volající, kdo se sem dovolá, tak jsou ty lupeny jeho. Takže dávejte bacha, nebude to trvat dlouho. Tak Martin Trucker, jak si sám takhle říká, co budeme hrát, povídej.
2: Krásné ráno, Kateřino, a všichni kysáci. Já bych chtěl zdechat zahrát písničku 365 dní od Pacelku Rugby. A bylo by to pro kamionáře do Peťuly, pro všechny kamionáky, pro všichni, co musí pracovat, pro tebe samozřejmě. No a ať se všichni prostě vrátí všichni do cíle a tak. Díky, Trucker Martin.
1: Tak Martine, já tě moc samozřejmě zdravím, písničku tady mám nachystanou, jdeme na ní. A jak jsem říkala, teďka nevolejte kvůli jukeboxům. Teďka nevolejte 210-323-323 kvůli jukeboxům. Teď ne. Teď se bude volat jenom kvůli lístkům. Tak vyčkejte, přijde to.

0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.
1: Teď přišel ten čas, kdy máte volat do studia 210-323-323 od Valpeny na Metronom Prague 2026. První volající má lístky.

0: A většina nám dohrála Radio Kiss a já se ptám, koho že to mám na drátě? Ahoj, ahoj, tady Katka.
1: Ahoj, tady Radek.
0: Ahoj, Ráďo, proč mi voláš?
1: Ale slyšel jsem o nějaký soutěži na Metronom.
0: Ano, je to tak. Metronom Prah 2026, dvě vstupenky jsou momentálně tvoje, Ráďo.
1: Super.
0: Tak, s kým vyrazíš?
1: Ale vezmu asi přítelkyni.
0: Mm-hmm, a uděláte si hezký den, viď. Je to na 19. června, celý páteční den, tak si to moc užijte. Zůstaň mi na telefonu, ať se domluvíme na všem, já ti moc, moc gratuluju. Vy ostatní, co jste se sem nedovolali, nevěste hlavu. Ta soutěž probíhá až do konce příštího týdne. Jo, takže lístku je na rozdávání, je. Ráďo, gratuluju, zůstaň mi na telefonu.
1: Jo, díky.

0: Soutěž Kysáci máme úspěšně za sebou. Ještě vy, co jste to neslyšeli, nezoufejte, lístků je dostatek, soutěžíme až do konce příštího týdne, až vlastně do té doby, kdy ten metronom bude, což je až 19. června, což nevychází, proto mám konzervatoř, protože neumím počítat. Tak já se podívám, kdy je konec příštího týdne, kolikátýho to je. To je do... Do 7. Takže máte haba kuk času, kdy můžete soutěžit vždycky o dva lístky na 19. června na metronom Prah, takže nevěste hlavu. Teď už samozřejmě volejte jenom o juboxy 210-323-323. No a co budeme hrát teďka, to nám řekne Prahy.
1: Ahoj, prosím tě, můžeš tam nechat zahrát od skupiny Rapmaster Tlustý holky pro zvednutí nálady, bylo by to pro všechny, co nespí, pracují. Díky, ahoj Prahy.

0: korun koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukebox své přání další hodinky a prostor tentokrát dostane Davča.
2: Ahojky, Kačenko, ty naše sluníčko, ahoj kysáci a krásné kysačky, zdravím všechny z naší noční letky a taky všechny noční sovy. Chtěl bych tě, Kačenko, moc poprosit zahrát písničku Spirit of the Hawk od skupiny Rednecks. A bylo by to pro všechny kysáky a kysačky, co jsou v práci na noční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, pak pro celou naší noční letku, jako jsou kamionějdě Peťule, Roman Taxi Olomouc, Kóťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Davče, já tě samozřejmě moc zdravím, dobrodu, doufám, že se máš dobře. Písničku tady mám nachystanou, víc už toho kysáci nestíháme tuto hoďku, ale nebojte, jsme přesně v půlce, takže polovina je ještě před náma. Mějte krásnou noc. Radio Kiss.

0: Otevíráme druhou polovinu naší společné noci Kysáci. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzbohatá a přeju vám krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máme tady další hodinku kysáci, moji milí, a já to nebudu zdržovat, protože já už mám na telefonu dalšího volajícího. Tentokrát je to z Brna Marek. Marku, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, Katy, já tě zdravím, to je Marek Čiko z Brna.
0: Ahoj, ahoj, Máro, zdravím tě, tak povídej, co budeme hrát.
1: Hele, tak jako obvykle, jsem zase opět na noční, takže někdo tu noční dělat musí, takže vás poslouchám celý týdny. Takže, Katy, my jsme se domlouvali, že zahráme od Kylie Minogue.
0: Ano, Can't Get You Out of My Head. Tak komu písničku budeš posílat?
1: Není náhodou Kylie Minogue nejmenší zpěvačka?
0: Je maličkatá, ale já si myslím, že už jí trumfly možná i Ariana Grande a nebo Sabrina Carpenter. To je taky strašně pidi-midi, takže těžko říct.
1: Jasně. Protože v té době, když já jsem byl na učňáku, tak vím, že to byla naše oblíbená zpěvačka, láska našich mladých let a byla nejmenší zpěvačka v té době.
0: Ano, je to možný, je to možný. Tak a komu jí chceš věnovat tuhle tu písničku?
1: Tak hele, všem, co jsou na noční, včetně i tobě, že?
0: Děkuju.
1: To bych byl potom asi moc nefér, kdybych nechal zahrát i tobě. Pro naši noční letku, k kolegům ze záchranných složek, dneska policie tady v Brně měla taky dost velkých akcí, takže těm takým, ať mají už klidnou noc a všem, co musel dneska se makat, no, na těch nočních.
0: Jasně, tak jo, mám to tady nachystaný, jdeme na ní, Máru, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.

0: Vánoční Jukebox.
1: Rok se dohráli na rádiu Kiss, které právě posloucháte, probíhají noční jukeboxy a jsme tady spolu až do 6. hodiny raní. Telefonní číslo 210 323 323, to když vytočíte a dovoláte se sem k nám do studia rádia Kiss, tak vám zahraju dle vašeho přání. Tentokrát budu hrát podle Péti. Péťo, ahoj, já tě moc vítám.
2: Ahoj, Kačenko.
1: Ahoj, ahoj, jak pak se máš, Péťo?
2: Pracovně jako každou noc.
1: Tak, abych ti to aspoň pomyslně zkrátila, tu tvoji pracovní noc, co bych ti mohla zahrát?
2: Tak to se bavili od Judr Modr Albana, dáme Afriku.
1: Komu to bude?
2: No asi všem, co jsou vzhůru, ale extra by jsem to věnoval pro firmu Tomsa, pro kolegy, jako je Řeháček, Smetana, Babkin. Úh, jestli jedou nebo spě, já jim volat nechci, ale asi jedou. Tak to možná poslouchají jako je internetem. A pro všechny, co jsou vzhůru.
1: Tak to si myslím, že to kolegům udělá radost, že jim necháš zahrát písničku. Mám to tady nachystaný. Já ti děkuju, Péťo, za zavolání. Ať ti to rychle uteče a budu se těšit zase příště někdy tady u nás na Rádiu Kiss. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Čau.

Kysáci, já se s váma musím o něco podělit, protože jsem viděla jeden dokument na Netflixu a teda velmi doporučuji a pak si spolu o tom klidně můžeme pokecat a řeknete mi váš názor. První vás musím vyzvat k tomu, abyste se na to podívali, protože je to nesmírně zajímavý. Děje se to samozřejmě v Americe opět. Je to dokument, který je, jak jsem zmiňovala, jenom na Netflixu a jmenuje se Bouračka. Je to o tom, co se stalo teďka v roce 2022. Já vám k tomu nebudu nic moc říkat, je to bouračka samozřejmě autonehoda, kdy řídila 17-letá holka. Dopadlo to prostě jako strašidelně. A momentálně je to v Americe hodně řešené téma, kdy teda oni se odvolali u soudu a domáhají se vlastně znovu obnovení toho případu. Každopádně, jestli budete mít někdy chvilku čas o víkendu, mrkněte na to, podívejte se, co tam bylo a zajímal by mě strašně váš názor, protože my jsme se na to koukali s mužem a koukali jsme teda, jaký tam bylo na konci rozuzlení a jenom napovím, že slečna je ve vězení, jo? Slečna je ve vězení, i když jí bylo 17, tak už jí soudili jako dospělýho člověka. Podívejte se na to, Netflix, Bouračka, a když si někdo vzpomene, podívá se na to a bude o tom chtít se tady bavit, že mi řeknete názor, což by mě taky velmi zajímalo, víc hlav, víc ví, tak si spolu příště tady u nás ve vysílání o tom můžeme pokecat.

0: My jsme Radio Kiss a teďka hrála naše Kiss Message. My jsme rádi, že se vám pořád líbí a že si o ní voláte, aby se hrála v jukeboxech. To nás samozřejmě velmi těší. Co teď budeme hrát dál, to už nám řekne Pepino.
1: Ahoj Kikáťo, zdraví Pepino. Poprosil bych o zahrání písničky Gabry Ponte, La Danza delle Streghe. A bylo by to pro všechny kamionáky a kamionáčky, pro všechny dodávkáře, Lukina dodávky, ten už možná spí. Hlavně tobě do studia, všem kysákům a kysačkám. To by bylo asi vše, díky moc, Pepino, čágos.
2: Vím, pokud já, vím, já te sunu, te stanovu.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor, tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Poslední jukebox své přání této hodinky bude patřit dámě s jménem Alenka. Ali, ahoj.
2: Ahoj, kačko.
1: Čau. Jak se máš, Alenko?
2: Hele, pracovně jako každý den.
1: Jako my všichni tady samozřejmě. Alenko, tak abych ti to aspoň trošku zpříjemnila. Jaký song si vybrala tentokrát?
2: Tak hele, bude to od Erika Price, Call Me. Mm-hmm. Tak a bude to pro tebe do studia. A já s manželem chceme poděkovat záchranní službě při Šticích a pánovi, který nám zachránil včera tchýni, jeho maminku teda, manželovou. Mm-hmm. Jo, že viděl ve zpětným zrcátku, že začíná kolabovat za volantem. Mm-hmm. Takže zastavili a zavolali záchranní službu a že se nestalo nic horšího.
1: Ježíš, tak to je skvělý. To jo. Ráda slyším, tak to držím palce a tě hlavně tchýní všechno v pořádku. A určitě písnička patří i tady panu zachránci. Alenko, ať jste hlavně všichni zdraví, moc mávám a pozdravuju a jdeme na Erika Price. Měj se krásně, Ali, ahoj.
2: Děkuji, Kačko, ahoj.
1: Radio Kiss.

0: 4 hodiny ráno a my otevíráme další hodinku nočních jukeboxů. Krásnou noc, kysáci, a jdeme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Krásné, velmi časné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, otevíráme další hodinu nočních jukeboxů. Telefonní číslo 210 323 323 stále je vám k dispozici až do 6. hodiny raní. Samozřejmě s tím i aplikace Rádia Kiss, kam posíláte vaše hlasovky, jako třeba teďka Jarda.
1: Ahoj, tady Jarda. Chtěl bych poprosit písničku Barcode Brothers pro všechny, co poslouchají. Pro mě, protože jsem před chvílí stál, vůbec se mi nechce, mám to dlouhý, jedu přes Ardeny, přes Remeš, do Paříže, zase bude vedro, abych to, jsme to všichni zvládli, a pro kolegu Martina, který jede flixbusem domů a měl by být někdy kolem 7 v Praze, tak ať to všem dobře dopadne. Čau Jarda.
0: Jardo, já tě moc zdravím, samozřejmě ti přeju šťastnou cestu, ať to vše zvládneš i v těch teplech. Zas na druhou stranu zaplať pánbu za to, že není ošklivý počasí a děti třeba můžou být venku. Já nevím, jak vaše děti, ale já moje děti momentálně každý večer tahám domů ze zahrady, aby už šli domů a trošku si... Trošku v tom vidím sama sebe, když my jsme byli malí, že na nás máma ječela z paneláku z okna, pojďte domů, máte večeři, já vám to nebudu třikrát ohřívat. Mami, my si to pak ohřejeme a teďka to zažívám já, což je skvělý. Tak zaplať pánbu za teplé počasí, ale samozřejmě Jardo, i vám v tom kamionu je to určitě nepříjemný, takže šťastnou cestu a aspoň písnička na cestu.

0: Noční Jubox.
1: Teda, tak teď nám to tady Mabel krásně rozjel. A čím to rozjedeme teďka, to nám řekne Josef, kterého mám na telefonu. Vítám tě ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Čau, jak se máš?
2: Dobře, pracovně, takže v pohodě.
1: Tak to je skvělý. Tak Pepíku, řekni nám, co budeme hrát?
2: Hele, dali bychom si rybičky.
1: Mhm.
2: Dali bychom si Jarecka Slavy.
1: Ano.
2: A poslal bych to tomu, co vyhrál před přídem ten Eurojackpot. Ať si to užije.
1: Že jo, že jo. Můj taťka vždycky říkal, přej a bude ti přáno. A já se toho teda tak nějak celý život držím, takže já se k tobě přidávám, to je hezký, že takovýhle člověk nám sem zavolá, řekne něco takhle pěkného. Mohl by nám zavolat ten výherce, že jo, třeba taky, aby řekl prostě, jaký má pocity, že jo. Ale já s tebou naprosto souhlasím, přejme mu to, ať si ty peníze hezky užije, ať má krásný život. Tak jo. Ano, ano, to je taky podstatný, to si řekl naprosto trefně. Josefe, díky ti za zavolání, měj se krásně a někdy naslyšenou. Ahoj, ahoj.
2: Díky, čau, ahoj.
1: No a ještě Kuba.
3: Ahoj, ahoj, zdravím všechny kysáky tebe do studia. Všechny od nás kluky z Vintranzu, co teďkon řídí, co jsou za volantem, musí takhle brzo stávat. Stárkyho, Zbyňka, Tomáše, Matese, zdravím všechny, co řídí. A přeju vám krásně dobré ráno a poprosím tě, pusť nám tam něco na probuzení. Děkuju ti, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tak já doufám, že tahle písnička vás dostatečně probudí.

Já vám chci popřát krásné, velmi časné čtvrteční ráno, ať už vstáváte nebo jdete spát. Pokud jdete spát, tak krásnou dobrou noc, pokud vstáváte, hezké dobré ráno, mějte krásný čtvrtek ve společnosti Rádia Kiss. Pořád stále ještě noční jukeboxy, tak si nechte zahrát váš oblíbený song 210-323-323 nebo v aplikaci Rádia Kiss mi pošlete vaši hlasovku, abyste zazněli éterem Rádia Kiss. My pokračujeme v další hudbě.

0: Hnedka x lidí v této písničce Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto a Dido, Thank You Not So Bad. Co bude hrát dál v éteru Rádia Kiss? Kdo nám to prozradí?
1: Dobrý večer, Kačenko, Vicky Sácký Zlatíčko. Nemohl bych vás poprosit o zahrání písničky MC Hammer, Kintastis, pro všechny, co zrovna cestujou nebo jsou v práci, aby jim to rychlejc uteklo. Děkuji moc, Petr.
0: Tak, i jsme slyšeli, kdo si nechá písničku zahrát, je to Péťa. Kysáci, když vstáváte, krásné ráno, a nezapomeňte si zavolat do studia Rádia Kiss o váš oblíbený song. Pokud jste tak už dneska učinili, tak dejte šanci i ostatním a zkuste to třeba zítra k mému kolegovi Lukášovi Bláhovi. Já se s váma pro chviličku teďka odmlčím, ale za chvilku tady bude poslední jukebox své přání. Tak komu bude patřit? 210-323-323.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Poslední jukeboxové přání je tady a já vítám ve vysílání Rádia Kiss tentokrát Michale. Michale, ahoj.
2: Ahoj, všem.
1: Ahoj, ahoj. Jak pak se máš takhle brzo ráno?
2: No, to tomu na mě, ale nejsem zvyklý takhle brzo stávat, ale jinak super.
1: Tak, Michale, já to na tebe napráskám. Ty jsi mi mimo éter řekl, že se teďka někam chystáš. Kam a proč?
2: Jo, chystám se za kamarádem do Holcinek. Po dlouhé době, už jsem ho dlouho neviděl, takže jsem moc těšil na kupánskou jízdu. Musím si to ještě trochu pracovat dneska a zítra, ale doufám, že ten víkend celé vynáhne. Už se moc těším.
1: Kysáci, on se jde dělat. On si jde ten víkend udělat krásný, on se jde bavit. A já ti to strašně přeju, jako to tak má být. Já jsem takhle loni vypadla za mojí ségrou do Porta na 4 dny mezi vystoupeníma. A letos to udělám zas. A to byly snad jako, to byly nejlepší 4 dny z mých prázdnin. Já jsem si prostě odpočinula, bylo to skvělý. Takže Michale, přeju ti, ať si toho s klukama Helsinkách s kámošem moc užijete. Ona je to potřeba takhle ti kluci, aby sem tam jako vypadli a byli pospolu. Je, děláš dobře, já ti to schvaluju. Takže si to moc užij, Michale. A ty jsi vybral Dash Berlin Waiting písničku, tak jdeme na ní.
2: Super, jdeme na ní.
1: Komu ji budeš posílat, ještě nám řekneš?
2: Asi všem, kteří jsou vzhůru, ať máte krásný den, vypadá to, že bude krásný, a teď si to užijete na pohodu, bez nervů, prostě v pohodě.
1: Tak jo, Michale, je vidět, že jsi pozitivně nalazený, že se těšíš na ten víkend, moc si to užij. Ahoj, čau.
2: Ahoj.
1: Radio Kiss.

0: the answer.
1: Závěrečná hodinka nočních divoxů právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám krásné ráno.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Noční Jubox.
1: Krásné čtvrteční ráno, kysáci moji milí, pokud právě vstáváte, tak ať máte to ráno hezky pomalé a klidné. No a já se vrhám na další jukeboxová přání a vy víte, že když jich spláchnu vícero na jednou, že mě tohleto dělá radost a tentokrát mi udělali radost dva kluci, Péťa a Pepino. Tak Peťo.
2: Krásné ráno, prosím o zahrání písničky od DJ Visage Formuly. Díky moc a všem krásné ráno.
1: A Pepino?
3: Čurikačí, tady Pepino, prosím tě, zahraj nám tam DJ Visage Formuly. Bylo by to pro všechny, co poslouchají, co jsou za volantem, pro tebe do studia a pro všechny kysáci. Měj se, čau, díky Pepino.
1: Teda pánové, krásná ukázková práce.
4: Der Start. Wie immer der spannendste Moment. Fünf rote Lichter. Jetzt gehen sie aus, jetzt geht's los.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Posloucháte Rádio Kiss, ještě stále Noční Jukeboxy. Zdraví vás Katka Brzo Bohatá a já vítám ve vysílání Rádia Kiss Kubu. Ahoj Kubo.
2: Čauky, čauky, dobré ráno.
1: Dobré ráno, i tobě, jak pak ho trávíš?
2: Teď zrovna na cestě do práce.
1: Mm-hmm. No, to už míň příjemný,
2: to už je míň příjemný.
1: Ano, naprosto tě chápu. Tak ale, aby jsme to aspoň trošičku to ráno zpříjemnili, když jedeš do práce, co ti můžu zahrát?
2: No, byl to ten Avicii, jak jsme se domluvili.
1: Mm-hmm.
2: No a všem, kdo jede do práce, kdo jede z práce, tobě do rádia, ti to uteče ten kousek.
1: Děkuju.
2: No a všem, jestli by to šlo, tak ještě do Brna na doručovací depo PPL, všem řidičům, řidičkám, Mirovi Hrivňákovi bych prosil jednu písničku zahrát, jestli by to klaplo.
1: Mm-hmm.
2: A všem dobrým lidičkám, no, ať se daří, ať je krásný den a co všichni spokojení hlavně.
1: Přesně tak. Musím teda říct, že dneska je to vlna pozitivních zpráv. Hlavně, ať máte hezký den, hoďte všechno špatný za hlavu. Musím vás pochválit. Jste fajn, jako opravdu je to moc hezký a člověku se hnedka dejchá líp, když poslouchá takhle pozitivní zprávy. A hlavně, když vidím, že to kolem jako sebe slyším, to je fajn, tak z toho mám radost.
2: Jo, jo, tak Kubi, to má být, tak
1: ano,
2: to má být.
1: Ano, přesně, správný přístup, je to tak. Kubi, krásné ráno a díky ti za zavolání. Měj se hezky, ahoj, čau. Ahoj,
2: díky, čau.
0: Radio Kiss.

A kdo nemá rád Britney Spears, tak kecá. Tahle ta písnička je naprosto fenomenální a já jsem si tady takhle hezky po půl šestý ráno hezky zapařila, tak doufám, že vy kysáci taky. A já jdu vyřizovat další jukebox své přání. Tentokrát Peťovi, který mi psal, já jako výjimečně taky něco přečtu, protože chápu, že třeba nemůžete nahrávat zprávu. Tak Peťa mi tady napsal, poprosil mě, že ho dneska čeká velmi náročný den a že by chtěl svoji oblíbenou písničku poslat sobě, aby se odreagoval a nabudil se a ten dnešní velmi náročný den zvládl. Tak samozřejmě i od toho my jsme tady. Můžete si posílat písničky sami sobě, jenom třeba pro lepší náladu, nebo takhle, aby vás to nějakým způsobem nakoplo a zvládli jste svoje věci, které vás ten den čekají. Takže teďka Michael Jackson, Smooth Criminal. No a co to bude potom, to už je na vás, kysáci. 210 323 323. Máme tady ještě dva poslední jukeboxíky, tak co budeme hrát?

0: Krásné čtvrteční ráno teďka popřeju Lence. Leni, ahoj.
1: Ahoj, Káťo.
0: Čau, čau. Jak pak ráno trávíš?
1: No, bohužel už jsem v práci.
0: Tak aby jsme si to aspoň trošičku zpříjemnili. Jakou písničku bych ti mohla zahrát a komu bys ji chtěla věnovat?
1: Tak bylo by to Love Message vaše. Uh-huh. A bylo by to pro tebe do studia, pro ranní trojku, ať se jim den vydaří a ať vylosujou šestku na kostce komukoliv. A pro všechny kysáky, co poslouchají, pro všechny řidiče, ať hlavně jezdí opatrně a dojedou vždycky, kam chtějí.
0: Dobře, tak jo, mám to tady nachystaný, přiznám se, už tady se mnou sedí Patrik a už jsme si tady pokecali hnedka po ránu. Už tady haleká. Tak moc krát děkujeme za hezkou zprávu. Leni, měj hezký den, díky ti za zavolání a budu se těšit tak zase někdy příště tady u nás na Kisu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Radio Kiss.

0: A přišel čas rozloučit, kysáci moji milí, mám tady poslední jukeboxové přání, ale ještě mi tady napsala Wendy, která píše: ahoj, ráda bych nechala zahrát nějakou hezkou písničku mému miláčkovi Peťulkovi k jeho včerejším narozeninám. Pusinky miláčku Wendy. No a teď si poslechneme, cože to budeme hrát.
1: Ahoj kačko, prosím, zahraj mi tam Davida Guettu Kill Me Slow pro všichni kysáky, lamitové rostudé a pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
0: Přiznám se, my jsme to tady řešili s Patrikem, říkám, hele, Kill Me Slow a narozeniny, ale já ti nevím. Ale je to hezký paradox, tak Wendy, odpust nám to. Ale Míra byl dřív, ale tvoje přání jsme taky chtěli ještě splnit. Tak kysáci, moji milí, já se s váma loučím. Byla to zase fajn noc, byla to skvělá jízda. Budu se na vás těšit zase příští týden ze středy na čtvrtek. Vy si užijte krásný teplý víkend. Kdo se chystáte do Mikulova, tak si to tam moc užijte. A ve středu večer. Ahoj!

0: Filmové tipy.
1: Na HBO Max uvidíte skutečný příběh muže, který dal Paříži velký oblouk, La Grande Arche. Ten velký, bílej, hranatej. To se psal rok 1983 a prezident François Mitterrand spustil největší projekt poválečné Francie, kterým byla právě architektonická soutěž. A to vyhrál chlapík, který do té doby postavil jenom svůj barák a taky pár malých kaplí. Proč vybrali zrovna Sprekelsena a jak se vyrovnal s nebývalým zájmem veřejnosti? I to nabídne snímek Architekt. Z Kysu vřela doporučuje Katka Čepelíková.
0: Kiss počasí.
2: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Ve středu přišla přes Česko studená fronta, před ní ale teploty místy opět vystoupaly nad 30 stupňů. Česko tak zažilo pátý tropický den v řadě a téměř pětina stanic zaznamenala denní rekord. Teploty nad 30 stupňů Celsia zaznamenaly zejména na jižní Moravě a na jihozápadě Čech. Nejvyšší hodnotu 31,9 stupně Celsia naměřila stanice ve Strážnici. Necelé dva roky po historické misi Artemis 2 představila NASA podrobnosti dalšího kroku v návratu člověka na měsíc. Agentura chce vybudovat první stálou lunární základnu. Ta má vznikat v několika fázích a časem má být velká jako město. A teď zpátky domů.
3: Tisíce lidí a program až do noci. Největší kulturní akce na Mladoboleslavsku se blíží a s ní i zvýšená bezpečnostní opatření. Už poslední květnový víkend zaplní krásnou louku další ročník Bolka Festu, na který dorazí fanoušci z širokého okolí. Policie i městští strážníci proto posílí hlídky.
0: Sport.
2: Fotbalisté Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Vallecano 1-0 a hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně si došli pro trofej. Týden po triumfu Aston Villa v evropské lize míří i další pohár do kolébky fotbalu a v sobotu může v Budapešti anglickou sbírku zkompletovat Arsenal v lize mistrů proti Paris Saint-Germain. To byly aktuální zprávy a teď už začíná ranní Kiss.
4: 6 ráno a tý holce to jede. Terka Jandová vás zdraví, taky Roman Anděl.
5: Míša Dinhová.
4: A Patrik Peltan. Ranní trojka je tady.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy. Baby.

0: Nádherně se vstává Slabuš na Kisu. Tak je to tady. Začíná čtvrteční ráno. Dobrý den, kysáci naši. Začneme rovnou otázkou, ať se ukáže, jak sečtělé moderátory máme za mikrofonem Rádia Kis. Proč nesmích?
1: To uvidíš po odpovědi.
0: Jsem sotva rozlepil oči. 6letý norský chlapec našel na školním výletě 1300 let starý skramasax. A co to je skramasax?
2: To je stará keltská sekýrka.
1: To je bratranec od Skrillex.
0: Kuchyňský robot z Lidlu. Cože? Tak jsem zkusil ranní kachnu, to jenom tak na nečisto.
2: Ten výraz míši.
1: Co to bylo?
0: Ne, prosím vás, jenom pro srandu, jo? Kachna teprve bude a dneska, prosím vás, ji nechte mě.
2: Dobře, pokusíme se,
0: jo? 1300 let starý meč pochází z období ještě před vikingskou érou. Možná si, kluci, vzpomenete na to, jaký to bylo, když jsme byli malí a někde s motykou hledali na zahradě u baby, u dědy nějaký poklad, něco, ano, co najdeme. A vemte si, že tomuhle klukovi se to povedlo a našel něco, čeho si archeologové opravdu váží, že se hlavně ozvali, že si to nenechali sami pro sebe. Není tu psáno, jakou odměnu ten kluk dostane, jestli ho vezmou někam na něco dobrýho, nebo třeba mu ukážou, jak se ten meč renovuje, ale něco by si určitě zasloužil.
2: No. Ty, ale jako fakt by jsem taky chtěl najít něco takhle starýho.
0: Ale skramasax, to mi někdo říct, tak to vlastně
1: to
0: může
1: to
0: být úplně
1: nevím.
0: Cokoliv.
1: Ale taky další věc je, aby ty lidi, kteří něco najdou, poznali, že se jedná opravdu o něco vzácného. Jako, ale tak jako u toho meče to chápu.
0: To vypadá jako meč, že to je, no ale že to je 1300 let starý, to na tom nepoznáš, prostě je to skoro dovaný.
1: Nemá tam vytisknutý nebo datum výroby, víš, jako.
0: Ne, čárovej kód tam není, ne. Čo.

0: uklízíte rádi?
1: Jako nevadí mi to, jak kdy teda. No.
2: Pokud je čas, mám to moc rád, mně přijde, že když uklízím, jako bych si trošku čistil hlavu, uklízel ve svý hlavě.
0: A uklízíte občas i za ostatní lidi?
2: Jo, tak jako jestli bráno to, že jdu do pokojíku a tak, Davidovi. A naopak, vždycky je to takový ty otcovský řeči.
0: Jo, takže ty mu tam rovnáš.
2: Uklízíš tady, aha, máš tu bordel.
0: Nedělej to.
2: Proč ne?
0: Nedělej to. Neuklízej za ostatní lidi, dopadne to jednou špatně.
2: Mám to rád.
0: Dopadne to špatně.
2: No co jde?
0: Uklízečka v hotelu v Krumlově vyhodila hostovi tašku, kde měl 200 tisíc.
2: Jako v igelitce to měl, ne?
0: Měl to v nějaký tašce.
2: No buchyce taška, že jo?
0: Prý při odjezdu začal postrádat tu tašku, kde bylo zhruba nějakých 200 tisíc.
2: Tyjo.
0: A přišlo se na to, že to omylem uklízečka zabalila do ložního prádla a prostě vyhodil.
2: A našli to, nebo ne?
0: Našli to, nechybilo z toho ani euro.
2: Hustý.
3: Tyjo, tak ten si musel říct takový to, tak tady to fakt není krásný jako v Krumlově.

0: song jsme poslali i do Českého Krumlova paní uklízečce, která chudák měla perné dny, protože v domnění, že dobře uklízí, uklidila jednu tašku, ve které bylo
1: 200 tisíc korun.
0: Vemte si ten majitel, jak si prochází Krumlov, jel na výlet, například na otáčivé hlediště, večer přijde, zkontroluje tašku a tam není 200 tisíc.
2: Ne.
0: Teď chudák hledá to po celém pokoji.
2: No Kristovi rány.
0: Kde to je, kde to je?
2: Do pytle. No.
0: Tak to je něco teda, ale dobře to dopadlo.
1: Dobře to dopadlo, jako zvažovalo se, jestli to nebyla i krádež, ale potom z kamerových záznamů bylo jasný, že se jednalo o omyl.
3: Tak ono, jestli to dáš třeba pod polštář, takovou tu malou taštičku přes rameno, že jo, ta uklízečka přijde, veme to prosiradlo, tak je to secvakne, hodí to do toho pytle, tak je hotovo.
1: A on to zase nebude veliký kufr, protože to bylo 8000 eur, zhruba teda 200 tisíc, tak to může být malá taštička.
0: Jako jedno je jisté, tato paní uklizečka nesmí jet do Pardubic.
1: Proč?
3: Co tam?
0: Protože v Pardubicích byl sazený ten tiket s těma miliardama. Už se to ví?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ty brďo, v Pardubicích.
0: Jo, a i se ví, že ten účet, který je spárovaný s tou aplikací, protože to bylo sazeno online, tak je opravdu český, takže je dost velká pravděpodobnost, že to bude český výherce.
2: Wow.
0: Moc se neradujte. Včera byl zajímavý rozbor, nějaký ekonom se na to podíval, na tu výhru, jestli je opravdu rekordní. Kolik? 2,9 miliardy?
3: 2,9,
0: ano. A v roce 2015 to bylo nějak 2,5 miliardy. Mm-hmm. Jenomže od té doby pěkně zaúřadovala v inflace. Takže jestli ho máme považovat za pravého rekordmana, pokud bychom ten výdělek brali jako čistého, tak tento výherce vydělal o 1,5 miliardy méně.
3: Co to byl takový rozdíl?
0: Takový rozdíl díky inflaci od roku 2015 až do roku 2026.
3: Ale já bych z toho stejně jako asi nebyl smutný.
0: Aby nebyl tak smutný, že by řekl, ale já to nechci.
1: Já se bojím třeba v budoucích letech, abych nevyhrála a ještě nemusela platit.
3: To je dobrá kachna, Míšo, to si směla nechat.
0: To směla nechat. Inflace je tak vysoká, že lidi, co si vsadili, teď budou doplácet.
1: Jo, to je dobrý.
0: Ale nechme to kysáci zapomenou, použijem to za týden.
1: Jo, dobře, jo? Tak jo.

0: to necháme?
1: Já jako dlouho to neměla, to je pravda.
0: No, dobře, no, no, tak.
1: Ale víš, jaký to zas, víš, jak to hezky hrálo, když to neměla na starosti.
2: Doposud to hezky hrálo.
3: No, no. Nechte toho, já jsem si pro vás nachystala tak skvělej ranní shot.
0: Ale jo.
3: Jednou za uher. No.
2: A my pro tebe máme už úvodní jingle před ranním shotem.
3: Jo. To není hezký, Romane. Já vám garantuju, z toho budete hotoví.
2: Za chvilku.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pražské letiště řeší čím dál více případů českých turistů, kteří chtějí vycestovat na e-doklady. To ale zatím není možné a cestující, kteří doklady nemají fyzicky u sebe, neodletí. Cestování přes hranice s digitálními průkazy totožnosti bude možné až s novou aplikací Evropské unie, která by mohla být v provozu už za rok. Ebola se v Demokratické republice Kongo šíří tak rychle, že ji zdravotníci nemají pod kontrolou. Podle OSN zemřelo přes 220 lidí. Současnou epidemii způsobuje varianta viru, proti které zatím neexistuje schválená léčba.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem jednoznačně 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit jí může v nedělní odvetě od 13 hodin na svém stadionu v Uherském Hradišti. Tolik zprávy v jedné minutě, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: show. Ranní shot.
1: Výjimečně se stalo, že dneska jsem si rubriku Ranní shot zabrala já, protože já jsem našla něco skvělýho.
2: Hurá!
1: Tenhle song, který se vám chystám pustit, mám v originále moc ráda, dokonce natolik, že ho mám jako vyzvánění na telefonu, což vy kolegové nikdy neuslyšíte, protože mám tady tichý režim. Je to písnička What Took You So Long od Armina van Burena.
3: Počkejte, od Amy Banton, ne? Ze Spice Girls. What took you so long?
1: Tohle není ta verze.
3: No dobře, jestli se náhodou nespletla, víš, Míšo?
1: Ne. Je to Armin van Buren společně s Griffinem, ale já jsem teď našla remix od nizozemského hudebníka Seth Hills, který spolupracoval s legendami, jako jsou třeba David Guetta, Martin Garrix, anebo třeba Armin van Buren. Tak co na to řeknete?
3: Zní to lákavě.

0: Dinhova, žákovskou knížku.
1: Tady.
0: Dneska si zapište jedna minus, jednička za to, že to bylo skvělý, a minus za to, že to nepouštíš častěji.
2: Haló, dobrý den, prosím vás, DNA testy děláte? Já bych k vám někoho poslal, naproti mě nemůže sedět Míša Dinhova.
1: Proč?
2: Takovouhle muziku by nenašla.
3: Míša, dobrý!
1: Super!
3: Překvapila jsi?
1: Že to bylo dobrý.
3: Jo, pěkný, pěkný. Tak jedeme dál. Užívejte si den a nezapomeňte za 20 minut 7 v 7. You must understand, the touch of the hand makes my pulse react.

0: tak, starý telefonek, ale nahoď sa. Aj, a, je to tam, priatelia, tak starý telefon mi funguje, naštartovaný, tak už iba čakám na 77. Čauko, kakauko.
1: To je ďábel.
2: To je skvělý.
1: To je normálně, každý den něco novýho.
2: Jednou opíral starý dveře, pak ťukal, pak startoval.
3: Juraj, zítra to musí odevřít kuň nebo něco takového.
1: Ne, on už se dneska dovolá, ne?
3: Jo.
1: Takže 7-7, čekáme na to.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz
5: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: Skutři s námi na Rádiu Kiss. Míšo, Patriku, udělali jste někdy v práci chybu?
1: No je, tak často.
2: Asi jako jedna proběhla určitě.
3: Jo.
0: Možná jedna týdně, viď?
3: No, to jo.
0: Kolik to člověk nadělá, naseká. Já totiž narážím na to, co jsem ti včera pouštěl, jak jsme se smáli cizímu neštěstí. Já vím, že bychom to dělat neměli, jo? Ale viděla jsi, Míšo, chudáka toho kluka, jak ho ty policajti sundali na zem a spletli si ho a šli po někom jiným.
1: Ne.
0: Ne? Akce. Falešný bankéř. Mm-hmm. A to je dobře, jdou po nich, tyjo, je na tím jako nandaj, protože nás okrádají o spoustu peněz, jo. Mm-hmm. A teď už měli, nebo byli na stopě nějakýho falešného bankéře, mm-hmm, a věděli, že stojí někde tam na autobusové zastávce, tady někde v hlavním městě, jo. A je to celý i natočený na kameru. No a já nevím, jestli bychom to udělali nějak demonstrativně, že bychom se tady pana komisaře ptali, jak složité to bylo?
4: Ano. Ono je to v podstatě taková mravenčí práce.
0: No my víme, že to není jednoduchý je dohledat, jo, ale jak jste to teda udělali, čím jste začali?
4: Zaujali jsme pozice v jedné takové nepřehledné zatáčce.
0: Jo, no úplně nepřehledně to nevypadalo, tu zastávku jste viděli docela dobře. V kolik to bylo? No
4: to mohlo být tak kolem půl třetí.
0: A teď si představ, Míšo, to video já ti to potom pustím, najdete jo. Si to, jo. Chudák kluk tam evidentně telefonuje z mobilu, jo, nebo si hraje.
2: Ano, ano.
0: A čeká na tramvaj a najednou jdou ty tři, to již chlapy, a oni umí sundat. A normálně s ním flákli vozem. Chytli ho, spoutali ho. A najednou si jeden všim, že tam ještě nějaký jeden podobný asi. Možná tak nějak to bylo, co na tom videu je. Tak toho čapli taky, ale přišlo mi, že s ním už tak vozem neflákli.
2: Jo, jo.
0: Že na ně byli trošku hodnější. No a potom bylo vidět na tom videu, jak si uvědomili, že chytli prostě úplně kluka, který s tím neměl nic společného. A ještě mu říkali, kámo, jsi v pohodě? A on to vzal dobře, jo, dobrý kluci. A pustili ho a šel dál, jo.
1: Ne.
0: Já nevím, nějaký vysvětlení, pane komisaři?
4: Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo.
2: Míšo, představ si, na tom videu je to krásně vidět. Klučík volá telefonem, třeba s mamkou, co
0: jo,
2: má koupit.
0: Jo, co když volal mamce?
2: A teď kup, prosím tě, brambory. Policie, na zemlém!
0: A ještě jsme si říkali s Patrikem, co když, to byl třeba kluk, který mu bylo 16 let. A v batohu mohl mít cokoliv, že jo?
1: No jasně.
0: Teď si vem, že třeba vez dvě piva, klukům na nějakou party někam, nevím, na koleje, nebo Inter, spíš na Inter, jo? A to říká, oni mě chytli, jo? Pivo v batohu.
5: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Míše jsme pustili video z toho, jak bychom to řekli, zadržení nějakého falešného bankéře, jenomže nastal menší omyl a původně sundali na zem kluka, který s tím chudák neměl nic společného, jenom čekal na autobus. Ale i takové věci se stanou, proto jsem se ptal, jestli chybujete v práci. Každý chybujeme, jenomže bohužel někdy ty chyby jsou prostě bohužel moc vidět. Jako, jo.
1: Ano.
0: A co ty na to?
1: Hele, já jsem se na to koukala a jak jsi říkal, že s tím prvním jako třískli vozem a s tím druhým tak ne.
0: Přišlo mi to, no.
1: Tak víš, čím to bylo?
0: Ne.
1: Když se na to podíváš pozorně, ten kluk první úplně totálně vůbec nevěděl, o co jde a jak za ním běželi. On nevěděl, že běžej za ním, takže jim nepomáhal. A ten druhý, jak už věděl, o co jde, on už si klekal sám.
0: On už jak viděl, hele, oni tady zadrželi, jdou určitě i po mně.
1: A jak šli pro něj, tak už věděl, o co jde, už si klekal.
0: A nebo si říkal, blbci, víc, co jsem já.
1: To si nejdřív říkal taky.
0: A pozdě, aha, už jdou i pro mě.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Leni, jak se ti jede?
3: Hlásím dopravu směrem do Brna od Rosic. Stojíme v koloně, popojíždíme sem, tam 10 km za hodinu. Tak hlavně klid, žádné nervy a hezký den všem. Ahoj, Leňa.
0: Hezký, Jardo.
4: Dálnice D8, směr Praha. Sjezd z Kralup, vrzí se do kolony, jede se krokem.
1: A v Praze na Podolském nábřeží osobák srazil cyklistu.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Rádio KIS. Počasí.
5: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Zájem dítěte nad zájmem rodičů. To chce prosadit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc změnou rozvodové novely. Ta původní sice platí teprve od ledna, podle odpůrců ale posiluje práva rodičů na úkor bezpečnosti dětí. A proto prý dochází k tomu, že jsou děti svěřovány třeba i alkoholikům nebo pachatelům domácího násilí. Až více než dvojnásobný zájem o datové balíčky zaznamenali operátoři v souvislosti s mistrovstvím světa v hokeji ve Švýcarsku. To nepatří do Evropské unie. Lidé se tak při návštěvě této země za využívání mobilních služeb připlatí. Největší datový provoz zaznamenal jeden z mobilních operátorů při hokejovém zápasu mezi Čechy a Slováky. A teď zpátky domů.
6: Motorkáři dostanou na jihu Čech novou značku. Má je držet ve správné stopě. Správci silnic našli pro nové opatření inspiraci na moravském Červenohorském sedle. Doplňkové značky se objeví u středové čáry na jihu Čech možná ještě letos. Budou varovat před zatáčkami. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport. Tenista Jakub Menšík proměnil v utkání druhého kola Roland Garros proti Argentinci na vonemu 7. matchball. Poté padl vyčerpáním k zemi a dlouho se nezvedal. Zápas, který vyhrál po 4 hodinách a 41 minutách, označil za zcela novou zkušenost. Příčinu potíží a křečí viděl v tom, že nemohl od čtvrtého setu pořádně pít. Po skončení duelu potřeboval pomoc lékařů, ale řekl, že do dalšího utkání bude připraven. Za námi jsou zprávy a za chvíli jdeme soutěžit. Je tady soutěž 7 v 7.
7: 7 v 7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7 000 korun.
7: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž
2: 7 v 7.
3: Patriku, slyšel jsi to?
4: Ano.
3: Začíná soutěž 7 v 7, rozdáváme až 7 tisíc.
4: Já vím, dneska se posnažím.
3: Seš ten poslední, který to může zachránit.
4: V květnu.
3: Takže opakuj po mně.
4: Ano.
3: Vidím hrdost. Vidím sílu. Vidím chlapa, co dneska hodí šestku.
4: Vidím pořádnýho chlapa, co dneska hodí šestku a udělá radost posluchači.
0: Tak uvidíme. Renča se dovolala, má z toho taky velkou radost. Renčo, dobré ráno.
5: Dobré ráno všem.
0: To byl šok, co, když jsme ti zvedli telefon.
5: Já se klepu ještě teď.
0: Neboj, nic víc už nehrozí, jenom si teď budeme povídat. Chvilku počkáš a my se dozvíme, jak to dopadne v této soutěži. 7 v 7, která jede celý rok, jede s naším parťákem Comfort Group, takže celý tým zdravíme. Míšo, konfety máš, jo?
3: Mám je nachystaný.
0: Ty budeme pálit, kdyby padla šestka.
3: Ano.
0: Protože to bychom mohli rozdat 7 000. Renčo, co tvoje intuice, co myslíš, co padne na hrací kostce dneska?
5: No tak doufám, že nejvyšší číslo, ale jo, jakýkoliv
0: může. Věř si,
4: věříme tomu všichni, Renčo, držím ti palce. 3, 2, 1, Patriku, pojď.
0: Co to je?
4: Jako dobrý. Takhle, Renčo, můžu ti říct, že nejvyšší číslo to není, ale je to hned to pod tím, protože na hrací kostce padla pětka,
3: takže vyhráváš 5 000!
5: Děkuju.
0: To je dobrý! Paráda. Renčo, už to z tebe může spadnout, jo?
5: Jo, děkuju.
0: Je ti líp, už se netřeseš?
5: No, ne, pořád to třeba.
0: Připíšeme ti 5 000 na účet a moc si to užij. Tak hezký čtvrtek, zase někdy, ahoj.
5: Děkuji, taky.
0: My taky.
3: Ahoj.
6: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
3: Patriku,
4: ano.
3: Zítra máš poslední šanci hodit šestku, protože jinak by v květnu žádná nepadla.
4: Já jedu v zestupující tendenci. Včera 4, dneska 5, zítra 6 tam padne. Jestli ne, tak si mě nepřej.
6: 7 v 7.
0: Zítra opět pokračujeme.
6: 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
3: Be happy.

0: Ne na svém startu, ale na svém startu je taky svátek, který slaví tento den Vilém, tak všem Vildům přejeme všechno nejlepší. A zároveň je dneska také Mezinárodní den amnestie a Světový den boje proti hladu.
1: No tak tím by se dalo taky bojovat tím třetím dnem, který se dneska slaví, a to je Národní den hamburgerů.
2: Jo, dáme si nějakou prasárnu.
1: I když nevím, proč to dali na tenhle datum, já když se udělá takhle teplo, já moc nejím.
2: Mám to podobně.
3: V roce 1889 byla ve Francii založena slavná pneumatikářská společnost Michelin. A odsud právě pochází i ty michelinské hvězdičky, hodnocení, luxusní restaurace a tak dále. Co kdybychom dali jednu ranní kachnu vzpomínkovou mimo soutěžně? Toto nepovažujte za ranní kachnu, protože jsem si vzpomněl na naší Blanku.
4: Česká správa kuchařů navrhuje zpřísnit pravidla pro udílení ocenění michelinskou hvězdou. Nově bude hrozit také postih v případě, kdy podnik s michelinskou hvězdou o toto ocenění přijde. Pokud se tak stane, bude tato restaurace označena v mapě a povinně také na vstupních dveřích nápisem Michelin.
2: Já to čekal, to neslyšel, to je dobrý.
3: Hledejte ale jinou raní kachnu, toto bylo jenom pro ukázku. A jak jsme slíbili, přijde, takže dneska to budete mít jednodušší, jenom jí zaslechnout buď v našich vstupech, a nebo ve zprávách Terky Jandové, a
2: nebo?
3: No, to je otázka.
1: Nebo?
3: No, to já nevím.
1: Kde by mohla
3: takhle
1: být?
3: Vím, ale neřeknu vám to.
2: Dobře, budeme hledat.
3: Jedeme dál.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Kysáci, tohle vás dostane. A myslím si, že budete mít doslova husí kůži. Pojďme si jenom rechce zrekapitulovat a podívat se na to, co nás čeká na mistrovství světa v ledním hokeji. Letos jsme porazili Švédsko, prohráli jsme s Norskem. Poslední zápas skupiny jsme odehráli s Kanadou.
2: Ano.
1: Jsme třetí v tabulce.
2: Ano.
1: A dnes nás čeká čtvrtfinále s Finskem.
2: Je to tady, no, náhlá smrt dneska.
1: Ano. A přesně tohle se stalo i v roce 2010, kdy jsme byli mistři světa.
2: Cože?
1: Ano.
2: Jako úplně přesně.
1: Úplně přesně do detailů. Takže dneska musíme porazit Finsko. V 16.20 se to odehrává čtvrtfinále a potom si jdeme pro to zlato, vám říkám.
3: Kdyby se historie zopakovala.
4: Záhadný to je, ale já bych je neplašil.
5: Jsi to zebral zase.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz
6: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hlásím dopravu směrem do Brna od Rosic. Stojíme v koloně, popojíždíme sem, tam 10 km za hodinu. Tak hlavně klid, žádné nervy a hezký den všem. Ahoj, Leňa.
2: Dálnice D8, směr Praha, sjezd z Kralup, brzí se do kolony, jede se krokem.
3: Výjezd z Barandova na Pražský okruh, jsou tam v sobě 3 auta, takže jsou tam kolony, pozor na to.
4: 2 osobáky se srazily v Přerově v Čechově ulici, dál se bouralo v Praze v Karlovarské, v Brně v ulici Zeleného a vážnou nehodu vyšetřují na Karvinsku, v Rychvaldu v Bohumínské ulici.

0: KISS počasí.
1: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvedl to ministr zemědělství Martin Šebestián. Evropská komise už dříve v dopise českým úřadům napsala, že dokud nebude vyřešen střet zájmů, žádné dotace firmám spojeným s Andrejem Babišem neproplatí. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje Američany vystavené ebole posílat do nového karanténního zařízení v Keni. To je ale nutné nejprve postavit. Zatím není jasné, kde bude stát, ani jestli s jeho stavbou keniská vláda souhlasí. Na zřízení karanténního centra se podílejí americká ministerstva obrany, zahraničí, zdravotnictví a sociálních služeb.
0: Sport.
1: Fotbalisty pražské Slávy posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Spekuluje se, že Hanáci mohou za 27-letého hráče od úřadujícího mistra získat 4 miliony eur, v přepočtu více než 97 milionů korun, plus případný další milion eur na bonusech. Šturm se v Edenu upsal do roku 2030. To byly zprávy a za okamžik nás čeká Dořekni, dospívej a domysli.
2: To zas bude boj, tak si to užijeme. Zdraví vás Roman,
3: Míša
2: a Patrik a my si Two Brothers on the Fourth Floor.
3: Zkusí to řekl.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.

0: Ranní trojko. Dořekni.
1: Dnešní hlášky.
2: Pardon, to, víš, jsem to za něj dořekl.
1: Dobře. Dnešní hlášky v rubrice Dořekni to, které máte za úkol uhodnout pomocí kratičké nápovědy, budou mít jedno společné, co je tento týden aktuální. Myslím si, že vám to
2: dojde. Hokej, hokej, hokej, hokej. Ale počkej, hlášky s hokejem? No, jaký reklamy za svět, jako
3: já
2: se
3: vím,
2: vám
3: tam
2: dávala,
3: bude.
2: Jo.
3: A je to... Gól!
1: dobře vy. Uvidíme, jestli máte pravdu. Víc napovídat nebudu. Za každou správně dořeknutou hlášku máte bodík. Jdem na to. Tak, první hláška za jeden bod.

0: Koho hejc bude?
1: Chlaďka řidičí, chladí do sopránu. Počkej, jak to tam je?
0: Bude hit, Cecilko, hit bude.
1: No, tam je to Cecilko, no.
0: A i dál?
1: Dál, no.
0: Hit bude, Cecilko.
1: No, teď se mi směješ, no. Viď? A nevíš, hele.
0: Něco, řídící, ladí do sopránu, ale co řídící? No.
2: Chcete se nechat podat?
1: Jo.
3: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka, řídící, chladí do sopránu.
2: Takže už jste poznali ten společný jmenovatel rubriky do Řekni to.
0: Sluníčko?
2: Teplo. Ano, přesně. Druhá hláška, myslím si,
1: to bude, a to je pařák.
2: To se tam chtěl dát, ale nedal.
4: Antonio.
0: Je mi vedro.
2: Tak to máte asi bod oba.
4: Antonio.
5: Je mi vedro.
0: Jo.
1: Jo, se si, ještě si to nedochtěl, nechtěl doříct, ne, tam bylo ještě znova jednou.
2: Mm-hmm. No a když už si trošku nastínil, Romane, to dědictví, film, tak tam není to uvaté pařák.
1: Ale... Co tam je?
6: A sundej si tu rádiovku furt.
7: Jsi blbá.
1: Víš, jaké je slunko svině? Víš, jaké je slunko svině?
2: Já to tady furt říkám, pardon. Pojď jenom, že řekni to správně.
0: Romane, budeš mít bod, ale myslím si, že jsi dovysílal.
1: Já se omlouvám. Víš, jaké je slunko svině?
7: Jsi blbá. Víš, jaké je slunko svině?
1: Dobrý!
0: Máš dva body.
1: Loučím se, odcházím.
8: Radio Kids.

0: Ranní trojko. Dospívej to. Dospívej to.
1: Po rubrice Dořekni to je tu rubrika Dospívej to. Všechny body v těchto rubrikách opakují se sčítají a prozatím má Roman 2 body a Míša 1 bod. Tato rubrika je jednoduchá, jedno či dvě slova. Vaším úkolem je poznat, o jakou skladbu se jedná.
2: Jsme ready, jedeme, už vlastně jenom poslední měsíc a rubrika definitivně končí, ano. Protože budou prázdniny.
3: Ano, ano. Ty jo.
1: Devadesátková písněň začíná slovy. Sweet.
3: Sweet, sweet kisses, na na na. Na
4: sweet
3: na,
4: dreams na, na, na, are made of this, ale není to osmdesátka.
3: Spíš, no, asi
1: přelom
3: ano.
1: Bych řekl, že to bude.
4: Sweet kisses,
1: nic,
4: to je dobrý,
1: nic jiného vás nenapadá?
4: Sweet
3: Caroline. A to ještě starší než 90.
4: Jo.
3: Bych řekl, o původ originál bude 100% starší než 90.
1: Takže co dáváte?
3: Já dám Squeezer.
4: Já dám Sweet Dreams.
1: Dobře, Roma.
4: Dobře.
1: Česká písnička. Znám.
4: Znám jednu dívku, ta má dukáty.
1: To už bylo zadání, Romane.
4: A chalupu dostane od táty. Ne?
1: Znám
4: jednu malou. To je z Šíleně smutný princezny. Ale to asi, to bys asi nevybral, počkej.
1: Znám. Proč jdete do tady těch takovejch jako pomalých?
4: Znám.
3: Znám kapanku.
1: Co to je za písničku?
4: Jo, ale to myslela, že je to znám kapanku. Rtěnku si nanášela rovnou na zuby. Myslela, že je to znám kapanku.
1: Jo, známka, ale já říkám znám.
3: To ty jsi dořekl ka.
4: Ne, tohle se nestalo.
1: Evička Farná, ty jdeš na její koncert, Romane.
3: To je ostuda.
4: Nechoď tam.
3: No, dobře jsi nás dostal.
1: Bonusová píseň, jenom řeknu, nechte mě to doříct, jakmile to dořeknu, tak to vypálíte na první dobrou.
3: Mm-hmm.
1: Říkám, I am the bangarang.
3: Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga.

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia Kiss.

0: dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Hezké ráno, čtvrteční, teď s těma našima klasickýma rubrikama. Co, Míšo?
1: A myslím si, že budu mít rohlíka dneska až do večera, celý den v práci prostě. Jak si na vás vzpomenu, tak to bude výbuch smíchu. Pokračujte stále. Čau, vaše Míša.
2: Ranní trojko. Domysli to.
0: A dneska jsem se těšil, protože v této rubrice hrajeme až o 7 bodů a to nastane v ten moment, pokud na mou typovací otázku odpovíte naprosto přesně. Případně o jeden bod, a to v případě, kdo bude blíže správnému výsledku. A opět, tak jako v Dořekni to, to bude mít společného jmenovatele, co je tento týden, nejenom tento týden, aktuální. Co si myslíte, že to bude?
3: Hokej.
0: Hokej, počasí, maturity. No, už jste to uhodli. Bude se to týkat hokeje, protože dneska hrajeme čtvrtfinále s Finskem. Tak mě napadlo se podívat na tu tabulku, jak to dopadlo v základní hrací době, v základní skupině, v základní části. Kolik dvouminutových trestů dostala celkem česká hokejová reprezentace v základní skupině na letošním mistrovství světa? Myslím si, že jakýkoliv profík na hokej si tohle nemůže pamatovat a je to prostě zkrátka o typování.
4: Co?
0: A pozor, jenom ještě jednou upřesním, kolik dvouminutových trestů, jednou byla taky přesilovka, samozřejmě 5 plus 10 dokonce a tak dále, jde mi o dvouminutové tresty.
4: Celkem.
0: Česká hokejová reprezentace.
3: Já jsem si teď vybavila, jak vyřadili toho Ščotku, ale to se tam teda nepočítá.
0: Tak už máš jeden. Je to nemáš, ano, to byl víc, to bylo 5 plus 10, ano, to máš pravdu. Ano. No dobře teda. Zabrouzdejte v paměti, kolikrát jsme seděli na té trestní lavici.
3: Se Švédskem, tam to bylo ostrý. To
0: hráli jsme s Dánskem, s Norskem, se Švédskem, se Slovenskem, s Itálií a tak dále.
4: Ale docela velká pravděpodobnost to trefit.
0: Je to velká pravděpodobnost.
3: Kolik dvouminutových.
4: Tak dobře, Míšo, jdem přemýšlet, si řekneme. A kysáci, chcete-li si to férově zahrát, nebudete se nikam dívat, pošlete hlasovku, Patrik to připraví a zjistíme, jestli by se mezi vámi našel někdo, kdo by to opravdu trefil.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dino, připomeň toto info.
2: Výjezd z Barrandova na Pražský okruh, jsou tam v sobě tři auta, takže jsou tam kolony, pozor na to.
3: Děkujeme a další nehodu hlásí v Brně v ulici Branka.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: A party může začít.
2: VH-atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: VH-atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: VH-atrakce.cz.
3: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti. Hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
4: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
5: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk.
4: Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
6: Radio Kiss. Počasí.
7: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
6: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další dva roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských sdružení, která budou tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace. Nový maďarský premiér Petr Maďar uvedl, že se v pátek v Bruselu setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Jednat budou o uvolnění zmrazených evropských fondů. Podle dřívějších zpráv se Maďar v Bruselu pokusí uzavřít významnou politickou dohodu, která by pro Maďarsko odblokovala téměř 10,5 miliardy z unijních fondů. A teď zpátky domů.
8: Tisíce lidí a program až do noci. Největší kulturní akce na Mladoboleslavsku se blíží a s ní i zvýšená bezpečnostní opatření. Už poslední květnový víkend zaplní krásnou louku další ročník Bolka Festu, na který dorazí fanoušci z širokého okolí. Policie i městští strážníci proto posílí hlídky.
7: Sport. Po třetí za sebou postoupila tenistka Marie Bousková do třetího kola Roland Garros a v rozhovoru řekla, že Antuka pro ní začíná mít stále větší smysl. Nasazená 27. uspěla po výhře 6-0 a 7-6 nad Britkou Francescou Jonesovou, kterou ocenila i za to, že dokáže hrát se čtyřmi prsty na rukou. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní Kiss.
9: Kolik dvouminutových trestů dostali čeští hokejisté na mistrovství světa? To je dnešní otázka a za chvilku dostanete nápovědu.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Celá Česká republika dneska bude žít hokejem. Doufejme. Doufejme. Budeme. I proto se tady Patrik rozhodl nás tady potrápit s Míšou i vás. Na základě následující otázky.
1: Kolik dvouminutových trestů dostala celkem česká hokejová reprezentace v základní skupině na letošní mistrovství světa? Za chvilku si dáme nápovědu, která se dá možná trochu očekávat, ale předtím bychom si mohli poslechnout, jak typují kysáci.
2: Abych si tipnul, tak 19.
3: Tady Petr, zdravím vás všechny. A tipuju 50 až 60.
1: Petr to podle mě nepochopil, nebo nevím.
0: Hodně naseděli.
4: Ahoj, tady Zdeněk, odhad je takových 26 dvouminutových trestů.
0: Dobře. No, a já čekám na povědu, je mi jasný, co to bude, že nám řekneš, kolik bylo utkání.
1: Přesně tak, v základní části naší skupiny se odehrálo celkem 7 zápasů.
5: 7 zápasů.
0: V průměru kolik? Dvakrát, třikrát si sednem za hru v průměru? 4x?
1: Ještě vám řeknu, že v jednom zápase mám pocit, to nemám na 100% ověřený, ale mám pocit, že v jednom zápase jsme nebyli trestaní ani jednou.
0: No, to je ono, no.
5: A nechceš nám říct, kolik minut to bylo dohromady? To by byla dobrá nápověda.
0: Ty jo, tak po tomto songu musíme říct jasný výsledek. Pokud se trefíme přesně, dostaneme nejvíc bodů. Welcome to

0: Jdeme do finále. Takže Patrikova otázka a možná získání 7 bodů, pokud se trefíme přesně.
1: Ano, ano, naposledy se vás ptám, kolik dvouminutových trestů dostala celkem česká hokejová reprezentace v základní skupině na letošním mistrovství světa. Napověda zazněla, že celkem bylo odehráno v základní skupině 7 zápasů.
0: 7 zápasů, mám rád číslo 24, takže 2,4, protože to je něco mezi 2x až 3x za hru, že si sedneme. 16,8 zaokrouhleno nahoru, 17, 17x.
1: Dobře. Míšo, ty.
2: Moje myšlenkové pochody nebyly tak složitý.
1: Takže?
2: 6 mi přišlo málo, 8 pak taky, 9 pak taky, tak jsem dala 12.
0: Dobře, trvám na 17.
1: 100% jste si oba dva jistý, že si stojíte za tímto číslem,
0: ne.
1: Jo?
2: Ne.
1: Pro jistotu si napíšu. Roman, tedy
0: 17.
1: 17.
0: To je moc, cvič, nebo není?
1: Řekni, naposledy si můžeš opravit 3, 2, 1.
0: Nech to.
1: Dobře. Míša?
2: 12.
1: 12. Dobře. V základní skupině dostala česká reprezentace celkem.
0: Celkem.
1: A Romane?
0: Celkem.
1: Romane, ty jsi to tu říkal furt. Dostala celkem 14 dvouminutových trestů.
0: To jsem předtím říkal, víš proč? Protože 28. dneska je datum děleno dvěma je 14.
2: A jo.
0: A že 28 je moc.
1: A Roman říkal furt. 7x2 to by tak mohlo být. A já
0: Ale tím pádem, Míšo, ty vyhráváš jeden bod, jsi blíž.
2: Já mám bodík.

0: že ten miliardář z Pardubicka bude dneska koukat na hokej v Telce, nebo si tam rovnou zaletí?
1: No, já myslím, že on si tam za ty prachy může i zahrát.
2: Počkej,
1: pohodě.
2: Jaký miliardář? Myslíš dědek? Pan dědek?
0: Pan dědek, ne.
2: Jaký ho myslíš?
0: Do toho miliardáře z Pardubicka, co vyhrál.
2: Jo, ty euromiliony. No.
3: Dědek. Dědek. Dobře si vzpomněl.
2: Ale tady jde o to, ano, že to padlo na Pardubicku, prý byla sazená ta sázenka Eurojackpotu, ale on se prý údajně ještě ten výherce nepřihlásil.
1: A není to ten kamarád toho posluchače, jak se ozýval včera, že má doma sázenku a že nepřišel do práce?
2: Totiž i Michal Kavalčík to včera s vámi rozebíral, takže co to bylo za dotaz?
4: Kdybyste vyhráli 3 miliardy, jako včera nějaký šťastlivec v Česku, tak zdali byste šli druhý den do práce? Co byste vůbec dělali, kdybyste vyhráli 3 miliardy? Já bych věděl.
5: Tak ti teda na rovinu říkám, že tam do té práce půjdu, protože mě zajímá, jak to tam bude fungovat, když to budu mít všecko na háku.
6: Tak já si myslím, že za ty prachy bych si změnila i celou identitu.
7: Já jsem sice na střední, ale zítra už by mě spolužáci neviděli.
8: Kdybych ty peníze dostala, tak část bych poslala na nějakou dobročinnou organizaci pro dětičky, na nějakou organizaci pro zvířátka a z toho, co by mi zbylo, tak bych si pořídila domeček, autíčko a něco pro děti a něco bych dala samozřejmě na úroky, aby se mi ty penízky hezky množily, ale do práce bych chodila dál.
9: Naprosto určitě bych šel na pivo. Vybral bych si víru a šel na pivo. Měl bych spoustu kamarádů, to by se chlastal.
10: Asi bych zajistila sebe, rodinu, třeba bych něco poslala i do kisu a hlavně bych to dala, nebo hodně bych dala potřebným, děti a tak.
2: Tady jsme...
0: Halo?
2: Ne, právě, já teď mlčel kvůli tomu, že jsem čekal dovětek Michala, jak rád, jo. Jako jo. Mluví o penězích, víš.
0: Ne, on jí právě uplácel, on jí dal ten balíček, že to vyhrála, víš.
2: Jo, takhle.
11: Michal Kavalčík, každý všední den od 10 do 2.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je 8.24 a v Dobrušce u Rychnova nad Kněžnou jsou v Pulické ulici tři osobáky v sobě. Vážnou nehodu řeší ve Valašském Meziříčí v Sokolské a v Praze na Kbelské se srazily dva nákladňáky.
2: Pokud se chystáte v sobotu do Mikulova na 90s party, za chvilku budeme na Kisu rozdávat vstupenky.

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den bude opět ve znamení sluníčka. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, ale trochu se ochladí. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Všimli jste si, že vám doma teče voda nějak pomaleji? S letní sezónou totiž probíhá snížení tlaku vody, aby se ryby přestaly cítit pod tlakem. Uvidíme, jestli to více ocení rybáři nebo samotní kapři. Bolivijský prezident Rodrigo Paz podepsal zákon, který usnadňuje nasazení armády proti demonstracím a vyhlášení mimořádného stavu. Město La Paz, ve kterém sídlí část vládních institucí, už několik týdnů čelí blokádám a demonstracím proti ekonomickým opatřením vlády. Protestující požadují odvolání prezidentova kabinetu.
0: Sport.
1: Montreal, ve kterém si pronajel v celém play-off brankoviště, český gólman Jakub Dobeš se ocitl na okraji propasti. V domácím prostředí utrpěl krutou lekci od Caroliny, když prohrál 0-4. K tomu, aby papírového favorita ve finále východní konference celkově předčil, už potřebuje 3 vyhrané zápasy. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KIS.
2: Chcete se v sobotu podívat do Mikulova na 90s party?
3: Volejte 210 323 323, my vás tam dostaneme zadáčo.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.

0: víkend v Mikulově. Někteří už přijeli do kempu a už jsou tam připravení na sobotu, to je hezký, moc vás zdravíme, jestli to teď slyšíte a těšíme se na vás. 90s Party, Snap, Verona a 666. Dominika by chtěla přijet taky a s přítelem nebo manželem. Domčo, hezké ráno, ahoj.
1: Hezké ráno.
0: Ahoj, je to přítel nebo manžel, tvůj kluk?
1: Dlouholetý partner, ale místo snubáku máme
2: tetování. Oh,
0: hezký. To je vtipný. Domčo, prosím tě, ty máš obavy z toho, že následující úkol bude těžký, jo?
1: No, já jsem se chvilku vstávala, takže jako ještě teprve se probírám.
0: Neboj, my pro tebe máme úkol připravený, my jenom potřebujeme vědět, že seš ta správná faninka, která až bude dole na parketě, tak udrží tempo s našima interpretama. Jak jsme říkali, vystoupí Verona, vystoupí Snap a vystoupí 666. Až budou 666 na pódiu, to už bude pořádný rachot, to stoprocentně jo. A my si teď uděláme takový menší test. Jestliže prokážeš, že umíš držet tempo, vstupenky jsou tvoje, a jestliže ne, no tak to bude strašná ostuda.
3: Jo. Tak.
0: Tak jdem do toho.
1: Hele,
0: já ti pustím 666, jo? A ty musíš říkat to, co oni říkají slovo top, ale musíš to říkat ve stejném rytmu jako 666. Musíš se připojit k té písničce. Jo? Jdeme na to? Tak. Pojď.
4: Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
0: top, top, top, top,
4: top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
0: top, top, top, top,
4: top, top,
0: top,
4: top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
2: top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
3: top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
0: top, top, top, top, top, top, top, top, Takže díky. Domčo, volej partnerovi, řekni, že máte lupeny a v sobotu se vidíme v Mikulově. Domluveno?
1: Super, jasně.
0: Těšíme se, zatím.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: do Mikulova jsme rozdali a v příští hodině někdo z vás vyhraje kuchyňský filtr.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AVUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: Ranního kysu.
1: Uvidíme, jestli se někomu z vás podařilo chytit v našem vysílání kachnu. Klára se o to pokusí. Ahoj, Kláro.
2: Ahoj.
1: Ahoj, ty jsi slyšela něco ukázkového dneska?
2: Já si myslím, že to bylo ve zprávách, že se snižuje tlak vody kvůli rybám.
3: Dneska si se například, já nevím, sprchovala nebo čistila zuby nebo byla v kuchyni, zkoušela si pouštět vodu?
2: Určitě a tlak vody byl pořád stejný.
3: Ne, teče míň.
2: Neteče.
3: Jo.
2: Neteče.
4: Nejsi teď někde třeba v kanceláři, že bys to zkusila, opravdu teče míň?
2: Nejsem.
3: Poslechneme si zprávu, na kterou naše posluchačka Klárka poukazuje.
5: Všimli jste si, že vám doma teče voda nějak pomaleji? S letní sezónou totiž probíhá snížení tlaku vody, aby se ryby přestaly cítit pod tlakem. Uvidíme, jestli to více ocení rybáři nebo samotní kapři.
4: Já jsem si úplně představil toho kapra, jak pluje.
6: Jo, Karle, tebe to zase vcuclo.
1: Nejseš nějaký pod tlakem dneska? Ne, dobrý, už snížili tlak vody.
3: No, dobře, no, Klárko, tebe nedostaneme evidentně. Je to samozřejmě ranní kachna, takže dárek je tvůj. Jo?
2: Super, díky.
3: Jdem to k tobě předat. Zatím,
2: ahoj.
3: Papa.
1: Jo, takže tohle byla ta tvoje ukázková kachna.
3: To byla prvotřídní.
1: No to byla teda prvotřídní.
3: Jo, Aleši, jste ti to nelíbilo?
6: Tak to je pecka, jako aby se ryby necítili pod tlakem, jako tohle vymyslet, to je dobrý forel. To je kachna jako vláze.
3: No vidíš.
1: Mě by zajímalo, při jaký situaci tě ta

0: Čověče, on ten Roman asi měl pravdu s tou vodou.
1: Jak jako pravdu?
0: No s tím tlakem.
1: Jakože neteče?
2: Že je malej tlak, viď?
0: Malej.
2: Já vám to říkal, máš nějaký důkaz?
0: Mám.
3: Nepřitéká.
4: Jak nepřitéká?
3: No neteče.
5: Malý tlak.
0: Malý tlak.
1: Malý tlak.
4: Teta, není tlak.
2: Není tlak. Důkaz. Klárko, bereme ti balíček. Kachna to nebyla, je to pravda.
1: Malý tlak, teta.
2: Malý tlak.

0: Jaký song byste zahráli lidem, kteří se pohybují kolem církve? Jsou to třeba možná křesťani, co vás napadá, něco. Co by se hodilo?
1: Ameno, ameno, na, na,
0: jo,
1: na, na, na, na, na,
0: Click Silver.
2: A z jakého důvodu to budeme hrát?
0: Čekej, představte si, jo, jakou obec, jmenuje se Bludov.
2: Ano.
0: Ty tam kluci makají na střeše. Nesmíj se, to je pravda. Michale.
3: Pisáci, mám zprávu pro naše borce, kteří nám dělají střechu na kostele, tak jim tam pošlete nějakou krásnou písničku, nějakou rychlejší, aby jim to šlo pěkně od ruky. Poslouchají tam Radio Kiss, hrají to na celý Bludov.
0: No hele, zdravíme do Bludova. Jestli to tam hraje z té střechy do širokého okolí, no tak kluci, doufám, že to teď slyšíte, tohle je pro vás.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: No pardon, to se hodilo tohle. Tak jo, z Bludova, kam směr Mělník, Milané.
2: Ahoj, chtěl bych nahlásit dopravní nehodu, je to na Mělníku, u kruháku u Peny od Boleslavy.
1: Snad to nebude nic velkého, Míšo, co máme dál?
3: Na Českokrumlovsku na silnici 39 u Dolního Třebonína se srazila dvě auta a další nehody řeší v Ústí nad Labem, v Dobětické a v Praze v ulici Zálesí.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku si dnes užíváme slunečné počasí. Na obloze máme jasno až polojasno, ale trochu se ochladí. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
5: Poslanci ve středu schválili řešení tzv. Uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Poslanci pak naplnili vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Zákonodárci také hovořili o novele stavebního zákona. Kvůli nízké účasti ale předsedající projednávání přerušil. Írán by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy uvolnil blokádu Hormuzského průlivu a lodní doprava na této klíčové námořní trase by se tak do měsíce vrátila na předválečnou úroveň. Spojené státy by naopak stáhly své vojenské síly z blízkosti Íránu a zrušily blokádu íránských přístavů. Tak zní návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu. A teď zpátky domů.
6: Motorkáři dostanou na jihu Čech novou značku. Má je držet ve správné stopě. Správci silnic našli pro nové opatření inspiraci na moravském Červenohorském sedle. Doplňkové značky se objeví u středové čáry na jihu Čech možná ještě letos. Budou varovat před zatáčkami. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport. Světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová se z Roland Garros rozloučila už ve druhém kole. Tenistka reprezentující Kazachstán na pařížské Antuce prohrála po setech 6-3, 1-6 a 6-7 s Ukrajinkou Starodubčevovou. Do třetího kola po další čtyřsetové výhře nad domácím francouzským hráčem prošel trojnásobný vítěz turnaje Novak Djokovic. Tolik zprávy v 1 minutě a Tereza Jandová.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy. Následující minuty vysílání bych popsal asi slovy: on vás ten smích přejde, přátelé, hlavně tebe, Míšo.
8: Já jsem připravená nejsem připravená převzít zodpovědnost za svoje činy. Já jsem z toho hrozně nervózní, nevím, co to bude.
7: Uvidíme, tohle se ještě nestalo. Za chvilku víc.

0: Pěkné dopoledne, kysáci. Slibovali jsme vám, že se stane něco, co se ještě nestalo.
1: Musíme vám to vysvětlit, abyste to správně pochopili ty následující minuty. Začneme u Jesmena, který se tu nedávno odehrál, kdy jste dostali za úkol, abyste se dostali bez peněz co nejdál od rádia Kiss. A Míša trošku podváděla, protože nastoupila do MHDčka, neměla peníze, jela na černu. Ale klobouk dolů, protože zpětně potom Jesmenovi se k tomu postavila čelem a do dopravního podniku osobně zavolala. Tady je záznam.
2: Informace dopravního podniku, dobrý den.
3: Dobrý den, Dinhová Michaela, já vám volám z rádia Kiss.
2: Ano.
3: Já jsem vás chtěla jenom informovat o jedné věci, která se včera stala. Já jsem včera jela ze zastávky Vinice na zastávku depo Hostivař tramvají a bohužel jsem neměla jízdenku.
2: A počkejte, a revizor vás nechytl?
3: Ne.
2: Tak to jste první, která se takhle

0: přišli sem do rádia na recepci.
1: Ano.
0: Jenomže my jsme tu ani jeden v té době nebyli. A něco tu zanechali. A my bychom to chtěli v živém vysílání otevřít. A teď je otázkou, jestli je to soudní předvolání.
1: Může být.
0: Jestli je to složenka k zaplacení. A nebo co tam vlastně je?
1: Nebo to může být taky třeba tisíc jízdenek pro Míšu.
2: Já nevím, kolik váží tisíc jízdenek, je to docela těžký.
0: To jsou pouta železný.
2: Necinká to.
0: Aha.
2: Jsou asi pogumovaný.
0: Tak heleď, kolik dáme jeden, dva songy a do pěti minut budeme chytřejší a budeme vědět, co tam je.

0: Bad Day nám dohrává na rádiu Kiss. Otázka, jestli to bude taky Bad Day pro naši Míšu. Protože tento měsíc jsme tak jako každou středu měli jesmena. Míša díky tomu jela pražskou MHD na černo. Následně se telefonicky omluvila, a to i pak i pomocí e-mailu. Po několika dnech se v rádiu na recepci objevila tajemná zásilka od dopravního podniku.
1: Takže Míšo, máš ji před sebou, můžeš to popsat kysákům. Jsem na to moc zvědavý, co jsi dostala.
2: Je to taška, která je zapečetěná. Je na ní napsáno Michaela Dinhová Radio Kiss. Opravdu jsem to neotevřela. Říkala jsem si, že se na to musím podívat s váma. Tak.
1: Želízka jsou tam, nejsou?
2: Je tam obálka.
0: Aha, tak to je to soudní předvolání.
2: Modrá.
0: S modrým pruhem, to je vždycky problém.
2: Moment. Ní je vzkaz.
0: Oh.
2: Tyjo, vážená paní Michaelo, dovolte mi, abych vás jménem přepravní kontroly dopravního podniku hlavního města Prahy oficiálně i neoficiálně, ale hlavně s úsměvem, ocenil za čin, který by si zasloužil vlastní název zastávky.
1: Ježiš, to je hezký, to je dobrý.
2: Ve chvíli, kdy se většina cestujících snaží být při jízdě načerno neviditelná jako duch ve voze, jste se rozhodla udělat pravý opak, přiznat se a ještě k tomu dobrovolně projevit ochotu zaplatit pokutu. A to všechno bez přítomnosti revizora. Upřímně řečeno, něco takového se nevidí ani v legendách starších kolegů, kteří pamatují ještě koně s přežnou tramvají. Cestující roku a zároveň čestné označení Morální maják MHD. Vaše jednání je pro nás tak inspirativní, že vážně uvažujeme o jeho zavedení do školení nových revizorů jako teoretický ideální příklad, který se v praxi nevyskytuje. A teď zcela vážně, tedy skoro. Kdyby vás náhodou přestala bavit práce v rádiu, vězte, že vás beru na přepravní kontrolu DPP okamžitě a bez váhání. Takové lidi totiž nepotkáváme každý den. Maximálně jednou za jízdní řád.
1: No to je dobrý.
2: S velkým respektem, pobavením a radostí Jakub Pekárek, vedoucí oddělení přepravní kontroly.
1: Wow, nejhezčí dopis, který kdy přišel do rádia, Jakube.
2: Nádhera.
1: Nádherně napsaný.
0: Tak Míša, co tam máš?
2: Dostala jsem krásný hrníček.
1: Ty, to teď nevypadá moc dobře. To je jako jet na černo, pak se omluvit a dostaneš dárky. Jo.
2: Potom jsem tady dostala láhev, která má značku 150 let MHD v Praze.
1: Moc hezký.
2: Co krásného.
1: Teda Míšo.
2: Počkat.
1: Podívej se.
2: Pak tady mám takový, jak se tomu říká, placky.
0: Jo.
2: Který si člověk může připnout na tašku.
0: Takovým špendlíkem, který si můžete dát kamkoliv.
2: Pak tady mám nějaký, mám tady dětskou jízdenku, asi vědí, jak jsem vysoká. A pak jsou tady ještě další hračky a nějaký karty. Ježíš, to je krásný. Moc děkuju a moc si toho vážím, ale ráda bych teda zmínila jednu věc. Na černo se nejezdí.
1: To ne, protože na druhou stranu, Jakube, vy jak jste to hezky napsal, že byste třeba i vymysleli nějakou takovouhle kategorii, že by se lidi hlásili. Jestli každý, kdo se zpětně přihlásí k tomu, že jel na černo, dostane takovejhle balíček, no tak to jste si to zavařili teda.
0: No a mně se líbil spíš víc ten nápad toho, že by pojmenovali buď po tobě, anebo Míšo, kdyby ses nezlobila, mohli bychom udělat Kiss zastávku v Praze.
2: To by bylo ale hezký.
1: A tebe jako revizorku si umím představit, Míšo.
2: Já vím, a já bych chodila. A dobrý den, be happy.

0: Kdo jste před malou chvílí ladil Radio Kiss, tak jste zjistili, že jsme tady rozbalovali balíček od dopravního podniku hlavního města Prahy, protože mi to poslali za to, že jsem jela na černo, ale přiznala jsem se k tomu a chtěla jsem zaplatit pokutu. Tím je moc zdravím a navrhli, že by po mně mohli pojmenovat zastávku, ale já nevím, jak by to znělo.
1: Počkej.
2: Štěpánská. Příští zastávka Michaely Dinhové.
3: Wow. To je dobrý. Kiss. Radio Kiss.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxu Radia Kiss. Kosmonova.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Už celkem 6 kuchyňských filtrů AWUF jsme rozdali tento týden díky soutěži s partnerem Aquatopshop.cz, kteří vám do domácnosti přinesou lahodnou, křišťálově čistou a hlavně taky chutnou vodu.
2: Výherní signál slyšel náš posluchač Pepa. Slyšíme se, Pepo, ahoj.
3: Ano, ahoj.
2: Skvělé, tak soutěžní otázka je připravená. Dobře poslouchej.
4: K čemu je prospěšné aktivní uhlí ve filtračních patronách? Za A. Zachytává mikroplasty. Za B. Absorbuje chlor. Nebo za C. Změkčuje vodu.
2: No, ty jo. Tak já bych volil mezi dvěma.
5: Já taky.
2: Tu třetí, pardon.
5: Tu třetí
4: bys nevolil.
2: Teď jsem nepověděl, tak nic.
3: Dobře.
2: Tak co,
3: mezi
2: Pepo?
3: Mezi dvěma taky Bčko.
4: Bčko.
2: To je, Míšo, odpověď jaká?
4: Bčko absorbuje chlor.
2: O tom jsme se tu už častokrát bavili.
4: Bavili.
2: Takže Pepa je evidentně připraven.
5: Stojíš si za Bčkem, Pepo, definitivně.
3: Odpovím.
2: No dobře,
1: je to tam, získáváš tenhle krásný, skvělý, úžasný filtr od Aquatopshop.cz.
2: AWUF, takže se s ním můžeš seznámit na webu ideálně aquatopshop.cz nebo se proklikat přes naše stránky. Brzy ho k tobě náš partner soutěže, kterému děkujeme, dostane. No a tobě další šťastný kilometry. Pepo, zase někdy. Ahoj.
3: Ahoj.
6: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Miles, to je krásný song. A do
1: hezké dobré dopoledne. Přesně tak. Michael už je připraven ve studiu. Michael, já vím, že ti nepůjde mikrofon, protože jsem si to zapomněl tady takhle přenastavit, víš, takže možná, pokud to stihnu, tak je to za chvíli půjde. Michael, nechceš si to?
2: Je to čtvrtý tlačítko zprava.
0: Jo. Hned.
2: A nebude rychlejší, když budem Michael na mikrofon.
0: Já bych dala Patrikovi šanci.
3: Hele, já jsem strašně rád tulínk, Míšo.
2: Co kdyby jsme to dneska udělali bez Michaela?
3: Ale proč? Hele, jo, přesně
1: Michael,
3: tak.
1: Michael, ti funguje mikrofon, co děláš?
0: Michael, funguje ti mikrofon, netul se pořád.
3: Já jsem nebarvoslepej.
2: Ty si popleta, Michael.
3: Já jsem normálně včera řekl, že ibuprofen je růžovej, že jo? A spletl jsem si to s Ibalginem. A on je ibuprofen bílej. A já jsem tu paní normálně osočil, že je barvoslepá.
0: Aha. No.
1: A ty bereš tady nějaký modrý prášky, jsem koukal, tak co?
2: A bacha, to ticho. Si Patrik nedělá srandu, to ano. Je pravda, jo.
3: Ticho, to je na nervy tady v rádiu.
0: Já jsem myslela, že aby si to svoje vysílání ustal.
3: Ne, abych přežil tu předávku.
2: Takže, Michale, postav se k tomu dneska čelem a hezky vysílej.
3: Tento vstup už skončil, naschle.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Trošku kreslených postaviček ve vysílání Rádia Kiss. 9.54, pojďme na dopravu. Tlačítko doprava v naší apce zmáčknul Radek a hlásí jižní spojku.
2: Chtěl bych jenom nahlásit dopravní nehodu na Pražském okruhu směrem na letiště. Je to tady totální dopravní peklo. Stojíme před tunelama už asi půl hodiny a ani jsme se nehnuli.
1: To je škoda a to je teprve čtvrtek, dámy a pánové, teprve čtvrtek a už tam máme peklo. Za chviličku pro vás další muzika Masterboy a teď zprávy v 10.

0: podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
1: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
2: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
3: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: A party může začít.
6: DH-atrakce.cz.
5: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
6: DH-atrakce.cz.
5: A o děti bude postaráno.
6: DH-atrakce.cz.
7: Rádio KIS počasí.
8: Venku si dnes užíváme slunečné počasí, na obloze máme jasno až polojasno, ale trochu se ochladí. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Premiér Andrej Babiš dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným představí podmínky programu Nová zelená úsporám. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos měl stát z modernizačního fondu na program uvolnit 4 miliardy korun. Globální průměrné teploty budou v příštích 5 letech podle Světové meteorologické organizace pokračovat v trendu rekordních hodnot. Nejhorší situace se předpokládá v Arktidě, kde teploty rostou mnohem rychleji než světový průměr. A teď zpátky domů.
9: Tisíce lidí a program až do noci. Největší kulturní akce na Mladoboleslavsku se blíží a s ní i zvýšená bezpečnostní opatření. Už poslední květnový víkend zaplní krásnou louku další ročník Bolka Festu, na který dorazí fanoušci z širokého okolí. Policie i městští strážníci proto posílí hlídky.
7: Sport.
8: Fotbalisté Crystal Palace porazili ve finále konferenční ligy v Lipsku Rayo Vallecano 1-0 a hned ve své premiérové sezóně na evropské scéně si došli pro trofej. Týden po triumfu Aston Villa v evropské lize míří i další pohár do kolébky fotbalu a v sobotu může v Budapešti anglickou sbírku zkompletovat Arsenal v lize mistrů proti Paris Saint-Germain. Za námi jsou zprávy a teď už startuje dopolední KIS.
10: Dámy a pánové, vítám vás u čtvrtečního Dopo od Pokysu. Doufám, že se máte skvěle. Pojďme na to. Playlist je připraven.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: po nic. Ano, pokud patříte mezi hokejové fanoušky a sledujete mistrovství světa v hokeji Švýcarsko, tak dneska od 16.20 někde do 7 do 8 do večera budeme držet palce našim českým hráčům, českému týmu. No, nejsme favorité v tomto zápase čtvrtfinále, takzvaně vabank. Buď to vyhraješ, anebo jedeš domů. Finsko, Česko. Na domácí kurz 1,54, remíza 4,87, hosté Česká republika 5,25. Ajajaj. Ale zase jako po té Kanadě by to mohlo jít nahoru, ne? Mohlo by dojít k takovému překvapení, i když Finsko jede neuvěřitelné zápasy teďka na tomhletom mistrovství 2026, no? Tak jestli tady je nějaká kartářka a umí výklad z karet na dnešní zápas v 16.20, prosím vás, pošlete výsledek, nebo jestli má někdo nějakou křišťálovou kouli, pojďte to vyleštit a pošlete hlasovku. Za mikrofonem je Michal, pojďme na dnešní čtvrteční dopoled pokys. Svátek má Vilem, ať to máme ještě komplet. No a už máme 28. května, jo, a já připomínám, dneska po 12. a zítra v pátek rozdáváme poslední dvě velké samolepky Radia Kiss.
1: Michal Kalžík, Kiss, Radio Kiss.

0: ladit rádio, mám v popisu. Tak jsem si vybral Michaela na kysu.
1: A dneska to bude o přespávačkách. Hned vám prozradíme, proč, kde a jak a s kým. Opět jsem brouzdal po sociálních sítích a opět jsem našel studnici neomezených komentářů. 3,5 tisíce pod jednou krásnou takovou fotografií s jednou větičkou. Tak dovolím si to půjčit, děkuju jedné paní, že to tam dala a možná, že se zapojíte i vy. Pokud ještě nemáte naší apku, tak si ji stáhněte, vytvoříte přezdívku, nějaký kontakt na sebe, e-mail nebo telefonní číslo, abychom vám mohli odepsat zpátky, třeba že jste zrovna před 11. hodinou vyhráli vy. Ve čtvrtečním dopoledním balíčku tato otázka. Dovolili byste 22-letému synovi, aby u vás přespávala jeho přítelkyně? No. A teď pojďme na to. Já mám tady na začátek jenom pár takových zajímavých odpovědí pod touto fotografií. Dovolila bych 22-letému synovi, aby už bydlel sám s přítelkyní. Jasně, ale pro jistotu bych si lehla mezi ně a předčítala bych jim z Bible. Já šla v 19. bydlet rovnou k partnerovi a jeho rodičům po krátkém chození na pohodu. Mám nejlepší tchýni několik let. Raději u nás doma, než Bůh ví kde. To je taky dobrý postřeh. No tak pojďme to rozebrat. Dovolili, nedovolili, váš názor, vaše zkušenosti, jak jste to třeba měli vy, když jste byli takhle mladí, jak jste to měli takhle s přespáváním u svýho kluka nebo u svojí holky. Tlačítko soutěž v naší apce Rádia Kiss.

0: Posloucháte Dopolední Kiss a my se tady dneska v balíčku Rádia Kiss ptáme, dovolili byste 22-letému synovi, aby u vás přespávala jeho přítelkyně, a nebo naopak? No, máme tady první kousky, bodlina.
1: Nazdar, Michaele, jako já bych s tím asi problém neměl, akorát kdyby teda k něčemu mělo dojít, tak bych asi zaviděl. Takže jinak dobrý, čau.
0: K čemu jako, prosím tě? Tomáš.
2: Nazdar, Michaele, tak jelikož je synovi rok, tak já mám 21 let na přemýšlení, jestli dovolím nebo nedovolím. Každopádně si bude záležet, kolik tý přítelkyni bude, ne? Měj se, čus.
0: No, zatím, Tomáši, můžeš koupit kopretinku a trhat. Dovolím, nedovolím, dovolím, nedovolím. David.
3: No čau, Michaele, hele, proč ne? Ať si tam klidně přespí. Aspoň líp poznám, než si to vezmu do rodiny. Čau.
0: Už jsem myslel, že řekneš, no jasně, ať si přespí, k tomu umyje nádobí, pověsí záclony, umyje okna, povysává, klidně.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: S váma je Kiss a dneska tady řešíme v balíčku, dovolili byste 22-letému synovi, aby u vás přespávala jeho přítelkyně? A nebo naopak, co? No, chodí mi tady opravdu zajímavé hlasovky, zajímavé. Kým začneme tu další rundu, já bych tam dal Petru.
1: Čau, Michale. Když si uvědomím, kde já všude jsem, kde si dávno spala, tak bych určitě byla radši, aby moje dcera, která má teďka 4 roky, jednou spala radši doma s přítelem.
0: Jasně. A my jsme spali na zastávce ve spacáku. Carlos.
2: Ahoj, Michale. Při dnešních cenách nemovitostí a nájmu jim to budem muset dovolit i ve 42 letech.
0: No, dneska ceny hotelů, to už jako dneska se skoro za liter vlastně nevyspíte, to byste museli jít do opravdu nějakého mega starého penzionu. Dneska je to tak 1500, 1900, 2,5, někde dokonce 3,5 za noc. Radka?
3: Ahoj Michael, tak já si myslím, jako, že já bych to dovolila pod podmínkou, že bude pomáhat s domácíma prácema a bude pomáhat na zahradě, popřípadě někde, kde bude potřeba. Já jsem to tak měla, jak jsem spala u přítela, tak jsem pomáhala prostě s domácíma pracema na zahradě, s úklidem, prostě se vším. Za mě je to takhle fér. Tak se tam měj. Ahoj, Radka.
0: No dobře, Raduško, ale co, když chce přespat jenom třeba jednou týdně? Jo, jako to rovnou by tam měl vysávat a uklízet celý barák? No. Pojďme na vaše SMSky, co pak jste mi tady poslali. Ahoj, jako matka, píše Tereska, je to dost zásadní otázka, ale můj názor je, že je dospělý, tak ať se třeba staví na hlavu místo pozdravu. A co se týká přespání, občas není zbytí, ale záleží na něm, jestli je ochotný to riskovat, aby strávila u nás noc jeho přítelkyně. Karel.
4: Tak já, jakože mě je čerstvých 22, tak já jsem se dokonce odstěhoval v 19. Přítelkyní jsem bydlel hned a nikoho jsem se na to dokonce ani neptal. Prostě jsem to udělal a hotovo.
0: A hotovo. Peter.
5: Takže Michael, máš to tak. Moje dcera má 18 let. Začala žít ženský život. A víš, co to je? Když ti furt mrouská. No, tak její přítel u nás přespí přes víkend a pak máme zase celý týden klid. Ale to je hrozný, ta puberta, to mrouskání, to je... Peter z Olomouc, ahoj.
0: To je hrozný, to mrouskání, pojď sem, kočičko. David, ahoj, v dnešní době by měl být každý rodič šťastný, že jejich ratolest přivede domů partnera, kde mají šanci dočkat se vnoučat. David, no to ne, no jasně, jdeme na to logicky. Chci mít vnoučata, musím tomu jít naproti. Ano, Roman?
6: Čau, Majku, já bych mu to klidně dovolil třeba už od 16. Když si budou chtít štrejchnout, tak tomu nepotřebujou svolení, aby mohli přespávat doma.
0: No jo, no. Tak další, nebo ještě tady dáme jednu SMSku. 22 let a bydlí ještě s rodiči? To je katastrofa dnešní mládí. Bych se hanbou propadl až do Číny, tam je to normální. Jinak bych ho nenechal, protože bych ho v 18 vyhnal z hnízda, ať se postaví na své nohy. Tak to udělali rodiče mě a dnes jsem jim za to vděčný. A příští téma bude v dopoledním Kissu, to bychom mohli dát zítra. V kolika by měly děti vypadnout z baráku? Radio Kiss.

0: vás doma, když jsou ještě mladí. Jak to máte? Dovolit, nedovolit? Přespat, nepřespat? No, máme tady další vaše hlasovky, začíná Ládinec.
1: Nazdar Majku, tuhle jsem četl v jedném časopise nejmenovaným o zajímavostech, že v nějaké kultuře otec, když je dceři 13 let, taky postaví takovou chýši ze dřeva a z palmových listů, aby tam mohla experimentovat s tím, no, s kojitem. Takže 22-letýmu klukovi nechat přespávat jeho přítelkyni, proč ne?
0: Další SMSka od Petra. Ahoj Majkle, určitě bych to dovolila, Petra jako holka. Ahoj Majkle, určitě bych to dovolila, aspoň by se konečně uklidnili. Alenka.
2: Ahoj Majkle, takže před 20 lety, když jsem měla já rande a měla jsem přespat u svého přítele, tak jsem spala v kuchyni, protože rodiče byli silně věřící a on spal na vrchu v pokoji. A tatínek jeho mě chodil hlídat v noci. To znamená, že se šel asi 8krát v noci napít. Jinak dneska je doba jiná, takže bych radši, kdyby třeba syn s přítelkyní byl doma. Ahoj, Alena.
0: Andrejka.
3: Ahoj, Majkle. Vzhledem k tomu, že mám syna, který mu teď bude 22, a asi bych neměla problém, aby tady přítelkyně přespávala, ba naopak, bych si aspoň vyčíhala, k čemu se má, nemá, jestli bude uklízet, prát, třeba by mohla za mě i uvařit. A pokud by to takhle bylo, tak bych byla spokojená a synu bych řekla, jo, to si můžeš nechat a můžete se odstěhovat a bydlet spolu. No a samozřejmě v noci snížit decibely hluku, že jo, chtělo by.
0: Ano, normálně vypolstrovat tu místnost, jako v nahrávacím studiu. Ahojte v Kisu, Klára. Z mé vlastní zkušenosti, ale já jako dítě odešla v 18 letech k příteli domů. Ale s maminkou jsme to prozývali a loučili, jako kdybych se měla stěhovat někde daleko a přitom jsem se stěhovala necelou hodinu od našeho bytu. No, jo, ptáček vyletěl z hnízda brzo. Už je to 18 let zpět, co jsem odešla, ale s ním už nejsem, no to tak bývá. Co Eliška?
4: Čau Michael, tak od svých 20 jsem s přítelem, má svůj vlastní baráček, žijeme spolu od té doby a k rodičům jezdíme, když jsou nějaký grilovačky, oslavy a tak dále, když nás prostě chtějí vidět a myslím si, že nějaký spaní, že tam přespáváme, jim určitě nevadí. Tak jo, hezký den, ahoj.
0: Super, co to máš?
5: Ahoj Michael. Rodičům ani tak nevadilo, že přespávám u přítelkyně. Jim vadilo, že se v 25 ještě pořád vracím domů. Měj se, Tom.
0: No jo, no, to je zase na další téma, no. Jestli by děti měly dostávat azyl do 30, anebo je poslat do světa. Máme tady vítěze. You win. Já bych to dneska dal Soničce.
6: Ahoj Majklíku, prosím tě, tak máme aktuálně 19letýho syna a přítelkyně má už 2 roky, takže jsme povolili přespávání od 17 let. Říkali jsme si, že už jsou rozumní, popovídali jsme si, ale upřímně, po tom, co u nás přítelkyně spala a v noci jsme ji slyšeli velice nahlas, tak od té doby radši přespávají u ní.
7: Michal Kamalčík na Kisu.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: A teď se můžeme podívat, jestli někde nehrozí nějaká přespávačka na D1. Pozor, D1, trasa Polsko, státní hranice na Prahu, tak kilometr 194. Lidé na vozovce, zpevněná krajnice uzavřená. D52 z Pohořelic na Brno, 26. kilometr, práce údržby, úklid a čištění odpočívek. D0, 61. kilometr z Bychovic na Satalice, nákladák v osobáku nebo osobák v nákladáku. A D1, 14. kilometr taky z polských hranic na Prahu, předmět na vozovce, pytel s odpadky, tak ať do toho nevletíte.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku si dnes užíváme slunečné počasí. Na obloze máme jasno až polojasno, ale trochu se ochladí. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
4: Poslanci dnes mají na programu pravidelné interpelace. Kromě toho by se měli zabývat novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky, využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Londýnské britské muzeum oznámilo, že z bezpečnostních důvodů ruší přednášku o historii starověkých království Izraele, která měla být součástí akce Měsíc židovské kultury. Muzeum uvedlo, že na událost se chystali lidé, kteří ji chtěli narušit. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ustupování antisemitským projevům. A teď zpátky domů.
5: Motorkáři dostanou na jihu Čech novou značku. Má je držet ve správné stopě. Správci silnic našli pro nové opatření inspiraci na moravském Červenohorském sedle. Doplňkové značky se objeví u středové čáry na jihu Čech možná ještě letos. Budou varovat před zatáčkami. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport. Brazilský fotbalista Neymar vynechal první trénink národního týmu v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Kvůli zranění pravého lýtka zamířil 34-letý hvězdný útočník na vyšetření na kliniku v Terezopolis. Informovala o tom brazilská fotbalová federace. Tolik aktuální zprávy a Tereza Jandová.
6: Díky Teresko, pojďme na Rio, David Guetta a spousta další skvělé muziky. A co takhle nějaká vzpomínka na Wakefield?
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

tomu také Teddy Swims. Teďka 8 minut po 11. hodině bych vás chtěl pozvat do městečka, kde vínečko teče proudem, bílé, červené, rosé, pozdní sběr, hodně cukru, málo cukru, a to je Mikulov. 90-ková party live s moderátory Rádia Kiss. A k tomu máme pro vás tři úžasné kapely. Snap, 666 a Verona. Kdy? No tahle

vyškrtnete to nejlepší místečko. No a teď si dáme zpěvačku, která tam dokonce v Mikulově vystupovala. Já ji mám dokonce ve svém mobilním telefonu, videa, fotky a byla úžasná. Wickfield, ta byla také v Mikulově i s Kissem.

0: Máte rádi pohádky, kysáci? Před náma je moudro dne a dneska to bude něco z krásných českých pohádek.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Běží-li kolem vás černá myška, černá kočka, černý pes a černá vnučka, je jasné, že dědek místo řepy vytáhl kabel vysokého napětí.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Další úžasná muzika za malý okamžik. Vydržte. Kid Rock a podíváme se opět do světa.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
2: Za 2000 třeba romantickou večeři?
1: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
2: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
1: To už bude na vás. Každopádně vám všem
3: držíme palce!
1: 7-7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: hity.
1: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

která se udála teďka v Českém Krumlově. A pokud se chystáte do Českého Krumlova, což je opravdu nádherné město a všechny ty památky tam kolem pecka, tak možná vás tahle ta informace uklidní o tom, že v Českém Krumlově stále ještě žijí poctiví lidé. Protože jeden turista z Asie bude mít právě na pobyt v tomto městečku opravdu nezapomenutelnou vzpomínku. V hotelu totiž začal postrádat tašku s více než 200

záložního prádla, jo, znáte to, zamknete pokoj, pak přijde uklizečka, všechno to strhne, prostěradlo, povlečení, no a udělá to a hodí to do nějakého toho sběrného koše. Tak uklizečka tuto tašku omylem zabalila právě do ložního prádla a vyhodila ji do koše na použité povlečení. Naštěstí policie tašku rychle našla a co nejdůležitější, nechybělo ani jedno euro. Hotel se hostovi omluvil a peníze se mu vrátili. Mě jenom napadá, že dávejte si samozřejmě na to pozor, jo, při vašem odjezdu, abyste náhodou něco nenechali na posteli, protože když necháte 200 tisíc na posteli, jo, v igelitce, může to možná vypadat jako opravdu drahé spropitné, jo, jako žil jsem tady den, dva, tři, mně se to líbilo, paní uklizečko, tady máte spropitný. Kiss, Radio Kiss. Be happy.

Nevím, jestli jste to teďka nějak postřehli na sociálních sítích, kysáci, ale vypadá to, že asi máme nový letní hit, který dokonce se možná i v brzké době dostane do naší kysparády s DJ Basslickrem. Musím ještě na to mrknout. Ale možná jste viděli tuhletu vítězku Eurovize, pokud se nepletu, a její hit Bangaranga. Eurovision Contest 2026 a Bulharsko díky němu vyhrálo Eurovizi vůbec poprvé v historii, chápete to?

0: všude, na TikToku, na Facebooku i na Instači. Bangaranga.
1: Tak hezký čtvrtek.
0: Bangaranga.
2: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
3: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše hlasovky, máme tady jednu naši známou kysačku.
2: Ahoj kysáci, pozor, kdo jedete od Čestic směrem na Častalovice, Kostavec nad Orlicí a podobně. Před Častalovicema, ještě před Isoverem je bouračka, tak pozor, kdo můžete, jeďte přes Čestice, Olešnici. Zatím, ahoj Romča.
1: Díky Romčo, ulice Masarykovo náměstí, Pardubice, dvakrát osobák, ulice Nádražní, to je Vyškov, nehoda, tam jsou tři osobáky v sobě. Pozor, ještě tady na D8 z Německa od státních hranic na Prahu, kilometr 17, je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na trám, opatrně. A v ulici Kouty, Valašské mezi říčí, tak tam jsou dva osobáky v sobě, probíhá vyšetřování. Mr. Prezident a zprávy v pravé poledne a pak velká samolepka. Předposlední kus.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: A party může začít.
2: www.atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: www.atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: www.atrakce.cz.
3: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
4: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk.
3: Safo, inspirace pro každou koupelnu.
5: Radio Kiss počasí.
6: Venku si dnes užíváme slunečné počasí. Na obloze máme jasno až polojasno, ale trochu se ochladí. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Dostavba dálnice D35 se zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další 2 roky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika se ale lhůty můžou ještě zkrátit. Záležet bude na nabídkách koncesionářských sdružení, která budou tepnu stavět a následně provozovat. Odvolání neúspěšných uchazečů by naopak mohlo znamenat komplikace. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette Marice zhoršil. Dnes to oznámil její manžel, následník trůnu princ Hakon. Princezna se několik let potýká s chronickou plicní fibrózou. Zhoršující se stav princezny doprovází řada otázek, například jestli bude muset podstoupit transplantaci plic. A teď zpátky domů.
7: Zlato za miliardy korun a už 67 motivů pamětních mincí. Teď k ním přibyla i Plzeň. Novou zlatou minci s motivem západočeské metropole slavnostně převzal primátor města při jejím představení v Masných krámech. Česká národní banka tak vzdala hold historickým památkám i architektuře Plzně. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Hokejisté Caroliny ve čtvrtém zápase finále východní konference porazili Montreal s Jakubem Dobešem v brance 4-0 a v sérii vedou 3-1 na zápasy. K výhře Canadiens nepomohlo ani 39 zákroků českého golmana. Za námi jsou zprávy a pokračuje Michal Kavalčík.
8: Jednu dobrou zprávu ohledně Sri Lanky budu mít pro vás. Zrušili placená víza.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

Jedna dobrá zpráva, návštěvníci Srí Lanky i návštěva Srí Lanky je pro mnohé turisty od 25. května o něco příjemnější. Tamní úřady totiž zrušily vízový poplatek pro občany 40 zemí, včetně České republiky. Až 30-denní pobyt je tak nyní o $50, tedy zhruba 1000 korun levnější. No, tam jsem taky ještě nebyl a prý je to tam nádhera. Srí Lanka, tak příště. Meduza na Kisu.

0: KISSu.
1: Velká samolepka KISSu a poslední dva kousky. Čtvrtek a zítra úplně poslední samolepka. Tak kdo je tím předposledním šťastlivcem? Tady Michael. KISS, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, tady Slávek.
1: Slávku, tak čověče, ty seš ten předposlední, kdo získá velkou samolepku KISSu.
2: No, tyjo, to je super, tyjo, já no, jsem rád, že jsem se dovolal.
1: No, výborně.
2: To je dovolání do KISSu.
1: Aha, jak dlouho už jsi to zkoušel?
2: Hele, teďka jako občas to zkouším, já jezdím hodně za volantem, takže zase jako to vytáčení je docela náročný. Takhle, tyjo, je to opakovat, ale jinak v pohodě. Já dělám bazény a vozím právě i bazény za sebou, že jo?
1: No super, super, super.
2: Takže já mám potom dlouhou soupravu třeba 14 metrů.
1: No tak to je hodně dlouhý, no. To bys tam potřeboval tak co 3 metry jednu velkou samolepku, viď?
2: No, určitě.
1: Tak prosím tě ještě, kam máš namířeno?
2: Hele, teďka jedu do Martinic pod Krkonoší, jedu tam opravovat jednu bazénovou technologii.
1: Aha.
2: Takže to mám nějak jako... Teďka vlastně byl jsem v Boleslavi dneska, takže jako mám takové lítání střední Čechy, východní Čechy, jo.
1: No, já myslím, že ti lidé rádi vidí, ne, když je venku to vedro, že jim teďka zprovozníš ten bazén.
2: A hlavně, když už jim to už několik dnů stojí, tak to mají krásně zelený, víš, tak já jim to musím vyčistit. Takže potom já jsem chemik potom a dělám zázraky na počkání.
1: No a prosím tě, jaký ty máš názor na to, zdali nechávat teda vodu přes zimu do dalšího jako koupání na příští rok, ano nebo ne?
2: Ano, samozřejmě.
1: Fakt?
2: Hele, samozřejmě, nechávat vodu. Na jaře tě to nestojí tolik peněz, jako by tyhle napouštět vodu, když máš slanou vodu, tak musíš ještě slanou vodu, samozřejmě větší nápor tý chemie, tam musíš potom víc nadspat. Celkově to je docela jako náročný potom.
1: No dobře, a když tam potom to musíš po té zimě vyčistit, není tam potom jako moc takzvaně té chemie, jakože když se v tom koupeš, tak něco hrozí?
2: Ne, vůbec, určitě ne. Hele, to jsou chemie, které když máš slanou vodu, tak ona si stejně vyrábí sama, tyhle tu chemii, dalo by se říct ten chlor, co se vyrábí, akorát já na jaře tam přidám trošičku umělýho chloru, který ho mám sypkýho, který za pár dní vyprchá a zase tam běží dál.
1: Super.
2: V pohodě, bez problémů.
1: Dobře, no hele, posíláme velkou samolepku KISSu, měj se krásně a přejeme čisté bazény. Čau, čau.
2: Hele, čau.
0: Získej svou největší samolepku KISSu. Zase zítra po 12. na KISSu.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

Vokalisti Pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kisu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: se běhnout jeden z nejslavnějších kopců v Anglii. Nevím jak vy, ale vždycky, když jsem viděl videa v televizi, jak tam honí ten sýr, myslím tím běží z kopce za tím sýrem, tak jsem si říkal, že bych to rád někdy v životě zkusil. Ale když jsem si potom přečetl, že se tam v každém ročníku zlomí 12krát noha, 15krát ruka, já nevím ještě co, klíční kost, kotníky, tak jsem si to raději odškrtl ze svého seznamu. V Anglii se totiž znovu konal jeden z nejbláznivějších sportů světa. Na kopci Cooper's Hill lidé tradičně běží za kutálejícím se bochníkem sýra a snaží se přitom přežít cestu dolů bez zlomenin. Letošním králem závodu se už po třetí za sebou stal Němec Tom Kopke, který tvrdí, že nejlepší taktika je vypnout mozek a prostě běžet. No, to bych asi taky nedokázal. Ženský závod ovládla francouzka Alix Hugesová v kostýmu králíka. Ta se z kopce doslova skutálela jako pásovec a sama přiznala, že žádnou techniku vlastně neměla. Vítězové si domů odnesli obří bochník sýra Double Glow Sister, tak nějak se to jmenuje. No. Tak kdyby někomu chyběl sýr na příští rok, můžete si zaběhnout, ale je to jenom na vlastní nebezpečí. Snad to přežijete.
1: Radio Kiss.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elasťáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

v 80. letech. Modern Talking, my jsme třeba na Moravě tomu říkali modré tanky, ale vím, že tam byly i modré kulky, no bylo toho trošku více. Na Kissu jejich úžasná věc Brotherline a teďka to byl 98. rok remix. Pojďme na nejnovější statistiku ohledně toho, když se páry k sobě po několika letech nebo třeba po několika rozchodech zase vrátí zpátky k sobě. Zjistilo se, že páry, které se po rozchodu znovu dají dohromady, často popisují ještě silnější vztah než předtím. Návrat už totiž není ze zvyku, ale z opravdového rozhodnutí být spolu. No, to bychom možná mohli dát třeba zítra v dopoledním Kissu 10 až 11 balíček Radia Kiss, jestli jste se někdy vrátili k vašemu ex a jestli to potom bylo lepší anebo horší. A nebo jste do té řeky dvakrát vstupovat neměli? Co? Dáme to zítra?

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: To byl DJ Sash, kterého jsme také v Outučku několikrát přivítali, dokonce i na afterparty, a byla to pecka. D1, 92. kilometr od Polska na Prahu, porouchané vozidlo. Pak tady máme 35. Chotyně, okres Liberec, nákladák s osobákem, bouračka, zdržení na 10 minut, a 198. Zádub, Závišín, okres Cheb, nehoda, převrácené nákladní vozidlo a havárie nákladáku s vlekem, na místo už jedou všechny složky. Opatrně a pojďme na DJ Bobo. Za chviličku čerstvé zprávy ve 13.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Prožijte Den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Kiss počasí.
4: Dnešní obloha je jasná až polojasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 19 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce 70. let. Tento přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník, má na kontě také přes 30 epizodních rolí ve filmech a seriálech. Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na měsíc. V novém projektu plánuje přepravovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v důsledku klimatických změn, ozbrojených konfliktů nebo přírodních katastrof. Pokud se záměr uskuteční, stane se tak první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na měsíc. A teď zpátky domů.
5: 10. kamerou to zřejmě nekončí. Správa Krkonošského národního parku plánuje výrazně rozšířit kamerový telematický systém sledující porušování zákazu vjezdu do Krkonošského národního parku. Dodejme, že novou kameru instalovala správa Krnap u lesní boudy ve východních Krkonoších. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Soutěž o nejlepší sportovní fotografii loňského roku vyhrál Jaroslav Svoboda za snímek Český pohár ve vodním slalomu na Trnávce. Jako teprve druhý fotograf získal prestižní ocenění 2x po sobě. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za Michaelem.
6: Opět dneska bude venku nádherně, tak pojďte si to užít i s Rádiem Kiss. Nejlepší 90. DJ Bobo a vám super čtvrtek.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

náš drahej, zlatej, s ručičkama úžasnýma Jean-Luc. Teďka 8 minut po 13. hodině, zdravíme všechny kysáky, doufám, že se máte skvěle a pokud jste ještě v práci, jako asi většina republiky, tak vám přejeme, ať vám to utíká, venku je nádherně. Jedna čerstvá zprávička ohledně Facebooku, společnost Meta Platforms chystá další krok, jak proměnit své sociální sítě v placené služby s bonusovými funkcemi. Vedle reklamy bude teďka sázet i na předplatné. Bude to na Facebooku, na Instagramu i na WhatsAppu. Maximální cena by měla být do $5. Takže tak asi maximálně kilo. Co všechno budete moci v předplatném mít, to se prý dozvíme už brzo. Pink.

0: teprve, já nevím, kolik má, 27 nebo 28 let. Pozor, teďka letíme z Kisu rovnou do Rakouska, Das ist Österreich. Tam řeší opravdu podezřele módní kriminální případ. Poslyšte, policie našla u 56-letého muže neuvěřitelných 170 párů ukradených dámských bot. Asi nějaká úchylka nebo co. Kriminalisté si myslí, že je kradl schodeb bytových domů v okolí Vídně. No a teďka zveřejnili fotky všech bot na sociálních sítích, aby se přihlásili majitelky. Některé ženy už své lodičky poznaly, ale většina stále čeká na návrat domů. Podezřelí odmítá vypovídat a internet mezi tím řeší, jestli šlo o biznis nebo o hodně specifický koníček. No a nejlepší komentář. Jedna žena tam dokonce napsala pod ten příspěvek policie, že kdyby policie přišla k ní domů, našla by taky 170 párů bot. Akorát legálně. Já podobnou teda skřínku doma nemám. Já kdybych spočítal svoje páry bot, tenisek teda, kolik? 8 párů, maximálně 10. Z toho nosím jenom troje a všechny smrdějí.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

My oslavíme na Radio Kiss Den dětí trochu jinak. To je hned poneděli. Už od 6 od rána vás čeká speciální playlist plný hitů, které vás přenesou zpátky do dětských let. My vám připomeneme písničky, na kterých jste vyrůstali, které hráli doma, v televizi nebo třeba na školních výletech. Těšit se můžete na pořádnou dávku nostalgie, ale hlavně hudbu, kterou si budou zpívat nejenom rodiče, ale dost možná i právě vaše děti. Přesně takový děti chceme na Kissu oslavit se vzpomínkami na Be Happy náladu. Takže v pondělí 1. června ladíme všichni Kiss. Už od 6 od rána. Squeezer!

Swift. Když jsem před chviličkou tady říkal, co nás čeká v pondělí na KISu pěkně od 6. hodiny ranní, to už bude v kalendáři datum 1. června, Den dětí, okamžitě zareagovala asi učitelka, podle teda toho, co mi poslala. Já bych chtěl tímto pozdravit Pavlínku, asi do Severomoravského kraje, a ta mi poslala jednu poznámku ze žákovské knížky. Váš syn do mě ve školní jídelně vrazil tak prudce, až mi vystříklo mléko. Tak dobrou chuť a dáme si abyčinu.

Tak mám právě teďka čerstvou informaci v mobilním telefonu. Radek Hrdina dneska nebude vysílat v odpoledním jumpu, protože šel na urologii, tam asi ze spodní části svého těla, a bude tady Martin Hájek a Magdička. Ti to mají dole zatím všechno v pořádku. Radio Kids.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Než vám popřejeme, abyste jeli opatrně, tak tady máme první informaci, za kterou děkujeme Šnekovi.
2: Dojede po D5 z Plzně na Prahu, tak pomalu jedoucí kolona kamionů začíná už z sjezdu na Loděnici a končí u sjezdu na Strakonice.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D0, je to ve směru na D7 na Ruzině, 17. kilometr. Bouralo se bohužel také ve Vizovicích, je to v ulici Říčanská, a jedna dopravní nehoda přímo v Praze v ulici u Nikolajky, a my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
2: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
3: Radio Kiss počasí.
4: Dnešní obloha je jasná až polojasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 19 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Poslanci dnes probrali malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývají novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií. V prvním čtení je také návrh na změnu zákona, který omezuje některé látky využívané například v klimatizacích, tepelných čerpadlech a elektrických spínacích zařízeních. Sněmovna by také mohla pokračovat v debatě o sporné stavební novele. Švédsko daruje Ukrajině 16 bojových letounů Gripen verze CD a prodá až 20 strojů EF za 2,5 miliardy korun. Informují o tom agentury s odvoláním na úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes přicestoval do Švédska, kde jednal s čelnými představiteli tamní vlády a zbrojního průmyslu. A teď zpátky domů.
5: Janské Lázně opravili bývalou poštu v centru města a proměnili v hybridní prodejnu potravin, kde lze nakupovat nejen přes den, ale i v noci. Obchod u lázeňské kolonády je otevřený non-stop 7 dní v týdnu. Ve všedních dnech a v sobotu je přes den v obchodě obsluha. V noci se dostanete dovnitř QR kódem. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: První vítězství českého poháru v hlavní soutěži beach volejbalového turnaje Pro Tour Elite v Ostravě je na světě. Postarali se o něj Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem, kteří zdolali Brazilce Edvandra s Arturem 22-20, 21-18. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Je tady 14. hodina, tak je odpolední jump. Dneska Magda Voronková a
7: Martin Hájek a tady jsou Last Ketchup.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss a právě teďka v tuhletu chvíli, nebo už vlastně před pár minutkama odstartoval dnešní čtvrteční odpolední jump, dneska v trošičku jiné sestavě. Já tady jsem klasicky, Magda Vronková.
1: Ano.
0: A trošku neklasicky je tady se mnou dneska Martin Hájek. Já tě zdravím, čau.
1: Nazdar, ale to se může samozřejmě změnit. Líbí se mi, jak jsi zvolila oslavný podkres, který ve chvíli, kdy já vcházím do dveří, spouští s takovou vervou.
0: Je to tak.
1: A energii, je to prostě úžasný.
0: Dneska je samozřejmě taky nějaký ten mezinárodní den. Koukala jsem na to, že dneska je mezinárodní den hamburgerů, ale než se k tomu dostaneme k těm hambáčům, ty jsi mi řekl, že by si zavedl takový mezinárodní den, nic se mi nechce dělat.
1: Nic se mi nechce, no, protože já jsem vešel a Magda říká, tak co dneska, jaký máš den? Já říkám, hele, mně se moc nechce dělat a byl by z toho docela dobrý mezinárodní den.
0: Jo.
1: Nic nedělání, prostě, nebo mezinárodní den nechce se mi dělat. Mm-hmm. A dělal by jenom ten, kdo je blázen, anebo kdo chce, jako vyloženě. Což se vlastně ale rovná v tu chvíli, jo, protože kdo chce, blázen.
0: No jasně, ale tak jako blázen, anebo kdo chce, tak to se nás dvou týká, že jo? Protože jedno
1: my
0: z toho
1: chceme,
0: určitě.
1: My chceme,
0: já jsme blázni.
1: Tudíž jsme blázni, to je v pořádku, no. A mezinárodní den hamburgerů, to se mi hodilo, ale když jsme si to tady vlastně říkali před tím vstupem, tak Magda říká, je mezinárodní den H, a teď jako lehce, jenom setinově se zaškobrtla. A já jsem čekal, že řekne mezinárodní den hambáren.
0: Aha.
1: A to by byla pecka.
0: To je taky dobrý.
1: To pojďme zavíst, to nic nedělání. A hambárny.
0: Dobře, tak si to zapište do kalendáře.
1: No, hambárny, nepecka. Těším se.
2: Odpolední jam. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: v jedné vteřině.
1: Přátelé, milí posluchači, tady na Radio Kiss, svěřovat tuhletu rubriku mému kolegovi Martinovi Hajkovi se teda vůbec nevyplácí, protože...
2: Jako proč myslíš?
1: Protože...
2: O čem to mluvíš?
1: Ta ukázka, přátelé, no? Nemá ani vteřinu.
2: No, to je v pořádku, ale já myslím, že to poznáš.
1: Dobře.
2: Když by náhodou ne, tak já samozřejmě pro tebe budu mít nápovědu, jo? Že ti řeknu, kdo by to mohl být.
1: Takhle, pokud já to nepoznám, tak podle samozřejmě tady pravidel na Kissu by měli přijít na řadu naši posluchači a měli by posílat svoje tipy přes naši hlasovku Radia Kiss přes aplikaci. Jo.
2: Dobře.
1: Tak já se teda o to pokusím a případně můžeš malinko poradit. Můžeš mi dát nějakou indici třeba na začátek?
2: Já ti můžu dát dokonce jméno, protože jsem si stoprocentně jistý, že toho člověka budeš znát podle jeho uměleckého jména.
1: Proboha.
2: Že ho nebudeš znát podle jeho jména, tak jak jí skutečně nosí. Je to Armando Christian Pérez.
1: Ježišmarja.
2: No, Ježišmarja, to věděl.
3: Fire.
1: Co?
3: Fire.
1: Já nezlobte se na mě, to zní jako kdyby se tam někdo uhodil, ale fire. No tak fire znám od skutru, ale...
3: Fire.
2: No, jak se to jmenuje, ta písnička?
1: Fire.
2: No, zkus to jako dál.
3: Fire.
2: Fire.
1: Fire.
2: Ball je tam.
1: Fireball, nevím, vůbec nevím.
2: Tak schválně, ať někdo zavolá.
1: Tak ne, to nám musí posílat přes hlasovku svoje
2: jo, takhle,
1: typy.
2: Takhle, no tak
1: takže,
2: to je nuda.
1: Kysáci, ještě jednu, jo? Tady máte prosím vás ukázku.
3: Fire.
1: Hodně štěstí.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: v jedné vteřině.
1: Takhle musím říct jednu věc, že před malou chvilkou tady, no před malou chvilkou je to 20 minut zpátky, kdy tady zazněla ukázka, kterou jsem dneska připravil na Magdu. Jím úkolem bylo uhádnout amerického rapera s kubánskými kořeny, zpěváka, herce, moderátora, podnikatele, producenta, tam by se toho našlo ještě. Jo. A vlastním jménem Armando Christian Perez. A ty jsi to neuhádla, je teda pravda, já se musím omluvit, jo. Ono to možná bylo míň než vteřinu trošku.
2: Míň než vteřinu, no, normálně.
1: Jenom o trochu.
2: Ne, já se omlouvám, já si myslím, že by si z této soutěže měl být diskvalifikován, protože tahle ta ukázka má 6 setin.
1: No, tak to pusto.
2: No. Prosím vás, to ještě jednou.
1: Ještě jednou.
3: Fire.
2: To může být tolik písniček. Samozřejmě mě asi mohlo pomoct samozřejmě název toho interpreta, samozřejmě jeho jako originální jméno. Nicméně já jsem to teda neuhodla, ale...
1: Ale já jsem ti to dořekl vlastně. Tam bylo jenom fire. A já jsem ti řekl fireball. No. A tím jsem ti jako vlastně úplně toho člověka nabít.
2: Nabít a já to stejně neuhodla. Ale naši kysáci si vedli mnohem lépe. Lucie.
4: No přece...
1: Fireball.
2: Káča na to má podobný názor.
5: To je přece jasný pitbull. Fireball.
1: A zase.
2: A ještě Magda.
6: Ahoj, to je jasný fireball. Od pitbulla.
1: No vidíš, pitbull to byl.
2: Dobře, já se tady velice omlouvám. Tady máme každopádně trošičku delší ukázku, pojďme si ji vychutnat.
1: No, pojď. Fireball. Welcome.
2: Myslím si, že se mi tato ukázka už na do smrti vryje do paměti. Šestisetinová ukázka.
1: A jak se teda jmenuje svým vlastním jménem?
2: Perez.
1: Přesně tak, Perez. Perez.
0: Kiss hit. V jedné vteřině.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Ladíte Radio Kiss a teďka otázka na mého kolegu, na Martina Hajka dneska. Ty máš nějaký zvířátka doma?
1: No je. Mm-hmm. A ty už jako nechceš dělat žádnou soutěž a nic dalšího, že se mě ptáš na zvířátka.
0: Neboj se, dočkáš
1: se. Že my máme
0: se.
1: Tolik jako.
0: Víš, takže,
1: hele, my máme dva pejsky, jenom to shrnu rychle. Dva pejsky, tři kočky, křečka, želvu, strašilky, to je všechno asi.
0: Já už jsem myslela, že tady budeme ještě pěkně dlouho s tím letím výčtem.
1: No, je to dost.
0: Nicméně, stalo se ti někdy takhle třeba u pejska nebo kočky, že vám někam se zabili?
1: Želvu máme želvu ještě.
0: Máte želvu?
1: Máme želvu ještě.
0: Je rychlá.
1: No je právě. Dneska jsem seděl shodou okolností na zahradě.
0: Aha.
1: A dal jsem jí vlevo.
0: Aha.
1: A asi za tak minutu byla vpravo.
0: Nekecej.
1: Máme velkou docela.
0: To je dobrý.
1: Jo, a dal jsem jí doleva a ona zase běžela doprava.
0: To máte nějakou ultra rychlou želvu, protože...
1: Ne, pravačku, to je pravá. Jako pravicově je.
0: Jo, chápu.
1: Orientovaná.
0: Jedna želva v Anglii totiž se svojí majitelce ztratila, jo, a zmizela na celých 8 měsíců.
1: Tyjo, ale, to je dlouho.
0: Počkej, ale všechno dobře dopadlo, protože jí po těch 8 měsících našli a byla jenom 300 metrů daleko.
1: Tak to mě napadá, čověče, že... Milí posluchači, milé kysačky, milí kysáci, u Magdy je to přesně naopak.
0: Jak to?
1: Tu, když takhle pošunete 300 metrů před sebe, tak ji pak nevidíte po dobu 8 měsíců.
0: Ti dám teda. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích? Pojďme na to mrknout společně. Jedna dopravní nehoda na dálnici D2, je to na trase Brno-Lanžhot, je to na prvním kilometru, pardon. Bouralo se ale například také v Liberci a tam je to v ulici Palachova.
2: No a já tady mám ještě jednu dopravní nehodu, ke které došlo u Lišova, což je část obce Kolný, okres České Budějovice. Tak tady dejte pozor, protože se tam vyprošťují osoby. Tak ať do toho nevlítnete, jeďte opatrně.

0: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte dvě vstupenky a třetí získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss, počasí.
4: Dnešní obloha je jasná až polojasná a nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 19 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Viktorie loni po 13 letech se sadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následuje Matyáš a Jan. Informoval o tom předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Loni se podle předběžných údajů narodilo 77 600 dětí. Nejméně od roku 1906, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. Evropská komise uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur, téměř 5 miliard korun, za porušení nařízení o digitálních službách. Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v Evropské unii se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost reagovala, že považuje pokutu za nepřiměřenou. A teď zpátky domů.
5: A zpátky domů jsem jako domů do studia, my jsme tady v podstatě doma.
6: Jsme tady doma a taky Alice DJ.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Máte odpolední Jump, je tady s váma dneska, ale speciálně výjimečně, stejně tak jako vlastně v minulém týdnu a příští týden zase máme tuhle výjimku, takže je tady Martin a Magda. A já jsem chtěl, člověče, jenom tak ťuknout rychle na takovou lehkou notu, že když dva spolu vysílají opačného pohlaví, tak dost často ty lidi mají takovou úplně jako zvrácenou otázku, jestli ty dva lidi spolu něco nemají. No. Všimla jsi z toho jako i dost jako mediálně, se to jako tyhle věci řeší, jo?
1: Pojďme to rozebrat.
0: Ty moje kočičko. Koukej na mé očičko.
1: Očičko. Je fakt, že já takhle přes ty mikrofony vidím opravdu jenom to jedno oko.
0: Jenom vždycky jedno očičko. Takhle já jsem chtěl říct jednu věc. Já jsem šťastně ženatý a Magda je už brzy zasnoubená. Nebo už jsi, nebo jak je to? Nebo budeš, nebo?
1: Výborně, jestli v této chvíli poslouchá můj partner Pavel, tak
0: Pavlíku,
1: už, je to,
0: co je?
1: Už je to zase takový vlastně malinký nátlak na tebe. Ne, nejsem zasnoubená, jsme spolu teprve
0: počkej,
1: rok.
0: Počkej, nátlak, to je nějaký sunarový dítě. Jako dneska ty chlapy mám pocit, že jako spousty chlapů slyším říkat, že jako jsem, připadám si takový tlačený do kouta.
1: Ne,
0: já měl dvě kojiny, to musíte prostě přijít. Říct, kleknout, požádat, hotovo, beru si tě. Holky se chtějí vdávat. Pavle,
1: víš co, tak víš co je na tom to nejhorší, že my jsme tady v pondělí s Radkem rozebírali, jaký bych chtěla dostat zástupný prstýnek nebo něco. Teď se bavíme o tom, že ještě nepokleknu, no chudá kluk.
0: No ne, to musí jako, a musí to být. Šutr jako blázen.
1: A tak to jsou
0: ta
1: vlastně.
0: Magda chce šutr. Já jí to vidím v očích, tak chce šutr.
2: Odpolední Jump. Od dvou

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení.
1: Naprosto správně slyšíte právě teďka z éteru, přátelé. Jestliže vám nechutná opravdu kohoutková voda, chtěli byste ji pořádně profiltrovat, tak určitě navštívit webovky aquatopshop.cz, ale hlavně tenhle celý týden soutěžíme o celých 10 kuchyňských filtrů AWUF, a to jak u ranní trojky, tak u odpoledního jumpu. Tyhle ty filtry jsou naprosto perfektní, protože vám odfiltrujou mikroplasty, chlor, hormony, léky, těžké kovy a pesticidy, no prostě naprosto to křišťálová, skvělá voda je to.
2: To znamená, když máš moc hormonů, jako ty třeba, tak si prostě takový filtr pořídíš a on ti to odfiltruje a už toho nemáš tolik. Ale je pravda, že teda my doma jedeme na podobný bázi. My si vodu taky filtrujeme a tohle, to stojí za to. Takže do zítra, protože zítra je vlastně poslední šance a pojďme si vzít toho, kdo se k nám dovolal dneska a může něco takového vlastně dostat.
1: Tak,
2: získat.
1: Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, halo, Radio Kiss.
3: Halo, halo, tady Radim, ahoj.
2: Nazdar, Radime, odkud k nám voláš?
3: Volám v tuto chvíli z Opavy.
2: Z Otavy nebo z Opavy?
3: Opavy, Opava.
2: Otavy, Otavy, OK.
3: Opava,
1: Opava.
2: Opava, teď to říkám Otava, já nevím, vy neslyšíte nebo oba dva nebo co?
1: On tě zlobí, veď.
2: Prosím tebe, ty seš moc hodnej, že jsi si to sundal z toho handsfree, to my vždycky říkáme jako první. Máme pro tebe jednoduchou, v podstatě řekněme až triviální otázku, když se dobře zamyslíš, tak si myslím, že to zodpovíš velmi, velmi briskně.
1: Jseš ready?
3: Super, jasný.
2: Tak jdeme na to. Poslouchej dobře, ty lumpe. Z kolika filtrů se skládá ultrafiltrace AWUF 03? Za A ze 4, za B ze 2, za C ze 3.
3: No, tak vzhledem tomu, že v tom názvu je ta trojka, tak to bude určitě za C ze 3.
2: Magdo, ještě nic nemačky.
1: Fakt myslíš, že je to za 3?
2: Zamysli se nad tím.
1: Je to chyták, ne?
2: Mohl by to být chyták. Zamysli se.
3: Tak já budu trvat na tom Cčku.
2: Trváš. Tak jo.
1: Juhu!
2: Tak jo.
3: Pa, pa, pa, pa.
1: Naše vítězná fanfára se ozývá, to znamená jediný, Radime, že ty získáváš ten kuchyňský filtr AWUF od samozřejmě firmy Aquatopshop.cz a můžeš filtrovat až do aleluja.
2: A Radime,
3: super,
2: něco ti řeknu. Zůstal si chlapem, nezradil si svoje přesvědčení, že je to Cčko, a to je dobře, protože zradit svoje přesvědčení, to se prostě trestá. To se trestá. Takže gratulujeme ti a měj se moc hezky. Hodně kilometrů bez nehod, měj se. Ahoj, ahoj, čau, čau.
1: Vydrž nám ještě na telefonu, za chviličku si tě ještě vezmu. No a kysáci, nezapomeňte, že zítra ráno a odpoledne poslední dvě možnosti, kdy můžete tenhle ten kuchyňský filtr AWUF od Aquatopshopu získat, tak přejem hodně štěstí.
4: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Ještě nejsme úplně aktuální v tuto chvíli kysáci, protože nás vlastně náš velmi důležitý zápas dneska teprve čeká, a to od 16 hodin taky 20 minut. Čeká nás bohužel dneska Finsko, tedy bohužel. Uvidíme, jak se nám bude dařit.
2: Já bych jako byl trošku, buď trošku optimističnější.
1: Já jsem vždycky optimista.
2: My jim to natrhneme.
1: Doufejme, protože když jim to nenatrhneme, tak dneska končíme.
2: Takhle, dneska je vlastně úplně jedno, co se stane, s jakým výsledkem, ano. Ale je důležitý se tam zapsat.
1: Je to důležitý, ano.
2: Protože jinak si nebudeme dávat zase nic do oken, na auta, na zpětný zrcátka a podobně. Prostě výzdoba pak už nebude důležitá. I když takhle na druhou stranu, je pravda, že já znám spousty fandů, který vlastně v tom jedou. I když ten náš tým třeba to úplně ten rok jako nemá dobrý, takže vlastně pokračujou i s tím, že vlastně jsou vlastenci.
1: Samozřejmě, tak, no. Ta podpora je nejvíc důležitá, kysáci, takže 16.20.
2: 16.20 je
1: 16.20 to vypukne. Držme si palce, kluci, věříme vám.
2: Kluci, to dáte.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: této metody zastáncem nebo ne, tak samozřejmě je to jenom na vás. My tady rozhodně nikoho soudit nebudeme a samozřejmě spousta lidí ale do dneška má rádo kožený věci. Jo, prostě kabelky, kabáty. Já třeba nejsem úplně na tyhle ty věci, ale pozor, máme tady teďka novinku, která možná trošičku zase tento svět převrátí. Tito dva pánové jsou z Mexika.
1: Mexiko! A to je mi sympatický, jenom jsi to pustila.
0: Jmenují se Adriana Marte a jsou to inovativní podnikatelé právě z Mexika, kteří vyvinuli revoluční veganskou kůži s názvem Deserto.
1: Aha, a z čeho pak to jako...
0: Prosím vás, oni napodobují normálně kůži z kaktusu.
1: Ale.
0: Vezmou prostě kaktus, nějak jasně. To zpracujou, že jo? A ten finální výsledek dost jako připomíná a i vypadá vlastně jako normální prostě zvířecí kůže,
1: jako
0: ze který se... No, tak když to budou dělat ve tvaru, že jo, tak proč ne? Ale má to právě napodobovat klasický kožený kabelky a tak dále.
1: Což je samozřejmě dobrý vůči přírodě a tak dále,
0: je
1: zvířátkům
0: to
1: a tohle. Ano. Já se přiznám, že já jsem příznivcem kůže,
0: ano.
1: Já mám třeba i kůže, ale není to samozřejmě pravá kůže. Aha. Už jsou to dávno napodobeniny kůže,
0: rozumím.
1: Protože samozřejmě tam ta cena pak jako rozhoduje, jo.
0: Ano.
1: A já nejsem onasis v tomhle, jako nemám tak velký prostředky a vlastně ve své podstatě i tohle mi vyhovuje.
0: Mm-hmm.
1: Už vůči tomu, co jsme říkali, to prostředí a tak dále. Nicméně my samozřejmě s Magdou jsme se tady nad tím článkem zamysleli, protože v některých oblastech už jsme samozřejmě i, řekl bych, fajnšmekři ve svém věku, to znamená taková kabelka, na které by zůstaly třeba ty ostny, nebo třeba taková bunda, kterou si pak oblečete opačně, večer pak si dáte skleničku, vemete si takovou bundu, aha, ježiš, a to je ten večer takový hned zajímavější.
0: Nebo kalhoty kožený, víš, s píchavkama.
1: Jo, že dovnitř.
0: No, jasně.
1: Na pytlík, bez zva.
0: Píchavkovej kaktus na pytlík. Pojďme o to.
1: Jasný.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, moc vám děkujeme za vaše zprávy, které nám o dopravě posíláte, a Lenka ví o trablu u Uherského Hradiště.
2: Z Uherského Hradiště, křižovatka směrem k nemocnici, tak před tím viaduktem je vážná dopravní nehoda, jsou tam všechny složky a je to asi na dlouho.
3: A ještě se nám hlásí Jana od letiště.
4: Cesta z letiště na Zličín, ucpaný, dva pruhy jsou totálně zacpaný, lidi, řidiči jsou nervózní a...
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda bohužel taky na dálnici D5, je to ve směru na Prahu a bouralo se na 5. kilometru.
3: A ještě tady máme dopravní nehodu z Pískové Lhoty, je to okres Nymburk, tady čekejte nehodu se zraněním.

0: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
1: A party může začít.
2: www.atrakce.cz.
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pronájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: www.atrakce.cz.
1: A o děti bude postaráno.
2: www.atrakce.cz.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: Prima na své streamovací platformě Prima Plus od 22. května uvádí nový kriminální seriál Inspekce. Vojta Dyk a Kristýna Ryška nás v 8dílné série vezmou na Generální inspekci bezpečnostních sborů, kde nám představí nový svět zločinu a trestu, kriminality a spravedlnosti. Tato série vznikla ve spolupráci s Gipsem a její ambicí je přiblížit českému publiku svět, který je veřejnosti převážně skryt. Tak si užijte novinku s názvem Inspekce. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
5: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
6: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
3: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
7: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
8: Zítřejší obloha bude jasná nebo skoro jasná. Až večer čekáme v Čechách zvýšenou oblačnost. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách bude místy až 28 stupňů a na horách kolem 18.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZU Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to oznámil ministr životního prostředí Igor Červený. Zpráva bývalého ministra zdravotnictví Alana Milberna varuje před prudkým nárůstem počtu mladých Britů, kteří nepracují, nestudují, ani se nepřipravují na povolání. Podle dokumentu zveřejněného 28. května by počet takzvaných NEETs ve věku 16 až 24 let mohl do roku 2031 přesáhnout 1,25 milionu, což v Británii vyvolává obavy ze ztracené generace. A teď zpátky domů.
9: Plané vznikají nové mramorové sochy. Město letos totiž hostí první kamenosochařské sympozium, během kterého vzniknou originální sochařská díla určená pro veřejný prostor. Do 10denního tvůrčího setkání se zapojí renomovaní sochaři z Čech i Moravy a společným tématem bude voda. Z Plané pro Kiss Lucie Sinková.
3: Sport.
8: Česká reprezentace jde do klíčového duelu na světovém šampionátu proti Finsku s brankářem Josefem Kořenářem, který se dal zdravotně dohromady. Svěřenci trenéra Radima Rulíka nastupují ve čtyřech kompletních formacích. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
10: Blanko, moc ti za zprávy děkujeme. Armin van Buuren z muziky bude teďka na Kisu.
11: Řekla jsi to fantasticky, skvělý. Skvělý.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: odpolední jump dnes výjimečně ve složení Magda a Martin. A není žádným tajemstvím, že my vlastně z našich studií, ze studií Rádia Kiss, vidíme tady dolů na, do televize Prima.
1: Je to tak?
0: Kde se samozřejmě nejenom vysílá, ale připravují různé i pořady. A před malou chvilkou tam na těch velkých panelech světelných, tak tam se připravoval nějaký cestopisný film, nebo teda seriál.
1: Je to pořád na televize pořád, Prima, pořád. Jmenuje se to Prima Svět. Samozřejmě, máš tam občas Prima Česko, něco je Prima Svět. Takový pořady, který já osobně mám jako strašně moc ráda.
0: No právě, a já jsem chtěl říct, to byste nevěřili, jak Magda tady zazářila najednou. A vlastně řekla takový přání, že bych chtěla takový podobný, třeba cestopisný pořad připravovat, uvádět, natáčet. Tak já tam zaskáknu dolů za těma klukama a za tím režisérem a zeptám se, jestli by tě do toho nechtěli přizvat, protože já jsem tolik jako v těch očích takový ty radosti dětský už dlouho neviděl, když ty ses na to dívala, já bych ti to strašně rád splnil, člověče.
1: Samozřejmě já si plním svůj sen tady, přímo v rádiu, že tady můžu moderovat, ale tohle to vlastně tyhle ty cestopisný pořady, nejenom jako, že bych to moderovala takhle ve studiu, ale že bych i takhle právě
0: cestovala.
1: Jezdila, cestovala, dělala ty reportáže, takže jo, to byl jeden z mých velkých snů vždycky. No.
0: To je krásný, jo.
1: Co ty máš? Máš ty takový nějaký podobný sen?
0: Hele, člověče, vlastně mám už léta, já bych chtěl udělat taky cestopisný takový pořad, se kterým bych jezdil po světě, jmenovala by se to Nahá kamera a vlastně by to byl pořad, kde bychom natáčeli ty největší nuda pláže celého světa. A vlastně už je to téměř před zrodem, teď už jenom hledám nějakou nahou reportérku, která by si vzala ten mikrofon, vím, že ne, u tebe to bude cestopisný tady, jasně. Která by si vzala ten mikrofon, samozřejmě by tam byly ty pruhy černý, jako v určitých, jako by jsme to nemohli vysílat, že úplně tak na ostro, ale byly by samozřejmě dirty verze potom na YouTube třeba nebo tak.
1: To zní, ale i jako plán, Kysáci, vy byste na takový pořad koukali,
0: jako normálně, prostě takový trošku nahatej cestopisný pořad.
1: To zní skvěle, já ti to schvaluju.
0: No, díky. Odpolední
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Detektor lži.
1: Je až neuvěřitelný, co se tady člověk takhle mezi vstupama dozví o svých kolezích. No? A v případě teďka právě o Martinovi Hájkovi. Já jsem z toho úplně nadšená. Martin se tady úplně tetelí, až vám to tady povypráví. Nás totiž čeká
2: tak
1: naše rubrika.
2: Tetelíno.
1: No, jako jo, tam seš tady.
2: Tetelíno.
1: Martin totiž teďka bude absolvovat náš detektor lži, to ano. Znamená, že my si řekneme popravdě nějaký věcičky tady o tobě. Martin kromě toho, že je samozřejmě skvělý moderátor, výborný producent, taky skládá muziku a dělá toho prostě habaděj, stará se o zvířátka, o děti, o manželku.
2: Děkuji za krásné antre, hlavně o manželku.
1: Hlavně o manželku.
2: Hlavně o manželku.
1: Tak je taky, jak to mám vlastně podat? Ty se hodně, ale hodně zajímáš o žížaly.
2: Ano. A ty si to pamatuješ vlastně, ale to jsem ti říkal už před kolika měsíci, když
1: no
2: jsme spolu byli někde na akci, tak jako jsme si tak povídali, já říkám žížaly, protože jsou fascinující, takový, jako řekl bych, nepostradatelní půdní inženýři v podstatě. Víš, jak žížala ti třeba dokáže pomoct na zahradě a tak dále, jako pro vzdušné půdu a
1: no,
2: tyhle všechny věci.
1: O spoustě žížala, který dokážou pomoct.
2: No?
1: Nicméně mě teď je zajímá, abys nám popravdě v detektoru lži řekl, proč ty žížaly?
2: Protože žížala nemá jedno, ale hned pět párů srdcí. Jako opravdu, jo.
1: Ano.
2: Celkem 10, které pumpují její krev.
1: Aha.
2: Dýchá celým povrchem těla. A fascinující je sledovat takovou velkou, já mám na zahradě takovou velkou tlustou žížalu. Jo. Dobře, já mám malou hubenou žížalu. Kterou mám ale fakt jako rád. Dobře, nesnáším ji, ale často si s ní hraju. Dobře, nehraju si s ní, ale jenom se na ní dívám. A když se na ní prostě podívám, ona se podívá na mě, je to takový důležitý pohled a víme hned, že jsme si prostě souzení, že ona pomáhá mně a já pomáhám jí. My na sebe úplně kašlem. My ve svý podstatě nám je jedno, kdo co dělá. Jo. A takže vylezeme spolu na tu zahradu, ona se teda podívá na mě, já se podívám na ní, říkám, ty moje krásná baculatá žíželko, ty moje hubená žíželičko.
1: Pojďme si hrát, víš?

0: Yes.
1: Yes. Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Naprosto unikátní soutěž, kterou zažíváte opravdu jenom tady na Radio Kiss. Je to úplně jednoduchý. Já si myslím, že už od začátku tohohle z toho roku jste si týhletý soutěže určitě všimli. Pokud náhodou ne a slyšíte o tom poprvé, je to úplně jednoduchý. V 7 hodin ráno zavoláte do studia, pokud se dovoláte jako třetí, už jenom čekáte, kdo tady zraní trojky, po případě třeba Tereska zprávařka háže kostkou, no a podle čísla na kostce vy vyhráváte peníze. Jak je to možný, že vyhrávají peníze?
2: Je to prostě neuvěřitelný, že vy vyhrajete nějaký peníze. A vím, že v těch pravidlech je tam samozřejmě nejenom počet tisícovek podle vlastně hozeného čísla.
3: Si jenom vzpomenout na to slovo, děkuji.
2: Takže podle hozeného čísla, ale ještě je tam vlastně násobek, že jo?
1: Pokud hodíte třeba trojku, tak je to krát 1000, to znamená, že máte 3000, ale tak. Když je tam šestka, tak ne jako tak. Ve hře, že se háže znova,
2: to finále.
1: Ale je tam bonus 1000 korun navíc.
2: Takže je tam vlastně tisícovka ještě navíc. Mm-hmm. Takže je to neuvěřitelný, já trošku tady našim raňákům malinko závidím.
1: Jo.
2: A oni se nějak skládají na ty peníze, nebo kde oni je berou?
1: Zeptej se.
2: To se musím zeptat, jako kde vy to berete, že to tak rozdáváte.
1: Já si myslím... Že to určitě za chviličku uslyšíš.
2: Až sem přiběhne Roman, ale jako musím říct jednu věc, nenechte si to ujít, protože každá kačka dobrá.
1: Každá kačka dobrá a dneska kolik měla Renča?
4: 3, 2, 1. Renčo, můžu ti říct, že nejvyšší číslo to není, ale je to hned to pod tím, protože na hrací kostce padla 5.
2: Ty krásno,
5: takže vyhráváš 5000 korun,
1: nádherný. 5000
2: bych zrovna potřeboval, asi tak 100x.
1: Dobře, tak můžeš zkusit zítra ráno v 7 hodin ráno, nebo spíš kysáci, volejte do studia 210-323-323 zítra v 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Tam fidla je veď furt. Je ta tam fidla furt.
1: Přátelé, ladíte Radio Kiss, no a my si tady řekneme o jednom kuriozním případu od nás tady z Krumlova. Tam se totiž stalo jednomu pánovi v hotelu taková docela nepříjemná věc. Paní uklízečka, asi v dobré vůli, samozřejmě protože chtěla pořádně uklidit, tak mu omylem vyhodila tašku, kde měl celých 200 tisíc. On tam teda měl jako 8 tisíc euro, ale v přepočtu samozřejmě na naše, tak je to 200 tisíc korun. To už je docela pech, jako ne?
0: No takhle, otázka je, ty jsi říkala, první informace, chtěla pořádně uklidit.
1: No jasně.
0: Skutečně chtěla pořádně uklidit.
1: Tak vzhledem k tomu, že se to našlo, tak...
0: Je tak dobře placená, že chtěla dobře uklidit, to je první věc. A ano. Druhá věc je, našli se pak ty peníze?
1: Já, údajně se našli, protože podle kamerových záznamů tak zjistili, že vlastně jediný, kdo v tom pokoji se pohyboval, tak byla ona a samozřejmě host, takže kdo jiný by to mohl.
0: A kde se ty peníze našly pak ve finále?
1: Ona to zabalila omylem do povlečení i s odpadky.
0: Ona to omylem zabalila. Ona to omylem zabalila do své tašky.
1: Do ložního prádla a vyhodila to do sběrného. Pozor, vyhodila to do sběrného koše, takže nejspíš to byl fakt jako omyl, no.
0: Jo. No. Do sběrného koše.
1: Ano.
0: A ten, to je takový ten sběrný koš, který se potom naloží na vůz a odveze se to někam vyprat. A ta prádelna, jak se ukazuje, patří jí taky, viď?
1: No, našla se ta taška s těma peníze ve sběrném koši, do kterého uklízečky dávají použité povlečení z odpadky, takže...
0: Hele, musím říct jednu věc, no. Paní uklízečky jsou samozřejmě nezbytnou součástí a je důležité s nimi být za dobře. Teď si všímejme i toho, že nejenom jako v rámci úklidu.
1: Je to tak, takže dávejte si pozor na ty svoje věci.
0: Noste nám je.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Samozřejmě po hodince přinášíme dopravní informace a jedna je přímo od vás.
2: Chci nahlásit autonehodu dole v Bystrci, jak je tam unihopí na křižovatce, je tam srážka motorka s autem a už ta kolona stojí až k Svratecký, tak kdo můžete, tak to objeďte po té vedlejší vedle kolejích. Čau, Dáda.
3: Děkujeme, Dádo, a já tady mám jednu textovou zprávu od Břeti, který mi tady napsal, že nájezd do Bubenický do tunelu od Troji je úplně ucpaný. Mm-hmm. Stojím tady už 15 minut, skoro se to nehnulo. Argentinská směr Bulovka a Letňany, to samé, držte se.
1: V Praze ještě chviličku zůstaneme, bouralo se totiž také v ulicích Keplerova a v ulici pod Pekárnami, tak přejeme pevný nervy, kysáci a šťastnou cestu.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radio Kiss počasí.
4: Napříč republikou bude zítra jasno až skoro jasno. V Čechách bude večer přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty dosáhnou až 27 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v 1 minutě.
4: Rekordní výhra v loterii Eurojackpot, v níž výherce v úterý získal téměř 3 miliardy korun, je pro člověka velkým šokem. Je třeba si dopřát čas na jeho zpracování a nezdráhat se říct si o pomoc. ČTK to řekli kliničtí psychologové Jan Kulhánek a Jiří Růžička, který je zároveň rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Podle Kulhánka může výhra danému jedinci naprosto změnit život. O tom, jestli to bude spíš pozitivním nebo negativním směrem, pak rozhoduje nejen jeho povaha a zkušenosti, ale i prostředí, ve kterém žije. Evropský soud pro lidská práva dnes dal zapravdu české novinářce a rozhodl, že úřady při jejím zadržení během nenásilného protestu ekologických aktivistů v uhelném lomu Vršany u Mostu v roce 2020 porušily její právo na svobodu projevu. Podle Evropského soudu pro lidská práva české soudy neposkytly dostatečné a přesvědčivé odůvodnění jejího zadržení. A teď zpátky domů.
5: Klášterec nad Ohří získal podporu na 2 cyklistické stavby. Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvek na cyklostezku podél Podmileského potoka i na úsek z Petlérské ulice směrem k průmyslové zóně. Dohromady jde o projekty za více než 13 milionů. Dotační podpora tvoří takřka 5 milionů. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Zápasy Davis Cupu se v září vrátí po 13 letech do pražské O2 arény. Kapitán českého týmu Tomáš Berdych přiznal, že při vzpomínce na legendární vítězství má husí kůži a věří, že souboj s Američany si užijí jeho svěřenci i fanoušci. Čeští tenisté v O2 aréně nikdy neprohráli. V roce 2012 se radovali z celkového triumfu. O rok později v semifinále vyřadili Argentinu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za dnešním odpoledním jumpem.
6: Ano, přesně tak, Blaně, děkujeme a pokračuje odpolední jump. Je tady Magda a Martin.
7: Magda Martin nebo taky DJ Murphy právě teď na KISu.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
7: Be happy. What's going on?

0: Mikulově.
1: Samozřejmě těch akcí máme pro vás celou hromadu, ale ta nejbližší, která vás čeká s moderátory Rádia Kiss a samozřejmě nejenom, my to můžeme třeba vyjmenovat, můžeme si jako ťuknout, že tam bude Patrik Peltán, bude tam DJ Basslicker, Martin Hovorka, Lenka, Román, dorazí i Lukáš z nočních jukeboxů a tak dále, možná ještě někdo samozřejmě přibyde, tak tahle ta první akce, kde můžete nás vidět nebo respektive jmenované, je už tuto sobotu a bude v Mikulově a je to velká 90. party. Takže oni tam, ty naši koloušci, nebudou sami mimochodem.
2: Nebudou tam sami, bude tam totiž taky Snap nebo 666 a taky naše oblíbená, velmi oblíbená Verona. Máte si teda rozhodně na co těšit, kysáci. Já jsem minulý rok Mikulov zažila vlastně poprvý.
1: Zažila, jo?
2: Zažila a teda...
1: A to teda, koukám, že se zvrátila.
2: Díky bohu. Druhý den jsem si myslela, že to nedám.
1: Ale... to takhle nikdo ano. Z nás, kdo přijde na takovýhle mejdan, a myslím si, že i spousty posluchačů, druhý den ráno si myslí, že to nedají ten zbytek života.
2: Ale vy to s náma dáte.
1: Jo, no tak samozřejmě, my vás tolik neopijeme, vy nás ano.
2: Je to tak?
1: Takže vy to platíte.
2: Už tuhle tu sobotu DJ z Rádia Kiss a taky Snap666 a Verona v Mikulově.
0: Rádio Kiss.

0: Víte, že?
1: Víš o tom, Magdi? Ty nemáš ráda Magdi, viď? Vlastně jsi.
2: Magdi v pohodě, Majdo nesnáším.
1: Majdo. Tak víš o tom, Majdo? Že vlastně neexistuje pojem největší blbost na světě?
2: No,
1: protože vlastně je to ryze subjektivní a závisí vlastně na úhlu pohledu na věc. To znamená, když někdo řekne největší blbost na světě, pro druhýho to nemůže platit. To znamená, nelze se to vlastně paušálně uzavírat, jo. A teď ti to něčím podložím.
2: Dobře.
1: Největší blbost na světě, když to vemeš a spaušalizuješ, tak lidi pod to samozřejmě pak dávají svoje jako zážitky a to, co se jim zdá opravdu kravina. A víš o tom, že v korporátním světě, a teď dobře poslouchejte, vy jedni šéfové těch firem a korporátů velkých, že je vrcholem zbytečnosti forma team buildingu, například třeba nucení hraní scének, nebo takový ty nucený porady, kde si všichni říká, jako ten šéf řekne, a teď se všichni chytneme za ruce a budeme říkat, jak jsme skvělí, jsme nejlepší tým pro toto tisíciletí. Tak milí šéfové firem, jo.
2: Aha.
1: Na tohle vám zaměstnanci z vysoka kašlou. Věděla jsi to?
2: Já k tomu radši asi nebudu nic říkat.
1: Ale všichni tam musí chodit.
2: Všichni tam musí chodit. Nadšený.
1: Nadšený, jsme nejlepší tým.
2: Ale je fakt teda, že my jsme nejlepší rádio na světě.
1: To jo, ale takhle debilně ne já sám. Nikdy.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump. KISS Radio.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
0: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Hej, pojďme se na to podívat, jak to v tuhle chvíli pro nás vypadá, to znamená pro Českou republiku, protože zatím tady svádíme nemoc úspěšný boj, a to s Finskem. V tuhle chvíli 35. minuta, druhá třetina, prohráváme 1-3. Ještě nějaký ten čas nám zbývá, no tak snad to ještě kluci otočí.
2: No, řekla jsi to všechno, mně se do tohohle vstupu vůbec nechtělo. A víš, co pořád dělám?
1: Co pak?
2: Takhle si to označuju a pořád a zase.
1: Aktualizace.
2: A pořád 3-1, počkej, ještě znova.
1: Samozřejmě.
2: A furt 3-1.
1: My to tady bohužel živě sledovat nemůžeme, máme bohužel jenom aktuální informace samozřejmě prostřednictvím internetu, takže kysáci a vůbec všichni, pojďme ještě těm klukům pořádně zafandit a hlavně držet ty palce, všechny čtyři, pokud možno, a aby jsme to ještě otočili. Čas jako, ještě je.
2: Jako i palce na nohou, myslíš?
1: No jasně.
2: A jak se drží palce? Sundej ponožku a
1: nevím,
2: to ukázat.
1: Pojďme si je chytit navzájem, je mi to jedno.
2: Chci držet tvé palce, baby.
1: Jdeme držet palce, takže zatím je to tady opravdu ještě 1-3.
2: Bohužel.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: Přátelé, milí posluchači na Rádio Kiss, se tady s váma pomaličko, ale jistě Magda Vronková, taky Martin Hájek budeme loučit, protože dnešní odpolední jump se samozřejmě nachýlil ke svému konci. No ale samozřejmě program tady pokračuje dál.
1: Samozřejmě program a rovnou to překládám, že?
0: Výborně.
1: Jo, to
0: znamená, že někdo rozuměl?
1: Modří už vědí, jak to je vždycky. Mně se to stane, člověče, vždycky ve chvíli, kdy jako člověk je opravdu na něco připravený a natěšený a teď se nadechneš a víš přesně, co chceš říct na začátku a stane se.
0: Výborně. Tohle byla prosím vás dnešní rozlučka tady od Martina. Jinak, Martine, my se spolu uslyšíme velice brzo zase, což pondělí. Je v pondělí, takže
1: pondělí
0: zase máte na co těšit.
1: Zase výjimečně. To znamená, sportáci si zase přijdou na svý, protože nic neřekneme, protože Radek je samozřejmě v tomhle jako absolutně nezastupitelný. Je to v podstatě
0: to tak.
1: Sportovní ikona. Mm-hmm. Já jsem proti němu pole neoraný, se dá říct. Jo. Takže děkuju všem za trpělivost, že to zvládají. Jako.
0: V pořádku.
1: Jo, pořádku. Dobrý, a kdybyste se mnou chtěli vidět, tak prosím vás, Bolkafest je zítra a pozítří, jsou to dva dny, úžasný, protkaný muzikou, je to napříč hudebními žánry, takže v Mladý Boleslavi. A jede to celý den, pátek, sobota, to je všecko, já už víc nepotřebuju vlastně, ke štěstí.
0: Výborně, já jenom ještě tady zmíním, že samozřejmě, pokud vy máte nějaký hudební přání, tak nezapomeňte, jukeboxy startujou už od 18.
1: No jo,
0: hodiny. A je tady Vojta připravený.
1: Ježiš, Vojta je připravený, nažavený. Podívej, jak on se úplně klepe. Jo? Až pustí první píseň na psání.
0: Já si myslím, že se klepe hlavně kvůli tomu výsledku zatím v hokeji. Nicméně.
1: No jasně, každej.
0: Kysáci, odpolední jump opět je zítra od 14. do 18. hodiny už v původním složení Magda a taky Radek.
1: Mějte se moc hezky, ahoj.
0: Jump. Odpolední jump. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než si dáme zprávy na Kisu, dáme informace o tom, jak to vypadá na silnicích. Začneme na D1. Na Brno se zdržíte mezi 176. až 196. kilometrem. Zdržení je taky na D5, a to ve směru na Prahu, mezi 8. až 4. kilometrem. Menší zdržení na D8, na Německo mezi 80. a 82. Máte-li namířeno po pražském okruhu směr letiště, tak se zdržíte mezi 14. až 19. kilometrem. No a máte-li namířeno po okruhu ve směru na D1, tak zdržení takové klasické mezi 24. a 19. kilometrem.

0: podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
1: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
3: Rádio KIS počasí.
4: Napříč republikou bude zítra jasno až skoro jasno. V Čechách bude večer přibývat oblačnosti. A nejvyšší teploty dosáhnou až 27 stupňů Celsia.
3: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v pátek klesnou oproti dnešku o více než půl koruny. Litr benzínu v Česku zlevní o 58 haléřů na 43,58. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 40 korun 26 haléřů, což je o 59 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo Ministerstvo financí. Americká technologická společnost Meta Platforms nabídne předplatné pro své aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp. Snaží se snížit závislost na reklamě a dozorovat náklady na zavádění umělé inteligence. Oznámení společnosti potěšilo investory. Akcie Mety uzavřely se ziskem 3,7%. A teď zpátky domů.
1: Ovocný trh a další část náměstí Republiky o největších svátcích ožijí stánkovým prodejem. Pražští radní schválili uzavření 5leté nájemní smlouvy na pořádání velikonočních a vánočních trhů. Rozšířením o nové lokality chce hlavní město zvýšit kvalitu trhů, rozšířit nabídku a posílit konkurenční prostředí. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Matěj Kovář půjde do nadcházejícího mistrovství světa v Americe jako golmanská jednička českých fotbalistů. Jak uvedl na tiskové konferenci, nastínili mu to trenéři. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
5: A všem vám ode mě letí spousta pozdravů, taky přání hezkého čtvrtečního podvečera. No a jdeme na muziku na vaše přání.
3: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
6: Be happy.

0: Jsme na rozjezdu čtvrtečního večerního juboxu, tak vám všem samozřejmě hezký večer ve čtvrtek, všem Vilémům a Vildům všechno nejnej k svátku. No a pokud byste chtěli nějakou muziku, ať už k jakékoliv příležitosti, tak máte šanci do 10. večerní buď mi posílat hlasovky přes naší aplikaci a nebo zavolat na 210 323323, což udělal Pavel a dovolal se, takže já tě vítám v našem éteru. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Ty to dneska takzvaně otevřeš, protože jsi první, kdo se dovolal při večeru. Pavle, co ještě děláš, kromě toho, že teď jako nás posloucháš?
1: No, momentálně sedím na bagru, tady srovnávám terén a mám u toho opuštěný vaše rádio, tak jsem si řekl, že zavolám.
0: Já jsem si právě říkal, jestli kdybys mi řekl, že jsi doma, tak bych se tě zeptal, proč nekoukáš na hokej. Ale tím, že jsi na bagru, tak je mi jasný, proč nekoukáš na hokej.
1: No.
0: Tomu rozumím, tak teď ti zahraju muziku, ty jsi vybral song Gangnam Style, tak bude se ti přitom i líp bagrovat.
1: No jasný, to mě hned zlepší náladu.
0: Paráda, a chceš to ještě někomu pustit?
1: Asi všem, co poslouchají a všem, kdo měl dneska špatný den, aby mi to zlepšil náladu, jak mě.
0: Tak jo, tak já myslím, že tohle je zlepšovačka číslo jedna. Pavle, máš to tady, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju, naschle.
0: Gangnam Style, muzika na přání na kysu. Opan K.

0: Tady Radio Kiss, přeju vám všem hezký čtvrtek, posloucháte Jukebox. Kromě toho, že hrajeme songy na vaše přání, tak samozřejmě taky sleduju, jak to vypadá v zápase Česko-Finsko. No a zatím žádná novinka od poslední změny stavu, stále prohráváme s Finy 1-3. Nějakých necelých 9 minut zbývá do konce třetí třetiny, tak času je to samozřejmě ještě spousta, tak držíme palce, abychom otočili a vyhráli. No a ať už to dopadne jakkoliv, tak vy u nás na Kissu taky můžete něco vyhrát.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.

0: Radio Kiss a taky Jukebox. Ještě než splním další jukeboxové přání, tak rychlý pohled na hokej. Minuta a kousek do konce třetí třetiny a Finsko vede nad námi 4-1. Takže to už je asi, no co asi, to už je určitě jasný, že naše cesta ve čtvrtfinále končí. Teď ale pokračujeme v jukeboxu, konkrétně s Petrou na telefonu. Ahoj!
1: Ahoj, Vojto!
0: A Petra vybrala píseň Italo Disco, taková ryze letní pecka.
1: Přesně tak, protože dneska malý páteček, zítra bude velký páteček a bude velký disco zítra.
0: Chystáš se někam, jo?
1: Jakoby ne, ale tak jako máme takový výjezd z prací na víkend.
0: Máte výjezdní zasedání, takzvaně, jo?
1: Přesně tak, ano.
0: No tak jo, tak si to užijte. Tak komu všemu pouštíme The Colors?
1: Všem, kdo poslouchá, kdo si chce písničku použít, tak mají fajn den.
0: Tak jo, je to tady a měj se moc hezky a zase
1: někdy. Děkuju, taky, ahoj.

0: Nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kids.
2: Pokračuje nám muzika podle vašeho výběru. Jinak od minulého vstupu, když jsem říkal, že Finové vedou 4-1, už se nic nezměnilo. Je to teda konečný výsledek pro náš tým. Končí cesta na mistrovství světa v ledním hokeji letos tedy ve čtvrtfinále. Jinak, co se týká toho dalšího zápasu hraného, tak tam se to očekávalo, že Kanada vyhraje a Kanada vyhrála nad Spojenými státy 4-0. Večer ještě Švýcarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. A teď další juboxová muzika s Vendulou na telefonu, kterou zdravím, ahoj.
3: Ahoj.
2: A Vendula vybrala Shakiru, píseň Vaka Vaka, tak kam pak poletí, mě zajímá?
3: Do Brna bráchovi Patrikovi.
2: Je to jeho oblíbená, jo?
3: Ano.
2: A jakože písnička nebo i Shakira komplet se mu i líbí?
3: Celkově jako kompletně.
2: Jo, já jsem si taky myslela. Shakira se líbí každému, podle mě.
3: Jo, to asi jo. No.
2: I tobě, ne? Co?
3: Jo, ano.
2: Tak jo. Tak to pouštím a měj se. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k další jukeboxové hodině, než ji odstartujeme, tak míříme na silnice a tohle je info od Milana.
2: Pozor na silnici 608 mezi Klíčanama a Odolenou vodou. Je tady velká dopravní nehoda, srazili se dva osobáci a auto s motorkářem.
1: Milanovi díky, zamíříme na D1, kdo má namířeno na Brno, počítejte se zdržení mezi 186 až 196 kilometrem. Další zdržení je na D5, na Prahu mezi 8 a 4 kilometrem, taky na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 22 a 16 a bouralo se v Praze v Korunní ulici anebo v Brně, a to na Palackého třídě. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Prožijte den dětí v Energylandii, v zemi poháněné sny. Pouze nyní výjimečná rodinná akce. Kupte 2 vstupenky a 3. získejte zdarma. Tiket Energylandia.pl.
3: Jsme na startu další hodiny jukeboxové, takže vy budete vybírat a já hrát. Hezký večer, přeje Vojta Sklenář.
4: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Další jukeboxová hodina byla odstartována do 10. večerní. Vybíráte muziku u nás na Kissu a teď vybírá Standa, protože se dovolal. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Vojto.
0: A už od tebe taky vím, že tě zdravím teď na nějakou cestu. Tak kam pak tvoje cesta teď vede?
1: Tak moje cesta teďka vede na Soláň a jedu spolu s divadelním spolkem Tyl, Paková nad Jizerou a jedeme na takový team building a hrát divadlo.
0: No počkej, team building nebo teda hrát? Nebo v oboje dohromady?
1: Nejdřív team building a potom budeme hrát hnedka.
0: Ještě dneska?
1: Zítra.
0: Jo, zítra. A dneska team building?
1: A dneska team building.
0: A zítra budete hrát?
1: A zítra budeme hrát.
0: Tak to by mělo být naopak spíš radši, ne? Co? Nebo...
1: No, my to zvládneme.
0: Zvládnete to, jo. Jasně, tak, jasně. Dobře. Co budete hrát, prosím tebe, zítra?
1: Hele, prosím tě, Hey Baby, to máme takovou vzpomínku společnou, takže jsme to chtěli slyšet.
0: To vám pustím, ale co vy budete hrát? Jako nějakou, nějakou známou věc, nebo...
1: No jasně, známou, za dveřmi kanceláří.
0: Za dveřmi kanceláří, no tak ať se to vydaří a hlavně ten team building dneska, Stando. Všechny vás zdravím a teď Hey Baby, ahoj.
1: Díky, Vojto, ahoj. Okay.

0: Jukebox neboli songy na vaše přání, to posloucháte právě teď na Kisu, tak hezký večer všem přeju a jaká další muzika bude teď?
1: Ahoj kysáci, zdravím Vojto, zdravím z Docs, autokempu Klůček, čekáme tady na zítřejší Škoda sraz, teď užívám.

0: Mikulově.
1: Už se to nezadržitelně blíží. Vzhledem k tomu, že máme dneska čtvrtek, tak přesně za dva dny velká 90s party v Mikulově. Těšte se na Snap, taky 36, taky Veronu, no a taky na tým Rádia Kisa. Pokud se ptáte, a kdo dorazí, tak já můžu prozradit, že dorazí Roman, dorazí Patrik, dorazí DJ Basicer a dorazí taky třeba Martin Hovorka a Lenka Chlupáčová. Ale dorazí i Lukáš Bláha z nočních jukeboxů a ten vám přiveze kysácký merch, takže vy všichni, co se do Mikulova chystáte a koupíte si něco, budete si něco koupit, právě náš kysácký merch, tak tam pro vás bude Luky. A když ho pozdravíte, ahoj Luky, ty naše sluníčko, tak to on má rád, jo, tak to je jen tak jako pro vás, co budete kupovat merch. Takže už za dva dny velká 90s party a vy všichni, co do Mikulova míříte, tak samozřejmě si to řádně užijte. Ještě zítra ráno můžete vyhrát u nás na Kisu v ranním Kisu lupeny a samozřejmě, že lístky k zakoupení i v den akce v amfiteátru, tak už za dva dny v Mikulově.
0: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Cesty do Jukeboxu vedou dvě. Jedna je přes naší aplikaci, stačí poslat hlasovku. Druhá je přes telefon 210-323-233, na kterém teď čeká Julie. Hezký večer.
2: Den.
1: A jak vypadá tvůj večer, milá Julie?
2: Můj večer velmi krásně. Sedím venku s kamarádem, posloucháme Rádio Kiss.
1: A řekli jste si, že si necháte zahrát, jo?
2: Jo,
1: čí to byl nápad? Tvůj nebo kamaráda?
2: Můj nápad.
1: Tvůj nápad. A ty vzala i telefon, dovolala se. Takže super, jo. Vyšlo to. Bloodhound Gang a song The Bad Touch, to chceš pustit. Takže teda předpokládám, že tomu kamarádovi asi, že ano?
2: Ano, ano.
1: A ještě někomu, nebo jenom pro vás dva?
2: Jenom pro nás dva.
1: Tak jo, užívejte večera a zase někdy. Ahoj.
2: Naschledanou.

0: Skvělá Luna na Radio Kiss, vy posloucháte Jukebox, teď máme chvilku po 7:45 večer a dáme si další muziku, kterou vybírá Roman.
1: Ahoj Vojto, zahraj prosím ti písničku Thunder od DJ Visage. Rád to pošlu tobě do studia, všem tvým kolegům, celé mojí rodině a všem mým přátelům. Děkuji, Roman.
0: Romane, já taky díky i za komplet všechny kolegy a taky kolegyně. DJ Visage teď ovládne náš éter. A náš éter nadále ovládáte vy a ovládat ho budete ještě něco přes 2 hodinky. Do 10. večerní je to na vás. Tak buď jako Roman využijte appku Kissu, pošlete mi hlasovku a nebo jednoduše vytočte 210 323 323.

0: Startuje nám další hodina, hodina 20. a další hodina jukeboxová. S vámi je Vojta Sklenář, teď už Marky Márka, Prince a je to Joe.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Zdravím vás všechny takhle pár minut po 8. hodině večerní, vás všechny, co zdravíte Kiss, a hlavně taky zdravím Lukáše na telefonu teď, ahoj.
2: Ahoj.
1: A kam tě zdravím teď zrovna? Seš doma nebo seš někde jinde?
2: Jo, jsem doma.
1: Seš doma a užíváš večera?
2: Jo.
1: A děláš něco ještě nebo už jenom tak relax, pohoda, klídek, co?
2: Jo, relax.
1: A seš unavený trošku, ne?
2: Jo.
1: Těšíš se na víkend určitě už?
2: Jo, hrozně.
1: Tak a teď se těš na muziku, chtěl jsi Italo Brothers. Chceš to ještě někomu, Luky, poslat?
2: Asi ne.
1: Jenom tobě?
2: Jo.
1: Tak je to tu. Ahoj.
2: Ahoj.

0: zítra ráno máte budík na brzkou hodinu, tak možná už se pomalu ukládáte ke spánku, tak popřeju dobrou noc a taky i hezké sny, když už nám dohrává song Sweet Dreams a nechte si něco hezkého zdát. Třeba to, že zítra na KISu něco vyhrajete.
1: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio KISS a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia KISS.
2: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia KISS.

0: Posloucháte Jukebox na Kisu a jestli byste chtěli nějakou muziku, není nic jednoduššího, než poslat hlasovku přes naší aplikaci anebo se dovolat do studia. Na telefonu je teď Pedro. Ahoj.
1: Nazdar.
0: No a nedá mi to se nezeptat, proč ti říkají Pedro?
1: Tak mi to vzniklo, no. Já jsem robil strašně rychlo hudbu a nějak mi to ostalo, no.
0: Prostě pořád seš Pedro.
1: Furt jsem Pedro.
0: A tak jsem čekal, že třeba budeš štít písničku, Pedro.
1: No tak jsem chtěl písničku, no.
0: Ne, písničku s názvem Pedro, tu znáš, ne, že jo?
1: Právě kvůli té písničce Pedro vzniklo ta prezdívka.
0: Jo, takhle, takže tak de facto to je v uvozovkách ještě jako čerstvá přezdívka, že jo?
1: No, pozadě, jo.
0: No, vidíš to. Ale ne, Pedro, nedáme, to si nechtěl. Chtěl si hříšný tanec. Není problém. Akorát já jsem se tě nezeptal, jestli chceš ten originál, a nebo verzi předělanou od Black Eyed Peas, tak co pustíme?
1: No, já bych chtěl ten remix radši.
0: Dobře, dobře, není problém. Tak kam to pustíme, komu to zahráme?
1: Zahráme to moje přítelce Simonke a vám do studia, určitě.
0: Tak jo, díky moc a tady už to je. A měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Black Eyed Peas a jejich verze hříšňáku, hříšného tance. Beef is international.

0: syn Vít Sebastián nám dohrává na rádiu Kiss, ale co nedohrává, to je jukebox. Ten ještě bude hrát přes hodinu, protože se blížíme ke 8:45. No a i po 21. hodině samozřejmě bude muzika podle vás. Teď muzika podle Martyho.
1: Ahoj Vojto, tady Marty. Prosím tě, zahraj mě Tarkana a co jiného než pro rádio Kiss, než... Protože jsem v garáži, čistím řetěz, mažu řetěz, abych zítra mohl mazat do práce. Díky, čau.
0: Tak doufám, že ho pořádně, Marty, namažeš, ať to jede. No a Tarkan, samozřejmě, taková ta pusinková píseň. Na začátek i na konci pusinky.

0: Taky co vám stále hrajeme na přání, ale už nám zbývá jenom jedna hodina z Jukeboxu. S vámi Vojta Sklenář a stále vám všem přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Několik písní už během dnešního večera samozřejmě zaznělo, díky vašemu výběru, a ještě pár jich zazní ještě v této hodině. Do 10. večerní je to na vás. Teď je to na Honzovi, který vytočil 210-323-323. Dovolal se, tak hezký večer přeju.
2: Ahoj, přeju všem kysákům hezký večer.
1: Tvůj večer aktuálně za volantem, viď?
2: Ano, ano, cítím se směrem na Žatec a už ho vidím, dohlednu, takže zaplať pánbu, skoro doma.
1: Takže cesta domů.
2: Jasně.
1: Což je ta cesta domů, na kterou se vždycky člověk těší asi nejvíce, že?
2: Jasně tak.
1: Jo? Tak ať si brzo doma, já ti na cestu pustím muziku, kterou jsi vybral, East 17, chceš zahrát. Chceš to ještě někomu, nebo jenom teda tobě?
2: Jo, určitě všem, co poslouchaj. Žádný sobectví, ale pro všechny kysáky.
1: Komplet všem, co ladí, což je hezké od tebe, tak to pouštím a měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Jukebox na Kissu pokračuje dál. I teď lehce po 9:45, tak vám všem hezký večer čtvrteční a hezký večer jukeboxový. Vicky teď chce něco pustit.
1: Ahoj, tady zdravím Vicky z auta, jsem tady s mamkou a mamka má dneska narozeniny a chtěli bychom si pustit Beauty and Beat od Justina Biebera, protože je to naše nejoblíbenější písnička. Takže děkuju moc, že si nás vyberete a já i mamka bychom byli moc rádi. Tak zatím, ahoj!
0: Vicky, tak vybrali a všechno nejlepší mamce přeju. A je hezký, že takhle jako mamka a dcerka, že mají stejnou nejoblíbenější píseň. A my vám ji teď hrajeme.

0: Lovely hoes, and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodbye, load.
1: Až do konce jsem vám to nechal, i když možná ten konec pro někoho trošku jako depresivní. Wobble You za námi, tady je Kiss, já vám všem přeju hezký večer, zítra už tu máme pátek a zítra poslední šance tenhle týden u nás vyhrát peníze.
2: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
3: Za 2000 třeba romantickou večeři?
2: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
3: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
2: To už bude na vás. Každopádně vám všem
4: držíme palce!
2: 777. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Tohle je Jukebox na Kissu a teď jdu splnit další přání někomu na telefonu. Tak kdo pak tam? Ahoj!
1: Ahoj, tady Kuba.
0: Čau, Kubo.
1: Já bych chtěl nechat zahrát, jestli by to bylo možný, DJ Bubu Čivava.
0: Tak jo, a máš Čivavu aspoň, aby to bylo jako takhle?
1: Nemám. Pitbulla.
0: Pitbulla? Tak to je větší trhač. Tak co to, že jsi nechtěl Pitbulla třeba pustit, Kubo?
1: Já od něj neznám moc písniček.
0: Tak dáme Čivavu, chceš jí ještě někomu?
1: Všem kysákům.
0: Tak jo, měj se moc hezky a zas někdy. Ahoj.
1: Ahoj. Chihuahua. Chihuahua.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Čtvrteční večer na Radio Kiss nám pokračuje s dalším z vás, konkrétně s Alešem.
2: Nazdar Kise, tady Aleš ze Žďáru nad Sázavou. Prosím tě, zahraj nám tam Sej hetero, se gay. S mým tátou Alešem tady pokládáme lino a potřebovali bychom si trošku hodit bokem. Díky, jste nejlepší.
1: Děkujem, takže pro dva Aleše pokladače lina. Teď aktuálně, při večeru. Tak já vám to zahraju samozřejmě, ať si hodíte tím bokem. Hlavně tím lidem moc neházejte, jo. Každopádně, tohle je poslední jukeboxový song, je to tak? Pomalu už se blíží 10. večerní, takže čas večerního jukeboxu, ten se naplnil, ale jukebox bude i v noci mezi půlnocí a 6. a do té doby na Kissu rekapitulace dneška. To nejlepší po 22. hodině. Tak stále vám všem krásný večer ve čtvrtek.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Máme krátce po 10. večerní, no a to je čas, kdy na Kissu rekapitulujeme. Takže co už jste dnes ve čtvrtek 28. května mohli u nás slyšet? Začneme dnešním ránem v téhle hodině, kde si Míša například rozvalila dárek, co jí přišlo do prvního podniku. Taky nechyběla kachna, uslyšíte i rubriku Dořekni to. A o chybách taky dneska ráno byla řeč.
2: Míšo, Patriku, udělali jste někdy v práci chybu?
3: No je, tak často.
4: Asi jako jedna proběhla určitě.
2: Jo. Možná jedna týdně, víš?
4: No, to jo.
2: Kolik to člověk nadělá, naseká. Já totiž narážím na to, co jsem ti včera pouštěl, jak jsme se smáli cizímu neštěstí. Já vím, že bychom to dělat neměli, jo? Ale viděla jsi, Míšo, chudáka toho kluka, jak ho ty policajti sundali na zem a spletli si ho a šli po někom jiným.
3: Ne.
2: Ne? Akce. Falešný bankéř. Mm-hmm. A to je dobře, jdou po nich, ty jo, je na tím jako nandaj, protože nás okrádají o spoustu peněz, jo. Mm-hmm. A teď už měli, nebo byli na stopě nějakýho falešného bankéře, mm-hmm, a věděli, že stojí někde tam na autobusové zastávce, tady někde v hlavním městě, jo. A je to celý i natočený na kameru. No a já nevím, jestli bychom to udělali nějak demonstrativně, že bychom se tady pana komisaře ptali, jak složité to bylo.
5: Ono je to v podstatě taková mravenčí práce.
2: No my víme, že to není jednoduchý je dohledat, jo, ale jak jste to teda udělali, čím jste začali?
5: Zaujali jsme pozice v jedný takový nepřehledný zatáčce.
2: Jo, no úplně nepřehledně to nevypadalo, tu zastávku jste viděli docela dobře. V kolik to bylo?
5: No to mohlo být tak kolem 2:30.
2: A teď si představ, Míšo, to video já ti to potom pustím, najdete jo. Si to, jo. Chudák kluk tam evidentně telefonuje z mobilu, jo, nebo si hraje.
4: Ano, ano.
2: A čeká na tramvaj a najednou jdou ty tři, to víš, chlapi, a oni umí sundat. A normálně s ním flákli vozem. Chytli ho, spoutali ho. A najednou si jeden všim, že tam ještě nějaký jeden podobný asi. Možná tak nějak to bylo, co na tom videu je. Tak toho čapli taky, ale přišlo mi, že s ním už tak vozem neflákli. Že na ně byli trošku hodnější. No a potom bylo vidět na tom videu, jak si uvědomili, že chytli prostě úplně kluka, který s tím neměl nic společného. A ještě mu říkali, kámo, jsi v pohodě, a on to vzal dobře. Jo, dobrý kluci. A pustili ho a šel dál, jo.
3: Ne.
2: Já nevím, nějaký vysvětlení, pane komisaři.
5: Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo.
4: Míšo, představ si, na tom videu je to krásně vidět. Klučík volá telefonem, třeba s mamkou, co
2: jo,
4: má koupit.
2: Co když volal mamce?
4: A teď kup, prosím tě, brambory. Policie, na zem!
2: A ještě jsme si říkali s Patrikem, co když, to byl třeba kluk, který mu bylo 16 let. A v batohu mohl mít cokoliv, že jo?
3: No jasně.
2: Teď si vím, že třeba vezt dvě piva klukům na nějakou party někam, nevím, na koleje nebo intre, spíš na intre, jo? A teď říká, oni mě chytli, jo? Pivo v batohu.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kdo řekni?
2: Dnešní
3: Pardon, to, víš, jsem to za něj dořekl.
2: Dobře. Dnešní hlášky v rubrice Dořekni to, které máte za úkol uhodnout pomocí kratičké nápovědy, budou mít jedno společné, co je tento týden aktuální. Myslím si, že vám to
3: dojde. Hokej. Ale počkej, hlášky s hokejem? No, jaký reklamy za svět, jako
1: já
3: se
1: vím,
3: vám
1: tam bude. A je to gól!
2: Dobře, uvidíme, jestli máte pravdu. Víc napovídat nebudu. Za každou správně dořeknutou hlášku máte bodík. Jdem na to. První hláška za jeden bod.

0: Jirko, hejc bude.
1: Chlaďka řidičí, chladí do sopránu. Počkej, jak to tam je?
0: Bude hit, Cecilko, hit bude.
1: No, tam je to Cecilko, no.
0: I dál?
1: Dál, no.
0: Hit bude, Cecilko.
1: No, teď se mi směješ, no. Viď? A nevíš, hele.
0: Něco, řídící, ladí do sopránu, ale co řídící? No.
2: Chcete se nechat podat?
1: Jo.
3: Bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka, řídící, chladí do sopránu.
2: Takže už jste poznali ten společný jmenovatel rubriky Dořekni to.
0: Sluníčko.
2: Teplo. Ano, přesně. Druhá hláška, myslím si, pev.
1: To bude, a to je pařák.
2: To se tam chtěl dát, ale nedal.
4: Antonio.
0: Je mi vedro.
2: Tak to máte asi bod oba.
4: Antonio.
5: Je mi vedro.
0: Jo.
1: Jo, se si, ještě si to nedochtěl, nechtěl doříct, tam bylo ještě znova jednou.
2: No a když už si trošku nastínil, Romane, to dědictví, film, tak tam není to uvaté pařák.
1: Ale... Co tam je?
6: A sundej si tu rádiovku, furt.
5: Jsi blbá.
1: Víš, jaké je slunko svině? Víš, jaké je slunko svině?
2: Já to tady furt říkám, pardon. Pojď, Romče, řekni to správně.
0: Romane, budeš mít bod, ale myslím si, že jsi dovysílal.
1: Já se omlouvám. Víš, jaké je slunko svině?
5: Ty jsi blbá. Víš, jaké je slunko svině?
1: Dobrý! Loučím se, odcházím.
7: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Kachna. Ranního Kissu.
2: Uvidíme, jestli se někomu z vás podařilo chytit v našem vysílání kachnu. Klára se o to pokusí. Ahoj, Kláro.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Ty jsi slyšela něco ukázkového dneska?
3: Já si myslím, že to bylo ve zprávách, že se snižuje tlak vody kvůli rybám.
4: Dneska si se například, já nevím, sprchovala nebo čistila zuby nebo byla v kuchyni, zkoušela si pouštět vodu?
3: Určitě a tlak vody byl pořád stejný.
4: Ne, teče míň.
3: Neteče.
4: Jo.
3: Neteče.
5: Nejsi teď někde třeba v kanceláři, že bys to zkusila opravdu teče míň?
3: Nejsem.
4: Poslechnem si zprávu, na kterou naše posluchačka Klárka poukazuje.
6: Všimli jste si, že vám doma teče voda nějak pomaleji? S letní sezónou totiž probíhá snížení tlaku vody, aby se ryby přestaly cítit pod tlakem. Uvidíme, jestli to více ocení rybáři nebo samotní kapři.
5: Já jsem si úplně představil toho kapra, jak pluje.
7: Jo, Karle, tebe to zase vcuclo.
2: Nejseš nějaký pod tlakem dneska? Ne, dobrý, už snížili tlak vody.
4: No, dobře, no, Klárko, tebe nedostaneme evidentně. Je to samozřejmě ranní kachna, takže dárek je tvůj. Jo?
3: Super, díky.
4: Jdem to k tobě předat. Zatím,
3: ahoj.
4: Papa.
2: Jo, takže tohle byla ta tvoje ukázková kachna.
4: To byla prvotřídní.
2: No, to byla teda prvotřídní.
4: Jo, Aleši, jste ti to nelíbilo?
7: Tak to je pecka, jako aby se ryby necítili pod tlakem, jako tohle vymyslet, to je dobrý forel. To je kachna jako blázek.
4: No vidíš.
2: Jo. Mě by zajímalo, při jaký situaci tě tahle blbost napadla.
4: Nám fakt málo tekla voda, no. Ale opravdu.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
8: od 6 do 10.
9: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní
1: Kiss. Ranní Kiss. Tento měsíc jsme tak jako každou středu měli jesmena. Míša díky tomu jela pražskou MHD na černo. Následně se telefonicky omluvila, a to i pak i pomocí e-mailu. Po několika dnech se v rádiu na recepci objevila tajemná zásilka od dopravního podniku.
2: Takže Míšo, máš ji před sebou, můžeš to popsat kysákům. Jsem na to moc zvědavý, co jsi dostala.
3: Je to taška, která je zapečetěná. Je na ní napsáno Michaela Dinhová Radio Kiss. Mm-hmm. Opravdu jsem to neotevřela. Říkala jsem si, že se na to musím podívat s váma. Tak.
2: Želízka jsou tam, nejsou?
3: Je tam obálka.
4: Aha, tak to je to soudní předvolání.
3: Modrá.
4: S modrým pruhem, to je vždycky problém.
3: Moment, ní je vzkaz.
2: Oh.
3: Tyjo, vážená paní Michaelo, dovolte mi, abych vás jménem přepravní kontroly dopravního podniku hlavního města Prahy oficiálně i neoficiálně, ale hlavně s úsměvem, ocenil za čin, který by si zasloužil vlastní název zastávky.
2: Ježiš, to je hezký, to je dobrý.
3: Ve chvíli, kdy se většina cestujících snaží být při jízdě na černo neviditelná jako duch ve voze, jste se rozhodla udělat pravý opak, přiznat se a ještě k tomu dobrovolně projevit ochotu zaplatit pokutu. A to všechno bez přítomnosti revizora. Upřímně řečeno, něco takového se nevidí ani v legendách starších kolegů, kteří pamatují ještě koně s přežnou tramvají. Cestující roku. A zároveň čestné označení Morální maják MHD. Vaše jednání je pro nás tak inspirativní, že vážně uvažujeme o jeho zavedení do školení nových revizorů jako teoretický ideální příklad, který se v praxi nevyskytuje. A teď zcela vážně, tedy skoro. Kdyby vás náhodou přestala bavit práce v rádiu, vězte, že vás beru na přepravní kontrolu DPP okamžitě a bez váhání. Takové lidi totiž nepotkáváme každý den. Maximálně jednou za jízdní řád.
2: No to je dobrý.
3: S velkým respektem, pobavením a radostí Jakub Pekárek, vedoucí oddělení přepravní kontroly.
2: Wow, nejhezčí dopis, který kdy přišel do rádia,
3: to
2: Jakube.
3: Nádhera.
2: Nádherně napsaný. Tak Míša, co tam máš?
3: Dostala jsem krásný hrníček.
2: Ty, to teď nevypadá moc dobře. To je jako jet na černo, pak se omluvit a dostaneš dárky. Jo.
3: Potom jsem tady dostala láhev, která má značku 150 let MHD v Praze.
2: Moc hezký.
3: Co krásného.
2: Teda Míšo.
3: Počkat.
2: Podívej se.
3: Pak tady mám takový, jak se tomu říká, placky.
2: Mm-hmm. Jo.
3: Který si člověk může připnout
2: tím
3: na tašku.
2: Špendlíkem, který si může dát kamkoliv.
3: Pak tady mám nějaký, mám tady dětskou jízdenku. Asi vědí, jak jsem vysoká. A pak jsou tady ještě další hračky a nějaký karty. Ježíš, to je krásný. Moc děkuju a moc si toho vážím, ale ráda bych teda zmínila jednu věc. Na černo se nejezdí.
2: To ne, protože na druhou stranu, Jakube, vy jak jste to hezky napsal, že byste třeba i vymysleli nějakou takovouhle kategorii, že by se lidi hlásili. Jestli každý, kdo se zpětně přihlásí k tomu, že jel na černo, dostane takovejhle balíček, no tak to jste si to zavařili teda.
4: No a mně se líbil spíš víc ten nápad toho, že by pojmenovali buď po tobě, anebo Míšo, kdyby ses nezlobila, mohli bychom udělat kys zastávku v Praze.
3: To by bylo ale hezký.
2: A tebe jako revizorku si umím představit, Míšo.
3: Já vím, a já bych chodila a dobrý den, be happy.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Už jenom necelá hodina nám zbývá ze čtvrtka a jakmile začne pátek, tak ho odstartuje noční jukebox, a to konkrétně s Lukášem Bláhou. Tak vy, co si necháte něco zahrát, schválně se Lukyho zeptejte, jak mu šel dneska tenis. I když vy, co si necháte zahrát, tak se ho zeptejte, jak mu šel včera, jo? Jakože dneska ve čtvrtek, nebo jinak. Jak ti šel ve čtvrtek tenis, jo? A jsem zvědav, co vám na to řekne. No, každopádně, já řeknu, že než Luky dorazí, tak uslyšíte spoustu muziky. A teď dnešní téma, co s vámi řešil Michal Kavalčík?
2: Dovolili byste 22-letému synovi, aby u vás přespávala jeho přítelkyně? Dovolili, nedovolili, váš názor, vaše zkušenosti, jak jste to třeba měli vy, když jste byli takhle mladí, jak jste to měli takhle s přespáváním u svýho kluka nebo u svojí holky?
3: Jako já bych s tím asi problém neměl, akorát kdyby teda k něčemu mělo dojít, tak bych asi zaviděl.
4: Ale proč ne? A si tam klidně přespí, aspoň líp poznám. Než si to vezmu do rodiny.
5: Asi bych neměla problém, aby tady přítelkyně přespávala, ba naopak, bych si aspoň vyčíhala, k čemu se má, nemá, jestli bude uklízet, prát, třeba by mohla za mě i uvařit. A pokud by to takhle bylo, tak bych byla spokojená, asi bych řekla, jo, to si můžeš nechat.
6: Já bych mu to klidně dovolil třeba už od 16. Když si budou chtít štrejchnout, tak tomu nepotřebují svolení, aby mohli přespávat doma.
2: Máme tady vítěze. Já bych to dneska dal Sluníčce.
7: Máme aktuálně 19-letýho syna a přítelkyně má už 2 roky, takže jsme povolili přespávání od 17 let. Říkali jsme si, že už jsou rozumní, ale upřímně, po tom, co u nás přítelkyně spala a v noci jsme ji slyšeli velice nahlas, tak od té doby radši přespávají u ní.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Černá kočka, černý pes a černá vnučka. Je jasné, že dědek místo řepy vytáhl kabel vysokého napětí.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Víte, že no, to je rubrika, kde prostě se něco tak nějak zajímavého dozvíte. Já se vydávám cestou bizáru, spíš takový ty světový rekordy.
2: Ano.
1: Tady Majda, tato má zase přes zdraví a zvířátka. Jo, takže pojďme se podívat na jeden takový rekord, který můžete ustanovit i vy.
2: Aha.
1: Musíte si samozřejmě pozvat toho úředníka, který vám to zapíše, jo? Jenom abyste to neudělali jen tak na prázdno.
2: Okay.
1: Takže máme tady jeden takový rekord, který musím říct, že není těžký překonat, ale ne každý to dá. Já bych byl asi jeden z nich.
2: Tak šup, co to je?
1: Rekord světový v největším počtu hlemýždů, chcete-li šneků, na obličeji. Starý rekord byl 36 hlemýždů. Ano?
2: Aha.
1: Rekord, abyste překonali, musí tam být déle jak 10 vteřin. Ano? Mm-hmm. Na své narozeniny 11-letý chlapec se rozhodl tento rekord překonat a skutečně se tak stalo.
2: Ano.
1: 43 hlemýždů se udrželi na jeho obličeji přes 10 vteřin. Je to zapsáno, je světovým rekordem.
2: Skvěle. Kysáce, kdybyste chtěli něco oslizlýho na obličeji, tak řekněte Radkovi, on vás volízne.
1: Jsem rád, že se neřekla sebe. Tak, pojďme od toho pryč.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jo, bohužel, nedá se nic dělat. Tenhle ten chlapík už je po smrti a stejská se hromadě fanoušků. Ale to je život, to se dá nic dělat. A jeho život byla pekelná jízda, doslova do písmene. Smrt britského zpěváka a hudebníka Ozzyho Osbourna byla pro fanoušky velká rána. Taky se docela oslavovalo, jako v dobrým.
2: No jasně.
1: Jako... No a rok po jeho smrti zemřel 22. července loňského roku ve věku 76 let. Se budou moci fanoušci s ním znovu setkat a i popovídat.
2: Jak je to možný?
1: A to díky Avatarovi s umělou inteligencí, který by se měl do konce léta poprvé představit v rodném Birminghamu. Takže to zase není jako úplně blbý. Jak já jsem třeba proti AI, ale tohle jsou věci, které si říkám, jako tohle není úplně špatný. Kdy ten člověk jako s váma může takhle promluvit. A možná někteří fanoušci budou leckdy blíž než za jeho života.
2: Jak jsi říkal, že si s ním budu moci zase popovídat nebo tak, tak mě napadlo, ježišmarja, on fakt normálně vstal z mrtvých, protože u Ozzyho by to bylo docela...
1: Jako, mě by to vůbec věřil, ne?
2: Asi tak. Ten to přežil tolik, co do sebe naládoval, že bych se vůbec nedívala. Ale tohle určitě pro fanoušky samozřejmě dobrá zpráva, takže... No vidíš to, kam až se s tím dostaneme.
1: No a dokonce se ptali rodiny, že jo, protože samozřejmě to k tomu musela nějaký souhlas dát a tak dále.
2: Samozřejmě.
1: A tady budu citovat jedno z dětí, který řekl, tátovi by se to moc líbilo.
2: Yeah.
1: Takže, jo, proč ne? Takže do konce prázdnin, potažme do konce léta, by tohle mělo fungovat a měli by mít šanci úplně všichni po celém světě.
2: No tak šup, zahozím.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Nechutná vám voda z kohoutku? Radio Kiss a Aquatopshop.cz mají řešení. Kuchyňský filtr AWUF s nejnovějším ultrafiltračním systémem. Pozor, pozor! Tento týden o ně soutěžíme v raním i odpoledním vysílání Radia Kiss.
1: Aquatopshop. Ultrafiltrace pro kvalitní a zdravou vodu bez mikroplastů, chloru, těžkých kovů a léků. Certifikovaná technologie se snadnou montáží do vaší kuchyně. www.aquatopshop.cz

0: Před minutou odbyla půlnoc, to znamená, že pod kontrolou budete mít playlist zase vy a hlavně je tu pátek.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: to tady, hezky jsme si to odpočítali, další songy na vaše přání, tentokrát už ty páteční, vlastně poslední v měsíci květnu. Zase nám to rychle uteklo, zdraví vás Lukáš Bláha, no a dvě možnosti, jak ovlivnit to, co budeme hrát na KISu, tak ty zůstávají, buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, a nebo zavoláte na číslo 210-323-323, jako to udělal Mára. Ahoj Máro.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, tak jak se máš při pátku?
1: No, teď už líp, protože ten pátek, že jo, tak už nám to bude končit.
0: Přesně nebo tak, ten pocit, ráno, viď, ten pocit,
1: ano.
0: Je to nádhera, je to krása hned. Tak jo, to jsem rád, ten přístup se mi líbí. Tak Máro, co ti zahrajeme k tomu?
1: Prosím tě, přál bych si od Matafixu Big City Life.
0: Dobře, máš ho mít a pošleme to někomu extra.
1: Hele, všem, kdo má noční, kdo poslouchá, nebo kdo pracuje, kdo prostě je teď na rádiu KISS.
0: Dobře, dobře, všem. Jasně. A do kolika ty to dneska máš?
1: Do 6 do rána, no, ale od 6 no, dneska.
0: Jo,
1: nebo
0: takhle.
1: Spíš celý týden.
0: Jasně, no tak doufám, že už ti to rychle uteče. Hele, pojedeme v tom spolu až do 6, to ti můžu slíbit.
1: Jasný.
0: Paráda.
1: Taky, jaký?
0: Tak jo, hele, klidnou noc, měj se nádherně.
1: Taky.
0: Díky. Ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný.
1: Nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox.
1: Jukebox. Rádia Kiss.
2: A ani 29. května se na tom nic nemění. Playlist Kissu máte v moci vy. A teď aktuálně dnes poprvé při pátku taky z mobilní aplikace, a to konkrétně Radomil.
3: Ahoj ti Lukáši, prosím tě, nezahral bys mi Kosmonovu Dance Ave Moi, a bylo by to pro moji skvělou ženu Janču. Tobě do studia, pro všechny kysáky a pro nás pracující, jak nám to utíká při tom patečku a jsme všichni be happy. Díky moc, Radomil, a zdravím z Jirska, volíme doprava.
2: Taky zdravíme, naprosto souhlasím, no a jdeme si společně zatančit Dance Ave Moi a Kosmonova.

0: Rádio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Krátce před půl jednou, pojďme společně ještě jednou a naposledy na led. Nedá se svítit, naši hokejisté na turnaji končí ve čtvrtfinále, kde jsme nestačili na Finsko a už asi víte, prohráli jsme 1-4. Jinak Američanům se stalo to samé, co nám loni, to znamená, že jako obhájci titulu vypadli už mezi poslední osmičkou, když nestačili o 4 branky Kanadě. Ta se utká právě s Finy. No a naopak hodně veselo je v Norsku. Tamní hokejisté porazili Lotyšsko 2-0 a poprvé v historii postoupili v play-off šampionátu do bojů o medaile. Sobotním soupeřem svěřenců trenéra Petra Thorensena v boji o finále budou domácí Švýcaři. Mimochodem Norové tím vyrovnali už svůj nejlepší výsledek v dějinách, kterým bylo 4. místo na šampionátu v roce 1951. Takhle je to dávno. Pokud máte rádi hokejistu, tak jako já, Romana Červenku, tak myslím, že pozitivní zprávou je, že se zatím nechystá končit v národním týmu. To je dobře. No a co rozhodně nekončí, to jsou další písničky na přání. Za chvilku to opět bude na vás 210 323 323 a nebo apka.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: vaším uším slinou páteční noční juboxy a pojďme se podívat na linku 210 323 323, protože tam by měl být připraven Jarda. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak Jardo, co ty bys si rád při pátku slyšel?
1: Nechám to na tobě, ale budu rád, když vybereš cokoliv od divokého bylo.
0: No jasně, dáme. Vybral jsem něco, abychom podpořili vstávání v tuhle dobu, což dokonce někteří ano, musí i vstávat takhle. Tak v tento krutý čas. Jak ty jsi na tom?
1: Já jsem na noční do rána do 6.
0: Tak to jsme na tom úplně stejně. Tak jo, pojedeme v tom společně. Pošleme to někomu?
1: Všem, kdo jsou v práci, tobě do kysu, nám na sklad, protože zásobujeme fabriku, takže zábava to tady
0: dál. Věřím, tak jo. Tak jdeme na to, jdeme se hezky podivočit. Měj se samozřejmě nádherně, Jardo, a přeju ti, ať ti to jde od ruky a uteče noční.
1: A podobně.
0: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox.
2: Díky, že jste skysem na oplátku, hrajeme podle vás a je to úplně jednoduché. Nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, jasně, stručně, tak jako to udělal Tom.
3: Ahoj, Luky, mohl bys prosím zahrát od Brooklyn Bounce song Bass Beat at Melody? Bylo by to všem pro dobrou náladu. Díky, Tom z Rumburku.
2: No tak jdeme na to. Bass Beat at Melody, Brooklyn Bounce, velké hvězdy konce 90. let. A tohle, jestli se nepletu, byl v roce 2001 jejich takový velký návratový single. Pojďte si ho užít. Hezkou noc.
0: Radio Kiss.
4: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice.

0: Na hodinách jedna a tady jedna velká noc vašich přání, tak objednávejte 210 323 323 nebo přes apku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Letíme pátečními nočními jukeboxy, dokonce posledními v tomto měsíci, tak si je pojďme pořádně vychutnat. Jsou dvě možnosti, jak na to, jak ovlivnit to, co bude znít vám na druhou stranu z KISu. Tak buď přes mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, to je jedna verze, jak toho docílit, anebo ta druhá, zavolat na číslo 210-323-323, což už úspěšně provedl Michal. Michale, ahoj.
1: Čau, a tě zdravím.
0: Já tebe taky, tobě tež. Ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco od Freddieho Mercuryho.
1: Přesně tak, kdyby to bylo možný, tak odrát. Děkuju.
0: Dobře, dobře, no tak jo, tak já tady prosím tě od něj něco určitě vyštrachám. A ty zatím můžeš povídat, komu to zahrajeme.
1: Byla by to taková klasika pro tebe, pro všechny krásné holky, protože tady je zase 26 stupňů a tak.
0: Kde ty to máš, těch 26 stupňů, prosím tebe?
1: Ale Francie je Nimes.
0: No tak jo, asi tam pracovně.
1: Ne, s kamionem, jenom projíždím a jedu s Barcelonou do Valencie.
0: Jasně, jasně, rozumím. No tak jo, tak prosím tebe, Freddy už je pochopitelně připraven, tak ti přeju šťastné kilometry, no a zase se ozvi brzo.
1: Tak jo, díky.
0: Dej se nádherně, ahoj.
2: Yo. Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. A úspěšně v tom budeme nadále pokračovat, to je jasná věc. Teď právě z mobilní aplikace, kam se ozval Pepa.
2: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát písničku od Scooteru How Much The Fish pro mého kolegu, ať se mu lepší usíná v autě a pro mě, abych v autě neusl. Díky.
1: No, tak. Takhle, nevím, jestli to je úplně taková jako ukolébací píseň následující, že by se přitom dalo spinkat, ale proč ne? Zkrátka, přátelé, pokud potřebujete usnout, tak ať se vám to podaří, a jestli naopak ne, jestli musíte bdít při páteční noci, tak vám držím palce a přeju hezkou noc.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: ladíte noční juboxy na Kissu 2 minuty před 1:30 a dřív než se vrhneme na další várku vašich songů na přání, tak otevírám kalendář, myslím, že už je ten správný čas na to podívat se, co všechno je zajímavého pro 29. květen, tak Maximiliánům, pakliže nějakého znáte, nezapomeňte popřát k svátku. Měli byste si teď při pátku nebo dneska něco pěkného zasadit na vaše zahrádky, jelikož je den kompostu. A co se týče narozenin, tak tento den se v roce 1975 narodila jedna z pěti členek nejprodávanější dívčí skupiny všech dob, Mel B, Angličanka pochopitelně, no a taky její krajan Noel Gallagher slaví 59. narozeniny, dvorní skladatel Oasis, brácha Liama. Měli se vždycky hrozně rádi, ale teď se nějak dali zase dohromady, asi zjistili, že by potřebovali trošku vylepšit finanční účty, ale ne, třeba je to opravdu čistě láska mezi něma dvěma. A Oasis tak zase znovu hrajou. Kéž by dorazili třeba zpátky k nám v roce 1997 tady hráli, ale co určitě, objeví se právě teď v playlistu a bude to taky speciálně pro Simču, která chtěla zahrát něco fajn na cestu do Německa, tak jdeme na to.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Letíme nočními jukeboxy, těmi pátečními na Kissu. Pojďme se podívat do mobilní aplikace, protože tam mi přistál vzkaz a já vám hned řeknu od koho. Mělo by to být od Lukyho a ten taky jako úplně nepotřeboval nějaké rozvité věty, ale úplně to stačí.
1: Ahoj Luky, pozbyl tam něco ode Minima, děkuji Luky Bruntál.
0: No tak jo, tak zdravíme do Bruntálu a dáme si jednoho z největších hitmakerů, co se týče žánru hip-hop a rap. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox.
2: A do kysu se nám právě teď na linku 210 323 323 dovolal Jirka. Ahoj. Paráda, Jirko, poprosím, stlumit rádio, ať se tam neslyšíme osmkrát.
3: Jo, malý moment, já to přepůl výsečku.
2: Velká paráda.
3: Jo,
2: se to blíží.
3: Je to
2: krásný, už se tam neslyším. Tak paráda, tak povídej, co si dáme a komu to zahrajeme.
3: Tak já bych poprosil The Cure, písničku, na které jsme se domluvili, tu jedinou, kterou tam máte.
2: No, je to takový, to je to taková páteční hymna, Friday a Men Live.
3: Výborně, no, akorát to sedne, jak...
2: Ano, jak tam to nahrnec.
3: Přesně tak. A bylo by to samozřejmě pro všechny, kdo nespí, že a řidiče a taxikáře a takovou tu skupinu noční. Speciálně bych to chtěl poslat Peťovi, který jede směrem do Zubří, a Ivošovi, který jede na Vítkov.
2: Dobře.
3: Protože ten pořád říká volej.
2: Tak jo, tak zavolal. Jirka zavolal a to je dobře. Doufám, že to kluci uslyší. Tak užijte si tenhle song a hlavně šťastnou cestu.
3: Díky, taky se mě, pěkný večer.
2: Jirko, ahoj.
3: Ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Jsou 2 hodiny, hudebními šéfy jste tak nadále vy, ať si uděláme parádní 29. květnovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.